0: hodně hlubokých údolí, roklí. Je tam docela hodně míst, kam slunce prakticky nezasvítí. Jako nechci říct úplně celý den, ale jako víceméně jo. A je zajímavý tím, že to je vlastně taková poušť České republiky. Ona totiž je to částečně daný i tím, že je to vlastně pískovcová krajina a Pískovec, že propouští vodu velice ochotně. No a když se podíváte na mapu povodí jako České republiky, tak zjistíte, že to Kokořínsko tam nemá vůbec nic. Tam jsou dva potoky, že Obšovka, Liběchovka, nebo oni by řekli řeky, teda jsou to spíš potůčky. A tím to končí. Takže vlastně ty tůně, který tam člověk uměle dodělává, úplně jako docela dramaticky mění podmínky pro ty naše vodní organismy a pro vodní rostliny i živočichy samozřejmě. A zároveň tam vytváří takový zajímavý model, protože když si představíte, že jste vodní organismus žijící jako v tůni, tak vlastně ostrovem života pro vás je ta tůň, jo? A ta souš je pro vás to, co je pro nás moře. Prostě to je neobyvatelný prostor. A tady ty organismy jsou poměrně drobný, že jo, teďka mají problém, že neumějí chodit, neumějí běhat, neumějí skákat ani lítat, ale to všechno umějí ty zvířata okolo, že jo, jako ty vektoři, že jo, jako srnky, kachny a podobně, takže tady ty naopak ty naši bezobratlí těch tůní vynikají specifickýma vlastnostma na přežití jako nehezkých podmínek, jako neslučitelných se životem, takže když to vyschne, tak oni vyprodukují ještě předtím rychle udají vajíčka, ty vydrží třeba desítky let jako životaschopný, no a pak přiletí pan vektor prostě a to zvíře v podobě tady tyho dormantního stádia někam přenese a oni takhle jako se stěhujou. Takže jako na tom Kokořínsku zrovna jako ten dopad těch globálních změn si myslím bude trochu menší než jako leckde jinde. Naopak leckde jinde to bude se horší, jo. Ale tam jde ani o to číslo, že se nějak jako otepluje, což jako se otepluje, ale jde právě o to, jak jste říkala, o to sucho, že jo? Protože člověk poslední půl století nedělal nic jiného prakticky z mýho pohledu, než že odváděl vodu z krajiny a teď se nestačí divit, že tam ta voda chybí. Jo? Že vlastně, že narovnali jsme řeky, vysušili jsme že jo, rozlitiny. Třeba my jsme byli letos na jaře v Košicích, to byla bomba. Normálně, tam totiž to ještě, jako tam jsou taky ty obří lány, ale jako máme my, odvodněný částečně, ale nejsou tak dobře odvodněný. A tam jsou rozlitiny polní a v nich jsme našli třeba škeblovky. To je zvíře, který v 50. letech, co taky koryší krásný, jako třeba 3 cm. To je zvíře, který v 50. 60. letech jste u nás jako relativně mohla i jako potkat a teďka poměrně vzácně. Tam jich bylo spousta, to jsme jako radost. No.
1: Lužní lesy Jižní Moravy vlastně trpí hodně na to, že se do nich nerozlívá už ta voda taky.
0: No jasně, tak jako lužní les jako takovej, to je neuvěřitelně jako důležitý jako prvek v krajině, že jo? Ale ani ne tak jako z hlediska té naší biodiverzity, což je pro nás to nejzajímavější, ale z hlediska toho chlazení a zadržení vody. Protože když si to vezmete, jo, tak ona, když se stane povodeň, tak kam ta povodeň, jako kam ta voda jede, že jo? Tak my jsme ji urychlili tu rychlost, že jo? Takže to se tady sebere prostě vesnici nebo Prahu, že jo? To jsme taky viděli. Místo, aby se to krásně rozlilo do lužního lesa, kde prostě to vytvoří ještě jako svoji službu, že jo? Protože to bahno všechno víceméně může zvýšit nějakou uživnost toho lesa.
1: Když jste mluvil o tom, že Kokořínsko je z vašeho pohledu hydrobiologa vlastně taková poušť, tak máme takových pouští v Česku víc?
0: No, takovouhle ne. Tohle jako to je fakt unikum České republiky, protože my jako země máme poměrně hodně vod, jako malých i jako větších. To jako vlastně dobrá země, když to tak jako vezmu z pohledu hydrobiologa, protože když se vezmete, tak já když jsem začínal studovat hydrobiologii, tak já jsem si mohl vybrat, že jo. Mohl jsem jít do Budějic nebo do Brna, tam Brno dělá hodně tekoucí vody, jo, a takový ty jako bentosy a chemy. Brňáci, ty jsou na těch nádrží, ty jako hodně sexy, musíte Brňáci, Budějáci, ty mají jako sexy ty čluny, jo, jezdí po všech těch vodních nádržích jako s pitnou vodou a to je jako hezký. No a Pražáci dělají louže, ale oni, my to děláme víc samozřejmě, jo, tady to vzniká hodně, ale ty louže jsou pro mě absolutně jako nejvíc asi bych řekl jako přitažlivý a ten důvod je jako velice prostý, protože to je prostě extrém. Jo, to zvíře je v brutálním extrému, má strašně málo času na to, aby stihlo se rozmnožit, že jo. Má před sebou neustálou vidinu té zkázy, prostě taková paralela, bych to tak s naším lidstvem to tak jako vidím, ne. Ale jakože to se mi hrozně tam líbilo, že ta ekologie těch vodních malých vodních ploch je vlastně jako ještě jednodušší, protože když vezmete si třeba taky slapy, jo. Pochopit slapy, co se děje na slapech. Na tom si vylámali zuby tyho zakladatele české hydrobiologie, že pro docent Hrbáček, že jo. On tam dokázal úžasné věci, vyvinul nové metody, pomenoval spoustu jevů, jako borec, jako jo, vertikální migrace, on tam vymyslel strašně moc. a objevil. Ale pořád jakoby my v těch slapech jako nejsme úplně schopni přesně vědět, co se tam děje a predikovat to. Jako jo, ale
1: je to, jak je to možné?
0: Tak oni mají ten režim, že nějaký ty seše, že jo, vypouštění, napouštění, teďka je to hluboký, on se to nezdá, ale prostě ty organismy mají jako rozdílné podmínky dole a nahoře, jako takže hodně. Je tam, že jo, nějaká stratifikace vody, která jako pracuje právě s tím vodním režimem, který je daný člověkem. Takže jako třeba pochopit dění ve slapech je složitý a ovlivnit dění ve slapech je ještě těžší. Zatímco ta tuň, jo, tak tu obejmete. Prostě vy vidíte, vidíte zleva doprava, kolikrát ji i přeskočíte, jste vlastně schopná zmapovat kompletní společenstvo té tuně a to se mi na tom strašně líbí, že to je vlastně takový poznání, který je skoro kompletní toho prvku krajinného. No.
1: Vy jste zmínil docenta Hrbáčka, tak já zas nemohu nezmínit, že právě v těch tůních na Kokořínsku jste v roce 2010 objevili nový druh sladkovodního korýše. Hrotnatku.
0: Hrotnatka hrbáčko.
1: Ano,
0: tomu
1: kterou
0: říkáme.
1: Jste právě pojmenovali.
0: A to je strašně zajímavý
1: jazykový
0: oříšek, protože to prvního je malý a druhý je asi, myslím si, že velký. Ono to má takový jako dvojité, ještě jako dvojsmysl, protože já jsem ji našel v roce 2005 na mikroskopu, když jsem zpracovával vzorky z té doby z května a v listopadu jsem ji našel. Vyfotil jsem to foťákem, že jo, tehdy mobily nafotili, že jo. Poslal jsem to, myslím, že tehdy do Belgie Adamovi Petruskovi, což byl můj školitel. A říkám, hele, co tu je, to zvíře je hrbatý. A ono mělo fakt jako hrb. A já jsem kolikrát takhle poslal třeba zvíře a říkám, no to je nějaký divný, to má takový divný nožičkem, to byl samec. Já jsem do týby neviděl samce, protože oni jsou poměrně vzácný v té populaci. No a ano, to je něco jako včelí královna. Jo. A on, ne, to je fakt divný, pošli mi to, nasekvenovali jsme to a zjistilo se, že to je fakt jako brutálně nový druh, jakože fakt oddělený filogeneticky a že to opravdu je jiný druh. No a
1: nemohl mít jenom úraz?
0: Ne, ono pak se ukázalo, že jich tam je víc a že vlastně ta změna týho organismu je indukovaná vlastně predátorem. O tom se říká kajromon. Kajromon je látka, kterou ten predátor na sobě nějakým jako způsobem nese a dává o sobě najevo, že tam jako je. On to nedělá na schvál. Spousta těch kajromonů nepochází ani od toho predátora. Jo? Kolikrát to je třeba bakterie vázaná na toho predátora nebo žít na tom predátorovi a ona ho prozradí prostě. A podobně to je v těch našich tůních, že když najdete v té vodě koretry, to jsou dvoukřídlí hmyzové, a ty tam tak jako jezdí a prostě tak jako si žerou, tak ty naši hrbáčové, jak jim říkáme, začnou dělat ty hrby a ten hrb vlastně není obrana proti té predaci, ale je to vlastně důsledek jakoby z výrazného stluštění té schránky. Jo, ta hrbatá forma má tlustší schránku a tak nějak jako nějak to naroste, že to udělá ten hrb, ten tomu zvířeti nějak nevadí v tom životě.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak je to vlastně evoluční reakce
0: jasně,
1: na toho predátora?
0: Jasně, je to tak.
1: A jak rychle se to u těch mikroorganismů děje?
0: No to kdybychom věděli, tak to publikujeme. Takhle, jak se to děje? Evolučně se to ptáte.
1: Já se na to ptám proto, no. Protože jsem si přečetla, že hrotnatky patří mezi nejproskoumanější.
0: Určitě.
1: Vodní bezobratlé. No. Tak jak se organismus přihodí, že se prostě takhle objeví úplně nový druh?
0: No to je právě ta věc, že jo, to nikdo nečeká, protože jsme ve střední Evropě, kde tady naše škola je jako hydrobiologická je brutální, je založena na těch perločkách, že perločka je fakt modelový organismus, tím, jak se snadno chová, je partorgenetická, splňuje strašně moc kritérií, dá se jako blbá flaška od okurek a můžete dělat vědu, jako doslova, jako světovou. Jo. Takže dokonce jeden z nejznámějších druhů Daphnia obtusa byla popsána středoškolským profesorem Kurcem Zadržbachu. Jo, to je prostě bomba, jo. My jako s tím jsme fakt spjatý a to, že se najde nový druh perločky rodu Daphnia v našich jako zeměpisných šířkách, by se nikdo netypnul. Nicméně, tím, jak byla hrbatá, tak prostě se to tak jako ještě vybízelo a pan docent Hrbáček, že jo, tady na sklonku své kariéry a my jsme mu ten druh jako předali oficiálně. Jsme mu ho věnovali na Českém kongresu limnologů. Limnologie to je, že jo, vidní obor zabývající se sladkýma vodama. Všichni si teda mysleli, že jsme imunologové, tak se nás tady na chřipku a my jim říkáme, že chřipku chytíme spíš tím, že se furt mácháme v té vodě. No ale, takže na Českém limnologickém kongresu a on nastoupil na to pódium a řekl, za tuto poctu vám děkuji. A to bylo tak krásný, jako to musím říct, že to bude jako z nejdojemnějších okamžiků toho mýho působení vůbec. No.
1: A jak moc jsou sladkovodní společenstva prozkoumaná? Je možné, že jednou za 10 let se dá objevit takhle nový druh?
0: No, ono se toho objevuje strašně moc, ale jako na jiných škálách. Jo? Třeba Katka Kopalová od nás z fakulty studuje rozsivky. Jo? Zabývá se rozsivkama antarktickýma zejména, protože prostě miluje Antarktidu. A prostě, když si to vezmete, tak ona za svou kariéru popsala více jak 140 druhů rozsivek. Jo? To u perloček si myslím dokázala maximálně jako Alexej Kotov, protože sedí v Moskvě, nemůže dělat nic jiného než kreslit prdločky, ale to jinak číslo, který nepředstavitelný pro nás, co děláme nějakého většího bezobratlýho. Teď si vemte, že já za svůj život popsal 2, 3, 4, teďka nevím, druhý, asi 2 nebo 3, tak jedno, prostě nějaký takový jako jednotky. Prostě,
1: jakože jste je sám objevil.
0: Jakoby jo, teda ten první, jo, ten druhý jsem popsal s panem profesorem Kořínkem, on teda zesnul během toho, co já jsem to, na tom pracoval, tak jsme to pomenovali po něm a teď jsme ještě, myslím, že něco dělali. Každopádně, co je důležitý, tak jo, teď máme vlastně 4 nový blešivce, ale to já skoro nic neudělal. Ale fore v tom, že když já tady s tím skóre přijdu mezi lidi, co dělají třeba primáty, jo, tak ty jako, kde oni vezmou nový druh, že jo, jo, nebo žirafy prostě, jo, tam je to mnohem těžší. Takže na těch škálách, čím dál tím menších, tam toho je strašně moc.
1: Hostem Leonarda Plus je hydrobiolog a popularizátor vědy Petr Jan Juračka.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V souvislosti se změnou klimatu často zaznívá, a to i v našem vysílání, že se na naše území přirozeně posunují teplomilnější druhy rostlin a živočichů. Platí totéž i pro vodní mikrosvět?
0: Platí, ale je to pomalejší. Jo, přece jenom, jak oni migrují pomalejš, tak ty... Já si pamatuju, když jsme fotili křižáka pruhovanýho, který k nám přišel z jižní Evropy a v roce 2000, ne 99 třeba, to bylo unikum, koukali jsme na to a dneska jich máte jako plný meze. Takže jako jo, stěhujou se sem, ale svým způsobem spíš máme ani ne tak problém s tím, že by k nám šly ty teplomilný druhy, ale jako u vodního prostředí obecně spíš trpíme ani ne tak jako změnou klimatu, jako tou obrovskou logistikou člověka. Jo? Když si vezmete, tak řeka jako taková působí jako neuvěřitelně silný biokoridor. A vlastně už víc jak 100 let máme tady invazní druhy v Labi i ve Vltavě, který jako zavlekl člověk někde do Hamburku a oni třeba proti proudu se dostávají až k nám a s tím přichází různý problémy. Stejně tak máme problémy s druhy invazními, který k nám třeba ten člověk dovezl umyslně. Jo.
1: Jako raky třeba.
0: Třeba rak, že jo, tak, no jasně, rak pruhovaný, tak to je úplně borek signální, že to jsou exemplární příklady, kdy máme malou roku, tak to nějakého vysadíme. To, že to zabije všechny naše skoro rako, raky, to už nikdo nevěděl, to si člověk nedomyslí. Takže to jsou jakoby ožehavější problémy, co je třeba zajímavý, tak jo, a to je hustý. To je slávička mnohotvárná, Dreizena polymorfa, to je takový krásný mlš, on je fakt nádherná, vypadá jak zebříčka taková. A co je jako hodně těžký taky komunikovat, taky to je problém, protože ona, když se dostane do lokality, tak to vyfiltruje tu vodu, tam nemá nikdo jiný co žrát. Teďka jakoby přeroste všechny ostatní měkýše, že jo, zabije to tam všechno, vyklidí to tam, úplně obsadí tu lokalitu počtech tisíců jedinců na metr čtvereční, možná jako 100 000, dostanou 10 000, to je strašný čísla, úplně nesmyslný. A teď se to blbě komunikuje lidem, protože oni, když tam ty slávičky jsou, tak oni čistí tu vodu. Takže vlastně taková voda je čistí, jako na koupačku, jo, a na druhou stranu tak, že voda jako začíná být bez života. Naštěstí ty lidi taky potřebují mít nějakou infrastrukturu a ta infrastruktura nevydrží, protože pod tíhou těch sláviček se hroutí. No a co je hustý, tak tady ta slávička mnohotvárná má ségru, jejíž jméno je strašný a já si na něj nespomenu teďka tak v rozhlase, ale já ji říkám něco jako guacamole, ale není to guacamole, něco takový bláznivý název to má. A ta už je u nás není. Ale až to u nás bude, tak to bude totální nesmysl. Ta až jako, ta se toho asi dočkám ze svýho života. Třeba Švýcaři, tak ty s tím jako nevědí, co mají dělat, protože ona jim vyklízí totálně jezera, jim to zaplnilo jezera. Na lodích to mají, jo, musí to z těch lodí sundávat, mají to úplně na všem. Jsou to miliony jedinců prostě v nějakým jako malinkým pásmu, kam dohlídnete. A co je hustý, tak tady ta Dreizena se stěhuje i na dno těch jezer. A oni mají fakt hluboký jezera, to není jako u nás, že máme čertovo a jsme z toho blázniví. Oni mají stovky metrů, třeba 100 metrů hluboký jezero, jako ledovcový. A tam oni vše mají taky. A oni jenom mají až tak do ty hloubky. A vlastně začíná být problém.
1: Jako a čím to je? Nemají přirozeného predátora?
0: Jasně, kdo by to žral, že jo, tak ono to má tu schránku, že jo. A jako naše škeble.
1: A kdo je jí tady v té domovině, kde jsou?
0: No to by mě taky vlastně zajímalo, jestli nějaká ryba, ale určitě bych neskoušel experimentovat s vysazením nějaké ryby, aby nám to nedopadlo ještě hůř. Vlastně přiznám se, že jakýho přirozeného predátora to má, nevím, ale tady v Evropě chybí. Takže s čím se dá experimentovat, tak jsou jako různý choroby. Jo, že to jako zkusíte tam zavlít prostě nějakou plíseň, nebo zavlečete tam nějakýho parazita, který jako je začne zabíjet. No jo, ale...
1: A to se zkouší třeba aspoň v laboratorních
0: podmínkách. No to víte, že jo, jako to se snaží na to lidi přijít. A jsou různé experimentální studie, že by to jako šlo nějak jako takhle řešit, ale prostě zatím jsme asi hodně daleko od toho, aby to fakt fungovalo a bylo to bezpečný hlavně. Jo. Tak jsme jako slavní australský králíci, že jo, tak nebo potkání lidské nebo krysy, že jo. To jsou tak jako, že zavlít takhle silný zvíře někam a ještě mu tam zavlít predátora už je moc velký hraní si na Pána Boha.
1: Existuje nějaký takový vetřelec mezi bezobratlými?
0: Jako myslíte vetřelec jako ze ciziny?
1: Takový, ano, takový, jako jsou třeba raci nebo ta slavička.
0: Máme, takže ty blešivci, že jo, tady jsou jako invazní druhy blešivců, máme tady kraby, že jo, na Labi, a to už jsou tady strašně let, že jo.
1: Tak ten je pořád větší, ale než ten mikroorganismus.
0: No to jo, to je vlastně pravda, to je vlastně pravda.
1: A ještě mi prosím vás vysvětlete, co je to ekologie metaspolečenstev sladkovodních bezobratlých, což je ten vědecký obor, kterému jste se věnoval.
0: Společenstvo jako takový to víme, že jo, to je prostě, ano. To jsme my tady, jako žijeme společně, jsme různý druhy třeba, jo, stromy, lidi, prostě psy, kočky tady, jako myslím, že veverky, ale metaspolečenstvo, to je, když tu společnost jako rozdělíte, to znamená třeba Praha, Brno, Vídeň, jo, že vlastně je zajímavý, že Pražáci se asi mezi sebou budou víc křížit než Brňáci a určitě se mezi sebou budou víc křížit Pražáci s Brňákama než Brňáci s Vídeňákama, byť má Brno třeba asi, že jo, do Vídně blíž. A vlastně vy v těch metaspolečenstvech studujete, jakým způsobem ty organismy migrují. Jak často ten Brňák jede do Vídně a tam se rozmnoží a pak to nepřizná, že ano, vyjde nějak do Prahy. A vlastně zjišťujete, jestli ten železniční koridor v tom hraje tu roli. U nás je to teda zase koridor těch vektorů jako zvířecích, že jo, ale ještě tak přes na to člověka. Nicméně metaspolečenstvo je společenstvo tvořené jako oddělenýma společenstva, které mezi sebou nějakým způsobem komunikují. A základ to má v ostrovní biogeografii, což je vlastně obor, který tady je s náma více jak půl století. A ostrovní biogeografie, to je to, co jsem říkal o těch tůních vlastně, že máte ostrov, kde najednou vy dokážete specifikovat, jak je to veliký, kdo tam vlastně žije, dokážete to poměrně prozkoumat, protože je to malej ekosystém, že jo. A najednou máte ostrovy v oceánu, kde víte a na tu ty jste si jistá, že prostě nějaká tady vaše levandule nebo petržel, která vám prostě na tom ostrově v tom oceánu není. Takže vlastně musí migrovat ten organismus, ať už je to rostlina nebo živočich, že jo, mezi těma ostrovama. A to vlastně vytváří úplně úžasný, krásný matematický model, kde vy vlastně si to zkoušíte, spočítáte si to, až vám to začne vycházet, tak z toho můžete nějakou tu teorii ostrovní biogeografie aplikovat i potom na ty ostrovy, kde už to tak jasný není. A to jsou třeba, ať už ty naše tuně zase v lese, to jsou pořád jasné ostrovy, ale teď si vám třeba rezervace, jo, na nějaký maloplošný chráněný území, je vlastně takovým ostrovem pro nějaký organismus, který je v moři prostě toho, kde se objíví, jako žít nedá. A tam už to těší, ale už, jak už znáte ty pravidla, tak víte, jak funguje třeba velikost toho ostrovu, jaký to má vliv, jako ta vzdálenost, jo, a ty bariéry. A to se používá poměrně jako dnes a denně ve vědě. Tohle.
1: Hned na začátku jsem zmiňovala i spoustu vašich dalších zájmů a profesí, od fotografování až po cestování. Bez nadsázky asi můžu říct, že jste byl ve všech vegetačních pásmech světa.
0: To asi jo. No ne, ne, nebyl jsem u černých kuřáků třeba na dně oceánu. Tam jsem, jestli to je vegetační pásmo.
1: Dobře, tak když bychom vynechali ale dno oceánu, tak vegetační pásma na souši, máte projít všechno. Máte na takových výpravách ještě vůbec čas zajímat se o tom, co žije v místních vodách?
0: Jasně, ale už přiznám se, jako nenosívám sebou planktonku, abych tam lovil ty...
1: Co to je planktonka?
0: Jo, síťka taková, hodíte ji do vody a zjistíte, co tam jako žije. To je zase zajímavost, máme teďka jako studenta Matěje, který jako chodí všude s planktonkou a studenta Vojtu a oni prostě pořád někde planktonkují a teďka zase objevili prostě v Milovicích prostě zase ve vojenském prostoru objevili druh, který jako tady nežije. Jo, a pak se ukázalo, že opravdu to je druh, který tady jako je jiný, ještě tomu, který jako nečeká, že tady bude. A jediný člověk, který ten druh před tím kdykoliv viděl, byl náš školitel společný, že před 20 lety, že ho popsal jako nový druh. A do toho tady je opravdu naše i ten druh, to tady nežije, a ukazuje se, že ty druhy tady jako žijí, jenom o nich nevíme. A máme málo studentů s planktonkami, kteří by to zjišťovali.
1: A v kterém vegetačním nebo klimatickém pásmu jsou vodní společenstva nejbohatší?
0: No tak, že jo, tak vodě se obecně daří tady, kde jsme my, že jo, že jako nějaký mírný pás, že jo, ať už jsme tady v Evropě, určitě bych jako nečekal vodní společenstva jako kdekoliv bohatý, někde v tundře, jako myslím teda arktický tundře, ale naopak zase tundra jako taková, jako že třeba na Sibiři a tak, tam to je zase jako neprozkoumaný kraj pro nás, když to tak vezmete, jo, protože tím, že to je mírný pás, tím, že tam jsou poměrně slušný strážky, že jo, a tím, jak je to daleko od civilizace, tak tam si myslím, že je obrovský potenciál na to ještě jako neuvěřitelnou diverzitu najít, jako ať už těch korýšů nebo hmyzu samozřejmě. A Což jako zajímavý, protože obecně člověk má tendenci mluvit o biodiverzitě, hlavně tam, kde jsou ty hotspots diverzity, ty jsou hlavně u rovníku, že jo, jsou mnohem jižnější. A je to jako logický, protože to prostředí je uživnější, je tam hodně místa, je tam nějaká jako klimatická stabilita, takže tam se těm druhům daří. A obecně, ať už studujete jakoukoliv skupinu organismů, kromě jako ledních medvědů a těch specialistů na ten sever, tak vlastně u většiny skupin organismů nacházíte mnohem víc druhů právě v tím stabilnějším prostředí, jako blíž k rovníku.
1: Byl jste i úplně na opačné straně na Antarktidě. Je to z pohledu hydrobiologa vlastně poušť? A nebo je tam
0: jasně,
1: živo?
0: Tak Antarktida je největší poušť světa, že jo?
1: I když mohou být některé ty organismy zamrzlé?
0: No, tak tam je,
1: ty jsou spíš pod ledem.
0: Tam jsou všichni zamrzlí, no. Ona teď, tam je celá depresivní v té Antarktidě. A takový jako moment, kdy si uvědomíte, že veškerý život, který vy tam vidíte, je vázaný na oceán nebo na moře. My jsme byli v tom Vedelově moře, že jo? Nebo u Vedelova moře, byli jsme blízko pobřeží a tam ten život jako je jako omezený čas, my jsme byli v létě, takže v jejich léta to antarktického. Takže tam vlastně vidíte ptáky, a nějaký jako lišejníky, nebo tam ty naše koríše, žábronožky, tož bylo skvělý. Ale že vlastně tuleně, nějaké porkaky a tak, ale to jsou všechno organismy fakt jako vázaný na tu vodu. A jakmile prostě nastane o 2, 3, 4, 5, 6 týdnů později počasí, tak i ty tušňáci začnou stěhovat zpátky do moře a vlastně se to zase promění v tu poušť. A to jsou právě úžasné třeba ty řasy rozsivky a různý bakterie a jiný jako mikrobionti, který dokážou teď těm podmínkám odolat, ať už v podobě těch dromatních stádiích, anebo prostě nějakých vajíček, anebo to prostě vydržej.
1: Fotograf, cestovatel, hydrobiolog, popularizátor vědy a také držitel studentského velemloka pro nejoblíbenějšího pedagoga na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Petr Jan Juračka je hostem Leonarda Plus. Děkuji za rozhovor pro tuto chvíli.
0: Tak já děkuju.
1: A loučím se, ale jen s těmi, kteří poslouchají vysílání Českého rozhlasu Plus a pokračujeme v povídání na webových stránkách plus.rozhlas.cz a to hlavně o cestování a o tom, jaká je příroda i v jiných částech světa. K poslechu zve i dál Šárka Feniková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Rádio Praha.

0: Žárovky. Mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Co když by lékař dokázal odhalit nemoc ještě dřív, než se objeví první příznaky? Jen díky chytrému algoritmu. Jak blízko jsme době, kdy budou algoritmy běžnou součástí ordinací? To nám prozradí moje dnešní hostka Kamila Dvořák, která spojuje neurovědu s umělou inteligencí a pracuje na tom, aby se data v mozku proměnila v nástroj včasné a přesné diagnostiky. Kamilo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Žárovky.
2: Co všechno se, Kamilo, dá ze snímků mozku vyčíst a jakou roli v tom hraje technologie, na které pracuješ?
3: Z mozku se dá toho vyčíst opravdu spousta v dnešní době pomocí různých moderních nástrojů, jako je například umělá inteligence. Dá se tam vyčíst morfologie mozku, struktura mozku, můžeme pozorovat i nějaké abnormality, jemné vzorce, ale také i metabolismus mozku.
2: Co přesně dělají ty algoritmy, které ty vyvíjíš?
3: My v Neurona Labu vyvíjíme více produktů. Když začnu u prvního produktu Neurona PET, tak my vlastně analyzujeme snímky magnetické rezonance a ještě pozitronové emisní tomografie. Magnetická rezonance reprezentuje anatomickou strukturu toho mozku a pozitronová emisní tomografie funkčnost toho daného mozku. My tyto dva obrázky spojujeme a snažíme se přesně diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Další produkt, kterému říkáme Neurona Aria, tak ta určuje jenom pomocí magnetické rezonance abnormality, které jsou způsobeny nežádoucí bioléčbou Alzheimerovy choroby. Vlastně vznikají edémy a mikrokrvácení a my tyhle ty abnormality detekujeme.
2: Já to zkusím říct jako úplný like a možná, že to tak pomůže i našim posluchačům a posluchačkám. Takže vy se vlastně podíváte na ten obrázek a v něm zaznamenáte nějaké abnormality oproti tomu, to, jak vypadá zdravý mozek, a umělá inteligence vám pomáhá tyhle ty abnormality, řekněme, sledovat v nějaké širší míře?
3: Přesně je to tak, jak říkáš. My vlastně dokážeme pomocí umělé inteligence se podívat na ten celý mozek jako takový a nalézt tam nějaké vzorce, který vlastně normální člověk normálně nemá. Takže detekujeme tady tyhle ty abnormality.
2: Zmiňovala jsi Alzheimerovu nemoc. Jsou nějaké další nemoci, pro které tahle ta metoda vhodnější, nebo to je to, po čem teďka právě jdete?
3: My teďka se specializujeme na Alzheimerovu chorobu, kde vlastně zpřesňujeme tu diagnostiku Alzheimerovy choroby a ještě děláme management bioléčby Alzheimerovy choroby. Nicméně máme i v roadmapě roztroušenou sklerózu, kdybychom chtěli také pomocí algoritmu umělé inteligence detekovat roztroušenou sklerózu.
2: Dovedu si představit, že dřív se lékaři museli obejít bez vaší práce. Jaký je podle tebe hlavní přínos toho, čemu se teď věnujete?
3: Těch je určitě více. První, když to vezmu z pohledu lékaře, tak to bude určitě rychlost, přesnost a spolehlivost. Například u produktu Neurona PET my mu dáváme tomu lékaři konkrétní číslo, podle kterého on se může rozhodnout. Nyní to bylo tak, že lékař se podíval právě na snímky magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie a na základě svých zkušeností řekl, jestli ten pacient má Alzheimerovu chorobu nebo jestli tam začíná ta Alzheimerova choroba. Takže my mu teď dáváme nějaké objektivní číslo, podle kterého se může rozhodnout. Například u toho produktu Neurona Aria, tak tam my hledáme v magnetické rezonanci takové mikrokrvácení, což si můžeme představit jako kuličku v tom daném mozku. Nicméně, když se dělá magnetická rezonance hlavy, mozku, tak se dělá několik řezů. Takže ten daný lékař má před sebou například 150 obrázků, který musí takhle projít. Takže my mu už předvybereme ty řezy, kde jsou ty malinké kuličky, zaznamenáme mu je a tak vlastně se zrychlí celý ten management léčby toho pacienta.
2: Doposud se lékaři koukali na kvanta snímků, na kterých možná ani nic nebylo?
3: Je to tak.
2: To zní jako, že jste už urazili pořádný kus cesty, pokud jim to umíte takhle hezky vyfiltrovat. Můžeš nám popsat, Kamilo, jak vypadá cesta od toho nápadu, od začátku, až k takovému, dá se říct, funkčnímu diagnostickému nástroji, který pro toho lékaře nebo lékařku je opravdu pomocí?
3: Je to velice dlouhá cesta. Prvně musí být nějaký nápad, který musíme zvalidovat jak po vědecké stránce, po technologické stránce, tak biznisové stránce. Poté, co je pro mě i nejtěžší, je získat datasety, protože veškeré instituce, nemocnice si ty datasety pacientů velice dobře chrání. Jsou to citlivé údaje, takže nemůžu se bálet jen tak. Většinou právě navazujeme nějaké strategické spolupráce, kde nám potom sdílí ty datasety těch pacientů. Jakmile máme datasety pacientů, tak je musíme nějakým způsobem anotovat, což znamená, že označíme, jestli se jedná o patologické nějaké nálezy nebo nemocného člověka nebo zdravého člověka, a až poté se začíná vyvíjet algoritmus neuronové sítě. Neuronová síť potřebuje hodně dat, takže právě ty data jsou takové zlato a ropa ve zdravotnictví. My musíme mít kvalitní datasety, protože pokud bychom neuronové sítě učili na špatných datasetech, tak ta neuronová síť bude dávat špatné výsledky. Jakmile tady ten samotný algoritmus už máme a jsme spokojeni s přesností, tak jelikož my vždycky cílíme na to být certifikovaný zdravotnický prostředek, aby se v nemocnici náš software mohl využívat, tak musíme podstupovat cestu regulatory, což znamená, že vlastně musíme sepisovat rozsáhlou technickou dokumentaci, což jsou vlastně všechny procesy v naší firmě, jak se ten výrobek, ten produkt vyvíjel, jak jsme získali ty datasety, jestli ty datasety jsou anonymizované a tak dále. Tohle všechno musíme sepsat. Poté my vlastně ještě v rámci tady té technické dokumentace musíme validovat tady ten produkt, že je vlastně bezpečný pro toho pacienta, že je i přesný, takže probíhá klinická studie. Ta klinická studie může být retrospektivní nebo prospektivní, což znamená, když se budeme bavit o retrospektivě, že třeba se sbíráme nějaký datasety z nějakých databází a na to ten náš produkt pustíme a potom se to vyhodnotí. Prospektivně znamená to, že ti pacienti jsou nabíraní v reálném čase a to pak vlastně tu klinickou studii může hodně zbrzdit nebo prodloužit ten čas. No a poté musíme všechno odevzdat na regulatory, orgán, ten posoudí, jestli náš budoucí zdravotnický prostředek je vhodný, přesný, spolehlivý, a teprve potom můžeme jít vlastně s tím naším produktem do těch nemocnic. Takže tohle je úplně ve zkratce, jak to probíhá.
2: To byla jedna z nejdelších zkratek, co jsem kdy slyšel, ale možná by nám taky pomohlo lépe si to představit, když nám řekneš, jak dlouho celá ta věc vlastně trvá, protože teďka to zní, že se s tomu musela věnovat mnoho a mnoho let, nebo aspoň pro mě jako naprosto nepoučeného laika to působí jako proces na 10 a více let, ale já tuším, že to zase tak dlouhá doba nebyla.
3: Nebyla, my teď vlastně v tom jednom produktu Neurona PET jsme v klinické fázi, takže máme kliniku za sebou. A celkem nám to trvalo cca 3 roky. Takže ono záleží i, jak velký tým je, jak ty datasety se sbírají, nezbírají a jak i probíhá ta klinická studie, jestli je retrospektivní nebo prospektivní.
2: No a jak velký ten tým je?
3: My máme docela malý tým v Neurolabu, když počítám jenom vývojáře, tak je nás tam celkem 5, plus samozřejmě ten samotný management, který řídí ty procesy ve firmě.
2: Ty jsi taky zmiňovala datasety. Nabízí se zeptat, jak vlastně bezpečné to je a co děláte pro to, aby ta data nebyla zneužita?
3: My, jelikož právě chceme být zdravotnický prostředek, tak tam podléháme takzvanému MDR certifikaci a ta to všechno má pohlídaný. My samozřejmě musíme tady tohleto respektovat, musíme mít ty datasety anonymizovaný, všechno podle GDPR, a samozřejmě i s našimi specialisty na bezpečnost řešíme například, kam ty datasety můžeme ukládat, kdo k ním má přístup, nemá přístup, nebo jak mají být šifrovaný. Takže děláme pro to maximum, protože víme a jsme si vědomi toho, že to jsou vlastně citlivé pacientské data, které vlastně nemůžou nikam jinam.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S Kamilou Dvořák si povídáme o tom, jak dlouhá je cesta od nápadu až po hotový diagnostický nástroj, který opravdu pomáhá lékařům a lékařkám. Mě by zajímalo, co tě na téhle cestě vlastně nejvíc baví.
3: Mě upřímně nejvíc na tom baví propojování světu. Já osobně propojuji vědu, technologii, kliniku a zároveň biznis, takže to mě baví na tom úplně nejvíc. Zároveň mě na tom nejvíc baví také to, že můžu sledovat ten produkt úplně od začátku až do konce, což se mi v Neurona Labu podařilo.
2: Říkáš od začátku, takže ty jsi autorka toho nápadu, nebo jak to vlastně celé vzniklo?
3: Neřekla bych úplně autorka nápadu, ale founder David Navrátil si mě vyhlídl jako osobu, která by mohla začít dělat tenhle produkt, takže já jsem začala dělat prototypy, programovala jsem první softwary a až potom my jsme si řekli, že do toho má cenu jít, tak jsme si začali hajrovat další lidi.
2: Je na tom naopak něco, co by tě štvalo, nebo co nemáš na té práci ráda?
3: Já svoji práci mám strašně moc ráda. Vidím zatím velký smysl pomáhat takhle lékařům, ale i pacientům. Jediné, co mě štve, je, že asi nemám víc času na tu práci, kterou dělám. Zároveň mě trošku štve ta regulace toho zdravotnictví, což ale na jednu stranu chápu, protože díky té regulaci jsme si vědomi, že máme citlivá pacientská data, takže ty musí být ochráněny, ale nás to hodně brzdí v tom, že bychom ten výrobek mohli mít daleko dřív na trhu.
2: Říkáš, škoda, že nemám víc času. Kolik ti to tedy zabere času denně? Pracuješ nepřetržitě?
3: Já to moc nepočítám. Mně se před 8 měsíci narodil syn, takže teď mám ten čas hodně omezený a hodně si ho vážím. Snažím se to všechno skloubit. Před mým synem jsem pracovala ještě den před porodem, ale teď se to trochu změnilo, takže se to snažím nějakým způsobem balancovat a snažím se už i tu práci předávat právě mým kolegům, aby všechno nebylo jenom na mě.
2: No a jak to kloubíš? Co na to říká manžel a syn?
3: Syn zatím nic neříká, ale manžel je velká podpora pro mě, protože už od začátku věděl, že mě ten obor strašně baví, že mě práce baví a že v tom budu chtít i pokračovat po narození našeho syna. Mám v něm neuvěřitelnou podporu, že se stará o syna úplně na 110%. A to je strašně parádní pocit, takže mít to zázemí, tak to je to nejlepší, co můžete mít. A samozřejmě i kolegové mě tady v tomhle podporují, takže jsou hodně flexibilní. Občas míváme schůzky v neděli večer, protože můj syn spí, takže jsou všichni úplně superoví.
2: Zmiňuješ ten tým a já jsem si kdesi našel, že si trošku s tou týmovou částí té práce bojovala, protože jsi údajně velká introvertka, abych to teda z našeho rozhovoru vůbec neřekl. Máš nějaké tipy, triky, jak jsi to překonala, nebo jak jsi se k tomu vlastně postavila?
3: Tipy, triky úplně nemám. Já jsem totiž z začátku seděla před tím počítačem a jenom něco kódovala. A teď najednou přišel první člen do týmu a měla jsem s ním něco řešit. Takže bylo to strašně postupné. Naštěstí zase mi pomohl hodně můj manžel, který vlastně vede lidi a učí je, takže jsme to hodně rozebírali doma, jak bych se měla zachovat, jak bychom si měli nastavit různý procesy. Takže v tomhle tom mi neuvěřitelně pomohl. A potom jsem to řešila i otevřeně s mým týmem. Nastavili jsme si přesně ty procesy, aby fungovalo to na obě strany a myslím si, že teď to je v pohodě všechno.
2: A jak takový běžný den s tím týmem vypadá? Ty tady hodně zmiňuješ programování, ale taky tu koordinaci, tak přiblížíš nám svůj běžný den?
3: Můj běžný den každý je vlastně úplně jiný, jelikož jak jsem zmiňovala, že mě baví propojování vědy, technologie, kliniky a toho biznisu, tak ten můj den může vypadat tak, že právě sedím s tím mým vývojovým týmem a řešíme nové algoritmy, jaký architektury třeba ještě nové použít na tady tenhle problém, jak zkusit zpracovat ještě jinak ty signály, aby jsme byli co nejpřesnější. Další schůzku můžu mít se samotnými doktory, kdy vlastně řešíme jako ten produkt jako takový, jaký funkce by tam chtěli, protože my chceme dělat produkty pro ně, ne pro nás, takže i s těma koncovýma uživatelama to všechno řešíme. Na druhé schůzce můžu ten produkt kreslit s naším UX UI designérem a na čtvrté řešíme i samotnou strategii toho produktu, biznisové cíle, takže je to hodně, hodně různorodé, teď nám dává zabrat ta klinická studie, takže i to řešíme s naší kvality manažerkou. Je to hodně různorodé a to mě baví. Já se učím úplně každý den a to už tam jsem v Neuroně přes 4 roky a pořád je vlastně něco nového, co se musí naučit, takže to mě baví.
2: S Kamilou Dvořák zatím jedeme v velmi vysokém tempu, protože stíhá rodičovství, práci na neuvěřitelných věcech v oblasti diagnostických algoritmů. Mě by zajímalo, co dělá v situacích, kdy potřebuje trochu vypnout a vyčistit hlavu. Kamilo?
3: Když mám čas, snažím se to balancovat především sportem. Já miluji sport, takže aktivně hraji volejbal, dále chodím do posilovny a i si jdu zaplavat nebo zaběhat.
2: Kolikrát týdně si takhle zahraješ volejbal?
3: Snažím se udržovat 2x týdně, protože máme s holkama tréninky, my hrajeme 2. ligu za Žižkov, takže se snažím, ale ne vždycky to samozřejmě vyjde.
2: Jsi žižkovská patriotka.
3: Je to tak.
2: Já na tebe taky můžu prozradit, že jsi strávila docela dost času v zahraničí. Kde přesně a co ti to vlastně dalo?
3: Já jsem strávila 2 roky ve Finsku, studovala jsem na magisterský studium a poté jsem ještě strávila něco málo přes rok v Americe. Zahraničí obecně mi dodalo nějaké sebevědomí. Já když jsem byla ještě na Gimplu nebo právě jsem studovala bakaláře v Brně, tak jsem si říkala, že nikdy nemůžu přece vystudovat zahraniční školu, že nejsem tak dobrá. Poté na magistrově jsem se přihlásila na Erasmus do Finska a tam mě to nadchlo tolik, že jsem si tam podala normálně přihlášku na celého magistra a toho magistra jsem tam dokončila. Takže mi to vlastně dalo takový rozhled a sebevědomí v tom, že i já můžu vystudovat nějakou zahraniční školu a otevřelo mi to tam spoustu dveří.
2: Kde ve Finsku jsi byla?
3: Byla jsem v Kuopiu. To moc lidi nezná, je to cca, my jsme tak v jedné třetině až jedné polovině Finska, takže jsou tam pořádně tuhý zimy a půl rok je tam jenom tma a půl rok jenom světlo.
2: To nezní jako úplná idylka. Čím tě Finsko oslovilo?
3: Já jsem obecně zimný typ, takže já mám strašně ráda sníh a zimu, takže především tou krásnou zimu mě to oslovilo, ale také mě oslovila především ta škola, to samotné studium, jak tam byly koncipovány ty předměty, že jsme měli hodně praxe, hodně jsme to zkoušeli, různé věci, algoritmy dát do reálného nějakého prostředí. A také, co mě oslovilo, byl přístup těch profesorů a učitelů, kteří nás vlastně vzali za své a vzali nás jako rovnocenné.
2: No a jak často přijdeš do kontaktu s lidmi mimo tvůj obor? Asi ti ta práce bere hodně času. Bavíš se i s lidmi mimo?
3: Já se snažím bavit s lidmi mimo moji sociální skupinu, protože vím, že je to strašně důležitý. My ty produkty neděláme pro sebe, děláme je pro ostatní, takže se snažíme zjistit, jaký jsou jejich potřeby. Například máme ještě v Neurona Labu jeden produkt, který jsme Neurona Vox, což je analýza hlasu, pomocí které my vlastně detekujeme zase abnormality a můžeme upozornit na to, že se třeba nějaké neurodegenerativní onemocnění začíná vyvíjet v mozku. A tohle bude vlastně mobilní aplikace pro širokou veřejnost. Takže já se snažím takhle zjišťovat různé potřeby lidí, jak by chtěli, aby to bylo, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Zároveň se snažím i vystoupit z mé komfortní zóny a vystupovat na veřejnosti, popřípadě na nějakých konferencích, nebo třeba jsem měla přednášku pro obor MHA, což je něco jako MBA, ale ve zdravotnictví. A je tam super potom s těmi lidmi dál debatovat a diskutovat, co je zajímá a načerpávat i nabírat nové nápady.
2: Není to sice úplně v plánu, ale bych se zastavil u toho Voxu, to mě hodně zaujalo, jak se dá z hlasu něco takhle poznat, je to nějaké horšení výslovnosti nebo menší slovní zásoba?
3: My teď se specializujeme na Alzheimerovou chorobu, nicméně chceme tam třeba potom i Parkinsonovou chorobu. Každá má svoje vlastně nějaké takzvané biomarkery, podle kterých se to poznává. Například u Alzheimerovy choroby, tak tam se díváme, jak i ten uživatel to vyslovuje, ale taky i co vyslovuje. Teď je velký rozmach large language models, takzvaně velkých jazykových modelů, takže my i tyhle ty jazykové modely využíváme, takže se díváme, jakou pacient nebo ten uživatel má slovní zásobu, jak používá slova, jak se vyjadřuje, jak se mění například jeho intonace, kolik dělá pauz v té dané větě a tak dále. Takže tohle všechno se dá analyzovat z hlasu. U Parkinsonovy choroby, tam to je onemocnění, kdy nám to interaguje se svaly a my už víme, že ty svaly jsou i právě u hlasivek, takže ty hlasivky jsou zasaženy ještě dřív, než ten pacient má nějaké větší symptomy. Takže my dokážeme i právě z té intonace, z fonetiky obecně detekovat tady ty časné známky.
2: Tohle hovoří samo za sebe, ale snad přeci jen, proč se diagnostické algoritmy podle tebe týkají i obyčejných lidí a nejenom lékařských profesionálů?
3: Protože všichni jsme součástí našeho systému a každý asi z nás šel k nějakému lékaři v rámci třeba preventivní kontroly na nějaké krevní testy, takže je to součástí zdravotnické péče. Já si myslím, že čím dál tím víc a víc bude v nemocnicích umělá inteligence využívána právě protože je rychlá, neunaví se, funguje 24/7, takže se bude využívat víc a víc. A vlastně my jako pacienti ani nemusíme poznat, že se používají tady tyhle diagnostické metody, protože my potom hovoříme s tím lékařem, takže ten lékař může využívat. Takže si myslím, že by se to mělo stávat standardem medicíny postupně.
2: Zní to všechno moc hezky. Jenže taky si člověk dovede představit, že v té cestě jsou možná nějaké překážky. Co je největší překážka, která brání tomu, aby tyhle všechny technologie byly brzo v praxi a zároveň byly bezpečné?
3: My už jsme tady nějaké výzvy a překážky naznačili. První z nich jsou určitě ty datasety, protože bez těch datasetů my nedokážeme vytvořit model umělé inteligence, neuronové sítě tak, aby byly přesné. Takže potřebujeme správně anotované datasety a potřebujeme jich hodně. Takže to je největší překážka, protože jak jsem už zmiňovala, jsou to citlivé pacientské údaje, které si všichni hlídají, takže není to jen tak získat. Druhá překážka je i ta regulace, ta certifikace jako samotná, protože nám to ubírá čas, je to časově velice náročný, my musíme sepisovat technickou dokumentaci, musíme ten software validovat, což já samozřejmě chápu, že je to tady ve zdravotnictví důležitý, jen by to třeba mohlo být o něco efektivnější.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Kniha nebo podcast, Kamilo?
3: Podcast, ale byla bych radši, kdybych měla čas na tu knihu.
2: Ranní běh nebo večerní yoga?
3: Ranní běh.
2: Kódování s hudbou nebo v tichu?
3: S hudbou.
2: Město nebo příroda?
3: Určitě příroda.
2: Káva nebo bylinkový čaj?
3: Tak ta je to jednoznačný káva.
2: Experiment v laboratoři nebo brainstorming s týmem?
3: Brainstorming s týmem.
2: Dovolená u moře nebo aktivní trek v horách?
3: Aktivní trek.
0: Žárovky.
2: No si akční, to rozhodně. A akční bude asi i naše budoucnost právě v oblasti využívání tady těch diagnostických algoritmů. Myslíš si, že umělá inteligence bude pro lékaře a lékařky spíš partner, nebo pro některé to bude taková ta vtíravá věc, která jim až příliš mluví do řemesla?
3: Já si myslím, že to bude partner. Nicméně i teď z různých rozhovorů vnímám to, že ti doktoři si myslí, že to přesně bude ta druhá možnost. My se snažíme edukovat a říkat, že my je rozhodně nechceme nahradit, chceme jim pomoct, chceme jim zefektivnit ten čas, aby ten čas právě věnovali tomu pacientovi v nějaké personalizované léčbě, než to, aby se dívali tady na 150 obrázků.
2: Takže si to člověk představí spíš tak, jako když přišla nějaká nová technologie, kdysi dávno třeba rentgen, který pomohl lékařům určit, že ta končetina je opravdu zlomená.
3: Je to tak, já to takhle vnímám. Chtěla bych, aby AI byly takový další oči ve zdravotnictví a pomáhali těm lékařům vlastně zrychlit, zpřesnit tu samotnou diagnostiku, ale nejen i diagnostiku, může to být i léčba nebo skrz tu prevenci nějaké nástroje, takže to bych byla ráda, aby se tak stalo.
2: Tak aby se to stalo, to se ještě musí stát hodně jiného. Která věc by mohla tvůj obor nejvíce urychlit? Je to spíš větší výpočetní výkon, nebo kvalitnější data, změna legislativy, nebo možná smýšlení lidí ve společnosti?
3: Bude to asi všechno, co jsi zmiňoval. Pro můj obor si myslím, že by bylo super mít nějakou digitalizaci, aby my jako pacienti jsme mohli mít přístup do svých datasetů, do svých dat, mohli třeba i s někým sdílet a potom i třeba s námi, s nějakými firmami jsem já mohla sdílet svoje osobní data, protože to by nám hodně pomohlo. Jak jsem říkala, ty datasety, ty jsou opravdu nejvíc důležitější v tom samotném procesu. Takže podporuji digitalizaci tady zdravotnictví, aby jsme měli všechno na jednom místě, samozřejmě podle norem a v rámci nějaké bezpečnosti. To je podle mě úplně nejvíc klíčový. Poté, co by určitě pomohlo, tak je edukace, protože pořád se setkávám i s mladými lékaři nebo s mladými lidmi, kteří vlastně neví, co je to umělá inteligence a bojí se jí. Neví, jak ji můžou používat, jak jim může být přínosná a vlastně se nechtějí ani učit. Takže ta edukace je velice důležitá, aby potom ti uživatelé využívali ty produkty ve zdravotnictví bezpečně a byli rádi, že nějaké takové nástroje tam mají.
2: Tenhle ten rozhovor byla pořádná jízda a je vidět, že rychle pádíš vpřed. Kamilo, prozradíš nám, kde se vidíš za 10 let?
3: Kde se vidím za 10 let? Já nedohlédnu ani za rok, takže za 10 let, ale já bych chtěla, abych byla tak šťastná, jak jsem teď, aby mě práce bavila tak, jak mě baví teď. Takže doufám, že tohle se mi splní i za těch 10 let a že pomůžu té společnosti jí něco předat a po mně tady něco zůstane.
2: Nezbývá než ti popřát hodně štěstí. Kamilo, moc krát děkujeme.
3: Taky moc děkuji za pozvání.
2: Tohle byla Kamila Dvořák, která vyvíjí diagnostické nástroje v lékařství.

0: emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.
0: 107,1 FM.

0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.
1: Rádio Praha.

Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů, kdy

0: Top 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.
1: To nejlepší.

občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Ciny.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
3: Coldplay nebo U2.
0: Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Ten mladý mráček na plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
1: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
0: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
2: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio.

0: byl Linkin Park, The Emptiness Machine. Je 6 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás dnešní první zprávy. Je pátek 14. srpna, hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy připomíná v Praze osvětová akce Aby sny nezešedly. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy za necelé 2 měsíce omezí provoz mezi Bezděčínem a Kosmonosy. Stíhačky nad Lotyšskem sestřelili neznámý dron. Bude jasno a teploty až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ve spodní části Václavského náměstí dnes začíná akce Aby sny nezešedly. Připomínka výročí vpádu vojsk Varšavské smlouvy v roce 1968 potrvá tradičně týden. Lidé budou moci až do 21. srpna navštívit venkovní výstavu dobových fotografií nebo promítání autentických amatérských i profesionálních záběrů. Více o programu říká organizátor Herbert Brinda.
2: Každý večer, to znamená od 14. do 21. srpna, se budou promítat od 19.30 filmy typu Pelíšky, Muž je muž nevěřili, Kawasakiho růže a tak dále.
0: Projekt zakončí 21. srpna speciální kulturní program, kterým budou provázet bývalý disident František Čuňas Stárek a historik Pavel Žáček. Začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Řidiči tam musí jet zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
3: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
0: V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky, pravděpodobně už totiž neporostou do konce prázdnin. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Houby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Často jde o třeba speciální druhy hřibů, takzvané barevné hřiby, které lépe snáší sucho a teplo. Mykologickou situaci v Česku sleduje i Český hydrometeorologický ústav. Podle něj na skoro celém území platí nízká pravděpodobnost růstu. Největší štěstí by mohli mít houbaři na severu Moravy a ve Slezsku nebo třeba v Krušných horách. Lotyšská stíhačka sestřelila ve vzdušném prostoru Lotyšska dron. Krátce předtím armáda vyhlásila vzdušný poplach v oblastech u hranic s Běloruskem a Ruskem. Informovala o tom armáda na síti X. Leteckou a lodní dopravu ve východní části Finského zálivu podél hranice s Ruskem dočasně pozastavilo i Finsko. Finsko i Lotyšsko jsou členy Evropské unie i Severoatlantické aliance. Tenistka Kateřina Siňaková získala na turnaji v Torontu svůj 38. deblový titul. S Číňankou Chang Shuai ve finále porazili italsko-americký pár Erányová, Melicharová a Martinezová 2-0 na sety. Nedařilo se naopak Darie Vidmanové. Česká tenistka po finálové účasti v Memphisu vypadla v Cincinnati už v prvním kole. S Ukrajinkou Kaleninovou prohrála 6-4, 4-6 a 2-6. Dnes čekejte jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: No a po zprávách se podíváme taky na silnice. Dění na nich bude dnes z dopravního infocentra sledovat kolega Tomáš Kolmistr. Já tě zdravím.
5: Hezké ráno. Provoz po metropoli je zatím klidný, ale nicméně na příjezdu do metropole od Slaného se zastavuje za sjezdem na Kněževes. Pomalej se pak jede až k omezení u sjezdu na letiště, tam se projíždí pouze jedním pruhem, zdržení je do 10 minut. A ve Kbelské směrem na Hloubětina postojíte před křižovatkou s Poděbradskou.
4: Tomáši, díky moc a zatím ahoj.
5: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

Páteční ranní vysílání Rádia Praha s datem 14. srpna. Alan a Allen mají dneska svátek. Tak všechno nejlepší, chlapi. Co nás čeká? Meduza, James Carter, Ellie Due a ex-ambassadors Bad Memories. A taky Mark Umbrella, Closer to Me. Hezké ráno.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper a Shallow ve čtvrt na sedm na Rádiu Praha. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha až do pondělí 17. srpna do poledne rozhodujete vy o tom, co my budeme hrát právě v to pondělí večer v 9 ve vinilu. Proti sobě stojí desky Coldplay a U2. Od Coldplay tam máte Viva La Vida or Death and All His Friends, od U2 desku Zoropa. Vypadá to, že se z toho opět stal docela vyrovnaný souboj, protože je tam 41 hlasů, 22 mají U2, 19 Coldplay, uvidíme, jak to dopadne. Jak jsem říkal, hlasuje se na Facebooku Rádia Praha až do pondělního poledne. Praha je nej.
1: Tahle tramvaj dokáže jet až 70 km v hodině. Nový typ 52T je nejmodernější tramvaj, která momentálně po Praze jezdí. Nabízí více prostoru, světlejší interiér i nové technologie pro cestující i řidiče. Konstruktéři ji chtěli původně ještě delší, jenže pražské zastávky a křižovatky to neumožnily. Zajímavostí je také speciální tlačítko pro kočárky nebo softwarové omezení rychlosti právě na 70 km za hodinu. To je víc než u většiny starších tramvají.
0: Dneska opět stejná předpověď jako poslední tři dny, tedy jedna věta o dvou slovech. Bude jasno, maxima 30 až 32 stupňů Celsia, teď jsme na 13 stupních, takže chvíli potrvá, než se tam dostaneme, a foukat bude slabý jihovýchodní až východní vítr. Tomáš Kolmistr je v dopravním infocentru a sleduje situaci. Tome?
2: Krásné ráno. Provoz po metropoli je zatím velmi klidný, ranní provoz je zatím skoro bez kolon, nicméně na příjezdu do metropole od Slaného po D7 se zastavuje za sjezdem na Kněževec na 3. kilometru, pomalej se jede až do omezení u sjezdu na letiště, tam je zdržení 5 až 10 minut a zastavuje se také na D4 na příjezdu do Prahy od Příbramy na 11. kilometru, kolona pokračuje až na 9. kilometr ke sjezdu na Jíloviště.
0: Já ti moc děkuju, zatím ahoj.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Little Bit of Love, je 6:30, dáme si zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 000 korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Banky hlásí rostoucí počet kyberpodvodů na své klienty. Například podle Komerční banky se v prvním pololetí meziročně zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% a vzrostla také částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Nebezpečné jsou hlavně známé scénáře falešných bankéřů a policistů nebo nabídky podvodných investic. Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se nově mohl rozšířit. Nově by tam mohlo patřit třeba mučení nebo obchodování s lidmi. Navrhuje to poslankyně Barbora Urbanová z Hnutí STAN. O změnách chce teď jednat. Dětský certifikát, který má zamezit v práci s dětmi sexuálním delikventům, by měl v Česku platit od ledna. O 2. českou medaili na plaveckém mistrovství světa v Paříži bude dnes usilovat Miroslav Knedla v závodě na 50 metrů znak. Do finále se probojoval suverénně ze 3. místa. V semifinále časem 24,20 o pouhou setinu sekundu zaostal za svým českým rekordem z rozplavby. Ve čtvrtek ovládla Barbora Sémanová závod na 200 metrů volný způsob a stala se v této disciplíně evropskou šampionkou už po 3. Dnes čekejte v Praze jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se podíváme také na dopravní zpravodajství. To pro nás má připravené Tomáš Kolmistr.
3: Hezké ráno. V Novopatské směrem do Letňan se sune fronta od sjezdu na Satelice do Kupelské. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem. Na příjezdu do Metropole po D7 od Slaného se zastavuje za sjezdem na Kněževes na 3. kilometru. Kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, zdržení je tam asi 10 minut. A před ohradou se začínají tvořit kolony ze všech stran, je to kvůli výkopu uprostřed křižovatky.
0: Díky moc, Tome, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: V ranní Praze po 6:30 Coldplay Feels Like I'm Falling in Love. A taky Tera a Do You See.

0: love.
1: Anne-Marie a její 2002. Mimochodem, pamatujete si vy, kdy jste, ten den, kdy jste se zamilovali? Je 7:15. Karlův most, Clementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
2: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zvražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
3: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě. Letos se do nich vydá také před kamerou.
2: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
3: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
2: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
3: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Kjusovi.
4: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno, nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
3: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Catherine Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli.
5: This is what you asked me to do. This is exactly what you asked me to do.
6: This is not that.
5: Well, that sure as hell looks like it. And you know what? I think you need to see a real doctor.
3: Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová, zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
7: Lots happened, Tony.
5: You're kidding yourself.
7: Help me fix it.
3: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
2: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
3: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes $2 miliardy. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Dnes budeme mít jasno, maxima 30 až 32 Celsia, pořád jsme ale na 13 stupních a foukat bude slabý jihovýchodní až východní vítr. Tomáši, zdravím tě, povídej.
8: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem v okolí sjezdu na Barrandov mezi 16. a 17. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem. Na příjezdu do metropole po D7 od Slaného se zastavuje za sjezdem na Kněževec na 3. kilometru. Kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, zdržení je okolo 10 minut. Před Ahradou se začínají tvořit kolony ze všech stran, je to kvůli omezení v křižovatce a obtížnějšímu průjezdu. A na Smíchově v křižovatce Mozartova plzeňská se srazila dodávka a osobní auto blokují levý odbočovací pruh.
1: Díky moc, Tome, měj se.
8: Taky díky, hezké ráno.
9: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
10: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Adonis, Cherry on Your Cake, je 7 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková. Máme pro vás připravené další čerstvé zprávy Rádia Praha. Přejeme krásné páteční ráno.
1: Dobré ráno. Komplexem Blanka v Praze bude od zítřka jezdit nová tunel

0: autobusová linka propojí Čimice a Dejvice. Pražští hygienici zakázali koupání v Šeberáku, Synice jsou i na Džbánu a v Motole. Běh v teplotách kolem 28 stupňů ve stínu může být pro netrénované sportovce rizikový, upozorňují na to lékaři. Dnes má být jasno a teploty až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunel bus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropit, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metru v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
0: Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích. Ve vodě se masivně přemnožily synice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí nebo žaludeční potíže. Kvůli synicím je koupání nevhodné také třeba v nádrži Džbán a na koupališti v Motole. Bezpečně se lidé osvěží v Hostivaři, Lipencích nebo na Branické pláži, doplňuje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
3: Velmi dobrá kvalita vody je aktuálně v biotopech Lhotka a Radotín a v betonové nádrži Divoká Šárka. Zhoršená průhlednost vody, která ale neznamená, že by voda byla zdravotně závadná, je na Branické pláži, na jezeru Lipence a na koupališti Hostivař.
0: V teplotách kolem 28 stupňů by rekreační sportovci podle lékařů už neměli běhat. Trénování běžci vydrží o několik stupňů víc, ale ani oni by to neměli se zátěží v horku přehánět. Nejrizikovější jsou podle odborníků z pražského IKEMu amatérské závody, při kterých chtějí lidé doběhnout za každou cenu do cíle.
4: Jsem dostal křeče, točila se mi hlava, takže jsem vyloženě musel jít a poslední asi 3 nebo 4 kilometry, tak to jsem byl rád, že jsem do toho cíle potom došel.
5: Popisuje amatérský běžec Jiří Peroutka svou zkušenost z maratonu v teplotách kolem 35 stupňů ve stínu. Podle anesteziologa pražského IKEMu Pavla Vychodila je právě tato teplota pro běžce hraniční.
6: Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
5: Ve vedrech je ideální běhat brzy po ránu nebo pozdě večer po západu slunce. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Vilém Stráský dokončil 10 boje na mistrovství Evropy s 8013 body. Na 13. místě vyhrál Němec Neugebauer. Jakub Vadlej se v sobotu představí v oštěpařském finále. Na šampionátu v Birminghamu mu na postup mezi nejlepší 12 stačil úvodní pokus dlouhý 80 metrů a 92 cm. A o medaili bude v sobotu bojovat i čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel, která skončila ve druhém semifinále druhá. Bude jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
7: A jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Tomáš Kolmistr.
8: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na letiště počítejte se silným provozem v okolí sjezdu na Barrandov mezi 16. a 17. kilometrem. Vekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Před Europarkem počítejte se zdržením z obou stran na jižní spojce od Lanového mostu a na Štěrboholské spojce od sjezdu na Dolní Počernice. Omezení brzdí provoz u letiště ve směru do metropole, tam se zastavuje u sjezdu na Kněževec na 3. kilometru, směrem z Prahy se popojíždí od padesátníku. A na Smíchově v křižovatce Mozartova Plzeňská se srazila dodávka osobní auto a blokují levý odbočovací pruh.
7: Já ti moc děkuju, hezké ráno.
8: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
7: Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do pátku s datem 14. srpna. Teď máme 5,5 minuty po 7 a já vám přeju hezké ráno. Za chvilku Leony, By Your Side, In My Mind. A taky třeba Ale Farbena Kido, Baby Goodbye.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM.
9: a

0: To byly ale Farbe na Kido, Baby Goodbye. Je 7:15 a vy posloucháte Rádio Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Poslední veřejná poprava ve Spojených státech byla vykonána před 90 lety v roce 1936. V Owensboro v Kentucky byl oběšen vrah Rainy Beatia. Jeden z popravčích byl namol opilý a propadliště šibenice byl schopen sklopit až na druhý pokus. Po mediálním cirkusu byly veřejné popravy zrušeny. Doma v Manchesteru v nočním klubu Boardwalk odehrála první koncert přesně před 35 lety v roce 1991 britská skupina Oasis. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
4: Nádherný výhled.
3: Kulatý 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
5: Jacinta Johnsonová.
3: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
5: Přátelé mi říkají Jinx.
4: Mně všichni říkají James Bond.
3: Jediného Oscara má za Ples příšer.
5: Rozená v pátek 13.
4: Takže nosíte smůlu.
3: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
0: Ten pátek bude jasný v Praze s maximálními teplotami 30 až 32 stupňů Celsia. Teď jsme na 15 stupních, foukat bude slabý jihovýchodní až východní vítr. Tomáše, zdravím do dopravního infocentra. Jak jsme na tom?
6: Krásné ráno. Na okruhu ve směru na letiště se zpomaluje v okolí Barandova na 16. kilometru. Před Europarkem počítejte se zdržením na jižní spojce, a to od Lanového mostu. V Ekbelské směrem do Hloubětína se popojíždí mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Omezení brzdí provoz u letiště ve směru do metropole se zastavuje u sjezdu na Kněževec na 3. kilometru, tam je to na zhruba 10 minut. Směrem z Prahy se popojíždí od Padesátníku, tam je to na 5 minut. A před ohradou se začínají tvořit kolony. Ze všech stran je to kvůli omezení v křižovatce a obtížnějšímu průjezdu.
0: Díky moc, hezké ráno.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Viny.
1: Každé pondělí na Rádio Praha.
8: Na Rádio Praha.
7: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zuropa. Coldplay nebo YouTube?
9: Coldplay nebo YouTube?
7: Těžká volba. Odpověď

0: Back a Loser v 7:30 na Rádiu Praha. Teď další zprávy, připravila je Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré ráno. Letový provoz na pražském letišti se dnes odpoledne vrátí na hlavní dráhu. Kvůli modernizaci okolí hlavní runwaye byl na 4,5 měsíce převeden na vedlejší dráhu. Druhá etapa modernizace začala na konci března a zahrnovala 14 stavebních technologických projektů letiště za víc než 1 miliardu a 3 investiční akce externích partnerů. Loni byla hlavní dráha uzavřena kvůli první etapě modernizace ve stejném období. Nejméně 4 lidé zemřeli při záplavách po prudkých bouřích východně od japonské metropole Tokia. Informovali o tom dnes agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy ochromily část dopravy, zejména v prefektuře Chiba na ostrově Honšú. Desítky tisíc domácností se ocitly bez elektřiny, tisíce lidí přes noc uvázly na letišti Narita u Tokia. Bez zdravotně indisponovaného lídra průběžného pořadí Dominika Stříteckého bude dnes pokračovat ve Zlíně mistrovství České republiky v automobilových soutěžích. Na Barum Rally, která je tradičněji součástí evropského šampionátu, se budou snažit využít Stříteckého absence zejména Filip Mareš a Jan Kopecký a zvýšit šance na titul. Zatím druhý Mareš ztrácí na vítěze posledních tří českých soutěží 28 bodů, třetí Kopecký 67 bodů. Bývalá světová jednička Iga Świątecová se po takřka roce dočkala titulu na okruhu WTA. Ve finále v Torontu porazila Jelenu Rybakinovou 6-2, 6-3 a americký tenista Ben Shelton porazil ve finále turnaje v Montrealu Krajana Brendna Nakashimu 6-3, 7-6 a obhájil titul na kanadském Masters. Dnes by mělo být jasno a teploty až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se opět spojíme s Tomášem Kolmistrem, který je v dopravním infocentru, a zeptáme se, jak to vypadá na silnicích, Tome?
3: Hezké ráno. Na okruhu se zpomaluje, a to před Ořechem v obou směrech. V Ekbalské postojíte směrem do Hloubětina mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na jižní spojce počítejte se zdržením ve směru na Černý most mezi Lanovým mostem a Europarkem. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici směrem do Prahy se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru. Směrem z metropole se zastavíte na okruhu u sjezdu do Evropské. V obou případech je to na zhruba 15 minut. A před ohradou se sunou fronty v Hartigově a také Jana Želivského.
0: Díky moc, Tomáši. Zatím ahoj.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Lektorka sebeobrany Linda Štocbartová upozorňuje na to, že útočník na nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany, jak konfliktům předcházet a jaká je primární motivace agresorů?
2: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu.

0: Kvůli Kygo a Whitney Houston High Love je 7:45. Letiště Václava Havla v Praze dokončilo opravy okolí hlavní runwaye. Po zhruba 4měsíční uzavírce tam dnes odpoledne dosedne první letadlo. Dělníci od poloviny dubna vyměnili například světla nebo kabely. Práce stály přes 1 000 000 000 korun.
1: My jsme teď s manažerem správy a rozvoje provozu ploch Miroslavem Chrvátem na křížení hlavní a vedlejší dráhy. Občas nám nad hlavami proletí letadlo. Vidím, že na hlavní runway jsou nová světla. Co dalšího je tu nového?
2: Postavili jsme 3,3 km nového kabelvodu. V něm je umístěno až 160 km kabelů. Celkově i jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu.
1: My se teď procházíme po křižovatce pojezdových drah D a F, která je také plně předělaná. Co se tady vlastně všechno dělalo?
2: Ano, teď se nacházíme na klíčové křižovatce pojezdových drah, které slouží hlavní dráze 0624. V touto křižovatku vlastně projedou všechna letadla, která odlétávají z runway 06, nebo naopak drtivá většina letadel, která přistává z dráhy 24. V letošním roce jsme vlastně provedli její celkovou rekonstrukci, to znamená, šli jsme až do hloubky téměř 1 metr a opravili jsme i přilehlé pojezdové dráhy. Tento prostor je velký cca 55 000 metrů čtverečních.
1: Letadla po dobu uzavírky hlavní runway létala přes hustě zalidněné části Prahy a Středočeského kraje. Vy jste těm zasaženým obcím posílali peníze. Na co ty peníze šly? Ptám se mluvčí letiště Praha Denise Hitmánkové.
3: Letiště udělalo mimořádné dary v přesahující 13 milionů korun. Jak jste zmínil, zasaženým obcím zejména Praha 4, Řepy, na druhé straně dráhy, potom případně Kladno. Tyto obce využily dané finanční prostředky například pro revitalizaci zeleně nebo pro výstavbu dětských hřišť.
1: Například Kladno dostalo 1 000 000 korun. Peníze dá tamnímu dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek, říká mluvčí města Vít Herald.
4: Finanční dár 1 000 000 korun od letiště Praha se rozhodla rada města uvolnit na projekt, na investiční projekt v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek, a to konkrétně na vybudování multisenzorické místnosti. To je speciálně upravený prostor, který nabízí dětem s různými typy zdravotního postižení podněty stimulující zrak, sluch i hmat a pomáhá jim s rozvojem smyslového vnímání, terapií a relaxací.
1: A dodává, že prostor má začít fungovat příští rok.
4: Darovací smlouva byla podepsána v polovině července a záměr je v průběhu příštího školního roku, aby ten projekt byl naplněn, aby ta multisenzorická místnost začala sloužit dětem.
1: Finanční dary dostalo Kladno a další obce i při loňské uzavírce hlavní dráhy. Z letiště Václava Havla, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Dneska bude v Praze jasno, maxima mezi 30 a 32 stupni Celsia, teď jsme na 15 stupních, foukat bude slabý jihovýchodní až východní vítr. Tomáš Kolmistr má opět slovo.
5: Hezké ráno. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici. Směrem do Prahy se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru, tam je to zhruba na 10 minut. Směrem z metropole se zastavíte už na okruhu u sjezdu do Evropské, tam je to na asi 20 minut. Vekbelské postojíte směrem do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Na jižní spojce počítejte se zdržením ve směru na Černý most mezi Lanovým mostem a Europarkem. V Bělohorské z centra se zdržíte asi 10 minut před Vypichem a plný je Selský most, a to před Legerovou.
0: Díky moc, Tomáši, měj se.
5: Taky díky, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Hlas umí víc, než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje. Rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas. Scrollujete? Jen si

0: Kelly Clarkson a její geniální My Life Will Suck Without You. Je 8 hodin ve studiu se mnou Denisa Žižková, máme pro vás další zprávy Rádia Praha a přejeme krásné páteční ráno.
1: Hezké ráno.

Nabíječky na elektromobily nainstaluje Praha na veřejné lampy do konce roku 2028. Banky potvrzují nárůst kyberpodvodů v prvním pololetí, nejčastěji se týkají lidí ve středním věku. Jeden z námořníků americké letadlové lodi Abraham Lincoln spadl přes palubu. Rekordně dlouhé nasazení se odráží na duševním zdraví posádky a

0: Američtí politici žádají vyšetření. Dnes bude jasno a teploty v Praze až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Modernizace veřejného osvětlení v Praze potrvá déle. Práce měly původně skončit letos, pražští radní ale projekt prodloužili do roku 2028. Technici musí na vybrané stožáry umístit také nabíječky pro elektromobily, mimo jiné lampy připravit na dostatečný elektrický příkon, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
2: Kromě toho posílení téhleté dobíjecí infrastruktury, kterou považujeme za důležitou součást pražské infrastruktury budoucna, tak také neděláme v tom veřejném prostoru nějakou další překážku, protože ten sloup už tam stejně stojí.
0: V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o víc než 40% oproti stejnému období v loni. Stále nejnebezpečnější jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů, a nebo taky podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
3: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
0: Letos v prvním pololetí vzrostla také částka, kterou podvodníci lidem z účtů ukradli. Třeba u České spořitelny o víc než třetinu oproti stejnému období loni. Banky také potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům častěji nevěří, pokud se je snaží od podvodů odradit. Kvůli zhoršujícímu se psychickému stavu posádky americké letadlové lodi Abraham Lincoln si začínají stěžovat rodiny nasazených námořníků. Podle zpráv amerických médií se kvůli špatným podmínkám na lodi několik vojáků pokusilo skočit přes palubu a ukončit život. Šéf Pentagonu Pete Hegseth to popírá, podle něj je vše v pořádku.
4: Centrální velitelství potvrdilo, že jeden z námořníků skočil přes palubu, ale byl včas zachráněn. Jeho rodina se o tom ovšem podle slov jeho matky dozvěděla až 4 dny poté. Vojáci si stěžují na nedostatek jídla, problémy s vodou a hygienou a špatnou morálku. Letadlová loď zůstává na moři déle než kdykoliv za poslední roky. Trumpova administrativa totiž nasazuje válečné lodě v rámci tažení proti Íránu i Venezuele na neobvykle dlouhou dobu. Demokratičtí kongresmeni proto žádají osobní návštěvu lodi a vysvětlení podmínek, které tam vojáci k životu mají. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Plavkyně Barbora Sémanová je novou mistryní Evropy na kraulařské dvoustovce v Paříži. To navíc dokázala ve výrazně vylepšeném rekordu šampionátu. 200 metrů uplavala za minutu 54,38 sekundy. Dnes by mělo být jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: Jdeme na silnici, jak to na nich vypadá, sleduje Tomáš Kolmistr.
6: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Ve směru na letiště se jede pomaly, a to v okolí Barandova u 16. kilometru. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské. Ve směru z Prahy se popojíždí z konce okruhu od sjezdu na Evropskou, zdržení asi 20 minut. V opačném směru se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru, tam je to na asi 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se popojíždí od Lanového mostu k Europarku a ve Strahovském tunelu směrem na Barandovský most překáží porouchané osobní auto v levém pruhu a začínají regulovat vjezdy do tunelu.
5: Já ti moc děkuju, Tome, měj se.
6: Taky díky, hezké ráno.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: 6 minut po 8. posloucháte Rádio Praha v pátek 14. srpna. Hezké ráno, přeje Honza Klaň. Za chvilku Jade a Church.
7: Už nehledám to místo.
5: A bude taky poetika a blízko.
1: Rádio Praha a Honza Klaň.

0: to byla Dido a Here With Me. Je 8:45, posloucháte Rádio Praha a to v pátek 14. srpna. Připomínám, že až do pondělka 17. srpna do pravého poledne vy rozhodujete o tom, co my budeme hrát. Konkrétně tentokrát proti sobě stojí Coldplay s deskou We Will Have It or Death and All His Friends a na druhé straně jsou U2 s deskou Zoropa. Momentálně je tam 42 hlasů, 23 mají U2 a 19 Coldplay. Jak to dopadne v pondělí, uvidíme. Hlasujte, rozhodněte, my to pak zahrajeme. Dneska bude v Praze jasno, maxima 30 až 32 stupňů Celsia, foukat bude slabý jihovýchodní až východní vítr. A jak to vidí Tomáš Kolmistr z dopravního infocentra?
1: Hezké ráno. Na okruhu ve směru na D1 počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici. Ve směru z Prahy se popojíždí z konce okruhu od sjezdu na Evropskou. Zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru, tam je to na asi 10 minut. Vekbelské směrem do Hloubětina se popojíždí mezi Kolbenovou a Poděbradskou. Před Europarkem trvá silnější provoz na jižní spojce od Lanového mostu a také na Štěrboholské spojce, a to od sjezdu na Dolní Počernice. V Karlovarské se srazily dvě osobní auta útočný tramvají a před ohradou se sunou fronty v Hartigově a také v Jana Želivského.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Taky díky, hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha.

Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Eliša Keys, Underdog v 8:30 na Rádiu Praha. Teď zprávy a s nimi ve studiu Denisa Žižková.
1: Přeji dobré ráno. Cenu Václava Havla za lidská práva budou spolu organizovat nadace Vize 97 a Charty 77. Uvedli to jejich zástupci. Havlova knihovna se už podílet nebude. Hasiči od čtvrtka likvidují požár lesa u obce Lnáře na Strakonicku. V půlnoci na dnešek požár lokalizovali a oheň se dál nešíří. Ve čtvrtek vyhlásili třetí stupeň požárního poplachu ze 4 možných, který dnes ráno snížili na 2. Lotyšská armáda dnes nad ránem oznámila, že stíhačky NATO sestřelily dron ve vzdušném prostoru země. Finsko v podobnou dobu omezilo letecký a lodní provoz na východě Finského zálivu. Do vzdušného prostoru zemí sousedících s Ruskem nebo Ukrajinou letos opakovaně pronikly bezpilotní letouny zapojené do Ruskem vyvolané války na Ukrajině. Na atletickém mistrovství Evropy v Birminghamu dnes bude usilovat o postup do finále trio českých oštěpařek a dva tyčkaři. Rozběhy čekají čtvrtkařské štafety. Muži poběží ve složení Ondřej Loupal, Ondřej Horáček, Matěj Krsek a Milan Ščibráni. V ženském týmu budou o finále bojovat Tereza Petržilková, Lada Vondrová, Nikola Bisová a Barbora Malíková. Začne také sedmi boj s Adélou Tkáčovou. Dnes má být v Praze jasno a teploty až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách se samozřejmě podíváme na situaci na silnicích společně s Tomášem Kolmistrem.
3: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Před omezením v Lipské směrem z Metropole se zastavíte už na konci okruhu u sjezdu do Evropské. Kolona pokračuje až na sjezd na letiště. Zdržení je tam okolo 20 minut. V opačném směru se zastavíte na konci D7 na 3. kilometru, tam je to na zhruba 10 minut. Na Štěrbalské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Dolní Počernice a Europarkem. Před ohradou počítejte s kolonami Vartigově a také Jana Želivského a ve Kbelské postojíte směrem do Hloubětína mezi Kolbenovou a Poděbradskou.
0: Díky moc, Tomáši, měj se.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Půl deváté v ranní Praze Katy Perry, Watch It Burn. A taky Miles Smith a jeho Stargate.

0: Bill Miles Smith a jeho Stargazing. Je 8:45 a přichází Jirka Štefl.
1: Přeju vám hezký den. V Praze se otevřela jedna z největších putovních výstav věnovaná Harrymu Potterovi. Nechte se vtáhnout do světa čar a kouzel a vyzkoušejte si některé z magických aktivit. Na výstavišti v Letňanech je připravena trasa, na které si můžete zblízka prohlédnout autentické rekvizity a originální kostýmy. Celá výstava je taky doplněná o interaktivní technologie. Nabízí setkání s vrbou mlátičkou, mozkomory nebo se svým vlastním patronem. Tenhle zážitek nabízí výstaviště v Letňanech. A na co do kina? Zkuste snímek Architektura ČSSR 58-89. Unikátní dokument neobyčejně a s vášní představuje výjimečné budovy postavené v období od Expa 1958 až po sametovou revoluci. Snímek odhaluje příběhy a nesmírné úsilí, které se za vznikem těchto staveb skrývá. Na tenhle film se vydejte do kina Aero v pátek. Začíná v 17:30. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefl a Rádio Praha.
0: Prahu taky zajímá, jak dnes bude. Tak bude jasno, maxima 30 až 32 stupňů Celsia, teď jsme na 17 stupních. Foukat bude slabý jihovýchodní až východní vítr. Teď zase Tomáš Kolmistr a doprava.
2: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň mezi 22. a 19. kilometrem. Před omezení v Lipské směrem z metropole se zastavíte už na konci okruhu u sjezdu do Evropské. Kolona pokračuje až ke sjezdu na letiště, zdržení je tam asi 20 minut. V opačném směru se zastavíte na konci D7 zhruba na 3. kilometru, tam je to na asi 10 minut. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lanový most počítejte se silnějším provozem před Europarkem. Navíc u sjezdu na Dolní Počernice se srazila dvě osobní auta a blokují odbočovací pruh. Ve Spořilovské směrem do centra dejte pozor za Brněnskou, řeší tam nehodu nákladního auta s osobním, kolem se projíždí plynule. Před ohradou počítejte s kolonami, a to v Hartigově a také Jana Želivského, a ve Kbelské postojíte směrem do Hloubětí na mezi Kolbenovou a Poděbradskou.
0: Díky moc, Tomáši, zatím hezké ráno.
2: Taky díky, hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
5: Give me a beat.
4: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Support Lesbians, klíše. Je 9 hodin, ve studiu se mnou opět Denisa Žižková, před námi jsou zprávy Rádia Praha. Přejeme krásné ráno.
1: Dobré ráno.

0: Komplexem Blanka v Praze bude od zítřka jezdit nová tunel busová linka, propojí Čimice a Dejvice. Objem nových hypoték se v červenci snížil, naopak vzrostla průměrná sazba. Červencovou nehodu Ryanairu podle vyšetřovatelů způsobila odlomená část vrtule motoru. Bude jasno a teploty až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede tzv.

0: plánovaný tunel Buslinka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut, pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
1: Tunel busová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metro v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
0: Hypoteční trh v Česku v červenci zpomalil. Banky a stavební spořitelny poskytly nové úvěry bez refinancování za 30 miliard 800 milionů korun. Je to o 16% míň než v červnu. Vyplývá to z aktuálního hypomonitoru České bankovní asociace. Podle hlavního ekonoma asociace Jaromíra Šindela je útlum hypoték v létě běžný a červencový objem podle něj neznamená výrazný pokles oproti běžným hodnotám.
2: Jde spíše o návrat k běžnějším, ale stále silným úrovním po mimořádně silném jaru. Tehdy část domácností uspíšila pořízení hypotéky kvůli zpřísnění pravidel pro investiční hypotéky, ale kvůli strmému nárůstu tržních úrokových sazeb.
0: Právě úroková sazba u nových hypoték se v červenci zvýšila, v průměru dosahovala 4,9%. Kvůli nižšímu počtu investičních hypoték také poklesla průměrná výše nové hypotéky po 4 miliony a 600 tisíc korun. Za červencovou nehodu letadla Ryanair, kdy jednomu z cestujících uvázla hlava v rozbitém okně, mohla odlomená část motoru. Informovali o tom američtí vyšetřovatelé z Národního úřadu pro bezpečnost v dopravě. Krátce po startu se podle nich ulomila lopatka z jednoho z ventilátorů a úlomky rozbily okno. Pod tlak vtáhl hlavu jednoho z cestujících ven. Ostatním pasažérům se ho podařilo dostat do bezpečí. Stroj po několika minutách bezpečně přistál zpátky na letišti. Úřad uvedl, že v motoru vyšetřovatelé našli pozůstatky ptáků. To naznačuje, že se letadlo mohlo při startu srazit s ptáky. Tradiční noční rychlostní zkouškou začne ve Zlíně 55. ročník automobilové Barum Rally. Do ní vyrazí první jezdec v 8:30. Kvůli havárii v polské rally se závodu nezúčastní lídr průběžného pořadí domácího šampionátu Dominik Střítecký. Dnes bude jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Ještě dopravní informace a s těmi je připravený Tomáš Kolmistr.
5: Hezké ráno. U sjezdu na letiště v Lipské ulici se táhnou kolony před omezením. Směrem z Prahy se sune fronta od konce okruhu od sjezdu do Evropské, tam je to zhruba na asi čtvrt hodiny. Směrem do metropole se zastavuje u sjezdu na Kněževéz na konci D7 na 3. kilometru. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most opatrně u sjezdu na Dolní Počernice. Srazila se tam dvě osobní auta, jsou v levém pruhu a kolona se táhne už od Běchovic. Na okruhu směrem na D1 se jede pomaleji za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 22. a 19. kilometrem. A před ohradou se popojíždí v Hartigově a také v Jana Želivského, je to kvůli omezení v křižovatce.
4: Díky moc, Tomáši, měj se.
5: Taky díky, hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

srpna a činíte tak ve společnosti Rádia Praha a Honzy Chlaně. Hezké ráno vám přeju, máme 6 minut po 9. a za chvilku David Guetta, Sia, Flames. A třeba taky One Republic a jejich Counting Star.

0: to a John Turn the Lights Off je 9:15, posloucháte Radio Praha.
1: Perný den Radia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Poslední veřejná poprava ve Spojených státech byla vykonána před 90 lety v roce 1936. V Owensboro v Kentucky byl oběšen vrah Rainy Beatia. Jeden z popravčích byl namol opilý a propadliště šibenice byl schopen sklopit až na druhý pokus. Po mediálním cirkusu byly veřejné popravy zrušeny. Doma v Manchesteru v nočním klubu Boardwalk odehrála první koncert přesně před 35 lety v roce 1991 britská skupina Oasis. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
4: Nádherný výhled.
3: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
5: Jacinta Johnsonová.
3: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
5: Přátelé mi říkají Jinx.
4: Mně všichni říkají James Bond.
3: Jediného Oscara má za Ples příšer.
5: Rozená v pátek 13.
4: Takže nosíte smůlu.
3: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
0: Dneska bude jasno, maxima mezi 30 a 32 stupni Celsia, teď jsme na 20 a foukat bude slabý jihovýchodní až východní vítr. Tomáš Kolmistr má opět slovo.
6: Hezké ráno. Na Štěrbolovské spojce směrem na Lenový most opatrně u sjezdu na Dolní Počernice. Srazila se tam dvě osobní auta a blokují levý pruh a kolona se tahne už od Bychovic s držení okolo 10 minut. Na jižní spojce směrem na Štěrboholi se jede pomalej od Lanového mostu k Europarku. Na okruhu směrem na D1 pojede to pomalu za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 22. a 19. kilometrem. U sjezdu na letiště v Lipské ulici se tahnou kolony před omezením. Směrem z Prahy se sune fronta od konce okruhu od sjezdu do Evropské. Tam je to zhruba na čtvrt hodiny. Směrem do metropole se zastavuje u sjezdu na Kněževec na 3. kilometru. Navíc na 2. kilometru se před malou chvílí srazilo nákladní auto s dodávkou a blokují pravý pruh. A před ohradou se popojíždí v Hartigově a také Jana Želivského. Je to kvůli omezení v křižovatce.
0: Já ti moc děkuju, Tome, zatím se měj hezky.
6: Taky díky.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: David Guetta, Sia, Flames v 9:30 na Rádiu Praha. Teď Denisa Žižková a zprávy.
1: Dobré dopoledne. Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spolu organizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 000 eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy po zhruba 4 měsících, tak dnes na runway přistane první letadlo, a to po 3 hodině odpoledne. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistávání vedlejší dráhu. Ministerstvo spravedlnosti chce zjednodušit používání takzvaného dětského certifikátu. Na úpravách spolupracuje s Digitální informační agenturou. Změny systému mají ulehčit práci dětským organizacím, které by se s nás měly dozvědět o změnách v rejstříku trestů. Dětský certifikát má platit od ledna a jeho cílem je zamezit v práci s dětmi lidem odsouzeným za jejich znásilnění nebo zneužívání. Na většině míst v Česku skončily letošní žně obilí. Zemědělci celkem sklidili už přes 95% ploch. Nejdále jsou ve Zlínském, Olomouckém a Jihomoravském kraji. Průměrné výnosy se pohybují kolem 5,4 tuny na hektar. To je meziročně o pětinu méně. Na vině je podle Agrární komory především nedostatek srážek a horko. Dnes má být v Praze jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích, doplní Tomáš Kolmistr?
3: Hezké ráno. Před omezením u letiště v Lipské ulici se zastavuje ve směru z Prahy u sjezdu do Evropské na konci okruhu. Tam je to zhruba na 15 minut. V opačném směru se táhne kolona od 3. kilometru D7. Navíc na 2. kilometru řeší nehodu dodávky a osobního auta a blokují pravý pruh. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most řeší nehodu 2 osobních aut u sjezdu na Dolní Počernice. Kolona od Běchovic je na zhruba 10 minut. Na okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň Kořechu mezi 22. a 19. kilometrem. A se zdržením počítejte v Bělohorské ulici obousměrně před Vypichem.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Taky díky, hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Václav Neužil patří mezi naše nejobsazovanější herce. Držitel Českého lva za roli Emila Zátopka teď zkouší novou roli v Davidském divadle a vidět ho můžete v novém filmu Poberta. Jak se brání rutině v práci a jak učí svého syna pracovat s emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na

0: Rudimentlach, ale to lajnou ve 9:45 na Rádiu Praha. Na Václavském náměstí v Praze dnes začne osvětová akce Aby sny nezešedly. Historické fotky nebo dobové filmové záběry budou připomínat vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v srpnu 1968. Na místě je teď reportér kolega Josef Beneda, který je s námi ve spojení. Já tě zdravím, ahoj.
1: Den. Akci ve spodní části Václavského náměstí od rána připravují technici. Například sestavují podstavce, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Na panelech lidé uvidí nejen snímky z okupace vojsky Varšavské smlouvy v roce 1968, ale také 57. výročí potlačení protiokupační demonstrace o rok později. Organizátoři sem také přivezli historickou sanitku a sovětský odbrněný transportér, u kterého se každou chvíli zastavují kolem jdoucí. Mluvil jsem například s panem Karlem, který vzpomínal, že v podobném vozidle sloužil na vojně. Zdůrazňoval, že takovéto události se musí připomínat zvlášť pro ty, kteří je nezažili, protože se už nesmí opakovat. Organizátoři chtějí projektem také poukázat na nebezpečí patologických ideologií a připomenou význam svobody a demokracie jako hodnot, které je nutné chránit a rozvíjet.
0: Josefe, co dalšího na akci uvidím, když se tam vydám?
1: Tak technici tady teď připravují pódium, na kterém se budou promítat archivní filmy z roku 1968 nebo dobové nahrávky z vysílání Českého rozhlasu. Každý večer, tedy ode dneška do 20. srpna, se tento prostor přemění na takové letní kino. Zájemci tak budou moct přímo na Václavském náměstí slednout například už dnes Pelíšky, v dalších dnech také Obecnou školu, Pupendo, filmy Vlny, Skřivánci na niti, Muž, který stál v cestě nebo Občanský průkaz. Promítání bude začínat vždy v 8 hodin večer a je zcela zdarma, jako celá akce.
0: 21. srpna uplyne od příjezdu nebo vpádu hlavně sovětských vojsk 58 let. Co organizátoři akce připravili právě na tenhle den?
1: Od 12.30 hodin tady začne tradiční koncert proti zapomnění. V jeho prvních ročnících na něm vystupovaly především undergroundové a punkové skupiny, například Plastic People of the Universe nebo skupina Aktuál s hudebníkem Milanem Knižákem, který zemřel na konci července. Pro zajímavost doplním, že celý projekt se jmenuje právě podle textu Knižákovy skladby, ve které se zpívá Aby nám sny nezešedly. Letos se tady bude střídat také kapely jako třeba Stargazer, Petr Eichler Trio, Street 69 nebo Civilní obrana. Celkem tady vystoupí asi 10 kapel a koncert skončí zhruba v 10 hodin.
0: V dolní části Václavského náměstí dnes začne akce Aby sny nezešedly. Mluvili jsme o ní s reportérem Josefem Benedou. Díky a měj se. Ahoj.
1: Tak já děkuji, naslyšenou.
0: Dneska bude v Praze jasno, maxima 30 až 32 stupňů Celsia, teď jsme na 20 a foukat bude slabý jihovýchodní až východní vítr. A ještě, jak to vidí Tomáš Kolmistr?
2: Hezké ráno. Na okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz za sjezdem na Plzeň-Kořechu mezi 22. a 19. kilometrem. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most se už podařilo odklidit následky nehody z levého pruhu u sjezdu na Dolní Počernice, kolona se tak dává pomalu do pohybu. Před omezením u letiště v Lipské ulici se zastavuje ve sjezdu z Prahy u sjezdu do Evropské. Na konci okruhu, tam je to zhruba na 15 minut, v opačném směru se táhne kolona od 3. kilometru D7. Před ohradou se kvůli omezení popojíždí v Hartigově a také v Jana Želivského a na magistrále je plná Vilzanova před Hlávkovým mostem.
0: Tomáši, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci, užij si pátek a celý víkend. Ahoj.
2: Taky, ahoj.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Zóna 90. Hodina hitů, která baví vás i nás. To nejlepší.

0: Posloucháte Rádio Praha, je pátek 14. srpna a na 107,1 FM vysíláme aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková, hezké dopoledne.
1: Dobré dopoledne.
0: Bylo 10 hodin.
1: Pražští hygienici zakázali koupání v Šeberáku, Synice jsou i na Džbánu a v Motole. Oprava dálnice D10 u Mladé Boleslavy na necelé 2 měsíce omezí provoz mezi Bezděčínem a Kosmonosy. V Chorvatsku hoří pobřežní město, nejméně 36 lidí utrpělo zranění. Bude jasno a teploty až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích. Ve vodě se masivně přemnožily synice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí nebo žaludeční potíže. Kvůli synicím je koupání nevhodné také třeba v nádrži Džbán a na koupališti v Motole. Bezpečně se lidé osvěží v hostivaři, v Lipencích nebo na Branické pláži. Doplňuje mluvčí pražský hygieniků Petra Batok.
3: Velmi dobrá kvalita vody je aktuálně v biotopech Lhotka a Radotín a betonové nádrže Divoká Šárka. Zhoršená průhlednost vody, která ale neznamená, že by voda byla zdravotně závadná, je na Branické pláži, na jezeru Lipence a na koupališti Hostivař.
1: Začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Řidiči tam musí jet zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
4: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 000 vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech, proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
1: Lesní požár zasáhl chorvatské pobřežní město Omiš. Podle záchranářů

0: Je nejméně 36 lidí zraněných a 7 z nich je v ohrožení života. Na místě zasahují přes 200 hasičů. Podle informací chorvatských médií už schořelo několik domů a aut. Město otevřelo svou sportovní halu jako nouzové útočiště, kde přes noc ubytovalo přibližně 1000 lidí. Do Omiše, který leží asi 25 kilometrů jižně od Splitu, už přijel chorvatský premiér Andrej Plenković. Podle chorvatských úřadů v okolí města schořelo až 1000 hektarů lesa. A také německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Gej u hranic s Belgií. Obyvatele se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Kvůli plamenům je uzavřena i hlavní silnice procházející oblastí. Plavec Miroslav Knedla bude dnes usilovat o druhou českou medaili na mistrovství Evropy v Paříži v semifinále znakařské padesátky časem 24 sekund a 20 setin. Zaostal pouhou setinu za svým českým rekordem z rozplavby. Do finále postoupil ze třetího místa. Zlato z šampionátu má Barbora Sémanová, která časem minuta 54,38 sekundy vylepšila na kraulařské dvoustovce rekord mistrovství. Dnes bude jasno a teploty v Praze 30 až 32 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Situace na pražských silnicích sleduje Tomáš Kolmestr. Hezké dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici. Ve směru z Prahy se popojíždí z konce okruhu od sjezdu na Evropskou zdržení okolo čtvrt hodiny. V opačném směru se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru. Na okruhu směrem na letiště počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 22. a 19. kilometrem. V Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Březiněvé ke sjezdu do Belské. Před Ohradou se kvůli omezení popojíždí v Hartigově a také v Jana Želivského a na magistrátu Strále je plná Wilsonova před Hlávkovým mostem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Dobrý den, 5:15 po 10. hodině posloucháte páteční vysílání Rádia Praha. Jsme rádi, že závěr pracovního týdne trávíte právě s námi. No a mám dobré zprávy pro všechny, které trápily a rušily přelety letadel nad Prahou kvůli opravě runway na ruzinském letišti. To totiž dokončilo tu opravu hlavní dráhy a hluk se tak dneškem vrací na obvyklá místa. Detaily už za chvíli, no a kromě informací pro vás samo sebou máme taky hity The Weeknd, Lucas Graham, LP nebo Damiano David. Tak to na Praze bude po 10. hodině znít. Hezký poslech a klidný pátek vám přeje Vojtěch Přívětivý.

0: Krátce po 10:45 posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Letadla nad Prahou se vracejí do běžnějšího režimu. Letiště Václava Havla dokončilo rozsáhlou opravu okolní hlavní ranveje, která byla zhruba 4 měsíce mimo provoz. Kvůli tomu musela letadla využívat vedlejší dráhu a hluk se dočasně přesunul i nad hustě obydlené části Prahy a Středočeského kraje. Teď se provoz vrací zpět na hlavní dráhu a s ním hluk na obvyklejší místa v okolí letiště. Dělníci během modernizace opravili důležité pojezdové dráhy, vyměnili světelnou soustavu a vybudovali nový kabelovod pro desítky kilometrů kabelů. Podle letiště šlo o klíčovou část infrastruktury, přes kterou projíždí velká část letadel při odletech i příletech. Práce stály přes 1 000 000 000 Kč a letiště kvůli nekomfortu během uzavírky poslalo mimořádné dary některým zasaženým obcím. Podrobnosti v reportáži kolegy Richarda Webse poslechnout si můžete třeba na webu irozhlas.cz. Z leteckého provozu teď k tomu silničnímu. Na začátek ovšem zpráva z nedaleka na okruhu směrem na letiště. Počítejte se silnějším provozem za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 22. a 19. kilometrem. Omezení provoz brzdí taky u sjezdu na letiště v Lipské. Ve směru z Prahy se popojíždí od 50. V opačném směru se zastavuje na konci D7 na 3. kilometru. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta od Lanového mostu k Europarku a v Cínovecké směrem do centra se popojíždí od sjezdu na Březiněves a to ke sjezdu do Kbelské. Šťastnou cestu vám přejeme.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Rádio Praha. Rádio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Zpěvačka Leny nás v dopolední Praze dovedla ke krátkým zprávám. V 10.30 je pro vás má Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Praští policisté pátrají po 40-letém vězni, který ve čtvrtek odešel z nestřeženého pracoviště v Legerově ulici v Praze 2. Kolem 15. hodiny ho měl vyzvednout řidič a odvést zpět do věznice. Na stanoveném místě ho ale nenašel. Hledaný Roman Hrdlička měl na sobě šedé triko, černé montérky a reflexní vestu. Policie žádá svědky, aby se s případnými informacemi o pohybu uprchlého vězně obrátili na nejbližší policejní služebnu. V Česku kvůli dlouhotrvajícímu suchu a vysokým teplotám roste velmi málo hub. Situace je nejhorší za poslední roky a pravděpodobně už neporostou do konce prázdnin, řekl Českému rozhlasu mykolog Jan Borovička. Houby v lesích tak podle něj můžou lidé najít jen ojediněle. Zájem o kroužky, které nabízejí domy dětí a mládeže, je i letos vysoký. Největší zájem je tradičně o sportovní nebo hudební kroužky, ale také například o robotiku, keramiku nebo kroužky zaměřené na 3D tisk a létání. Některé domovy mládeže zvyšují od nového školního roku ceny o 100 korun, jiné je nechávají podobné jako loni. Fotbalisté Hradce Králové podlehli v odvetě třetího předkola Evropské ligy Bešiktaši 0-1 také v Istanbulu a zahrají si o hlavní fázi konferenční ligy. Poslední předkolo této soutěže čeká i Jablonec, který vyhrál na hřišti RF Esriga 2-1. Počasí má být dnes jasné a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Jak to vypadá na silnicích? Ptáme se Tomáše Kolmistra.
3: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na D1 trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Cínovecké směrem do centra stojí porouchané osobní auto před sjezdem do Kbelské. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta od Lanového mostu k Europarku. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici směrem do Prahy, do Kolony se najíždí za sjezdem na Kněževes. A plná zůstává na magistrále Wilsonova, a to před omezením na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT 1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT 2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
5: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobrý den, tady je dopolední Praha, jsme rádi, že posloucháte. Stará čistírna odpadních vod v Bubenči ukrývá obrovské stroje, podzemní prostory i historickou stoku. Do těchto míst nás už za chvíli vezme naše létající redaktorka Monika. Teď necelé 4 minuty po 10:30, ale nabízíme hlavně další muziku. Tady jsou Shakira a Burna Boy, hezký poslech.

0: Páteční dopoledne trávíte s vysíláním Rádia Praha. Hezký den vám přejeme. Zvenku vypadá trochu jako zámek, uvnitř ale ukrývá úplně jiný svět. Stará čistírna odpadních vod v Bubenči fungovala už od roku 1906 a dnes je jedinečnou památkou industriální historie. Co všechno se tu kdysi dělo, zjišťovala naše letající redaktorka Monika Doležalová.
1: To je takzvané stavidlo, což jsou vývrata. Tak říkejte, jestli to jede. Jede to nahoru. Tím bych sem pouštěl vodu, protože tady přicházela odpadní voda ze stoky. A ta voda roztáčela vodní kolo, dřevěný, lopatkový. To kolo vyrábělo energii.
2: Ukázal nám při prohlídce náš průvodce Jakub Radoš. Přestože jsme v čistírně odpadních vod, na první pohled to tu připomíná spíš industriální katedrálu. Historii čistírny mi představil ředitel budovy Cyril Holub.
3: Byla spuštěna v roce 1906 v červnu, teď letos to je přesně 120 let, a sloužila tomu svým účelu infrastrukturálnímu 60 let do roku 1967. Potom během normalizace byla víceméně ten provoz, to je naprosto jako umenčen, a bylo počítáno s demolicí tohohle krásného baráku. Naštěstí se tak nestalo kvůli nedostatku peněz. Od roku, hnedka od začátku 90. let se toho ujali nadšenci do parních technologií, kteří to začali pomalinku obnovovat. Vlastně oni byli ty, co objevili tu vzácnost toho prostoru.
2: Dnes se tu už ale žádné pražské splašky nečistí. Místo toho se návštěvníci mohou podívat, jak celý systém kdysi fungoval.
1: Teď už můžeme obdivovat jednu z těch vzácností, které tady máme, a to jsou parní stroje. Tyhle parní stroje jsou 123 let starý, ale pořád fungují. Já vám je teď nepustím, a to z prostého důvodu, že bych musel se rozdvojit, je to práce pro dva.
2: Prohlídka nekončí u historických strojů. Schází se hluboko pod zem, kde je dodnes možné vidět historickou stopu a projet se na lodi.
1: Posaďte se, tam nežuchnete. Ta voda je sice docela čistá, ale strašně studená. Posvítím vám do vody, že to je voda, která sem prosákla ze spoda.
2: V roce 2010 se stala čistírna národní kulturní památkou. Prohlídky se tu konají teď v létě každé úterý a čtvrtek a jsou i pro děti do 8 let. A na závěr jedna zajímavost ze staré čistírny.
1: Tak když si dojdete na záchod a něco z vás vyleze, tak to urazí nejkratší vzdálenost k vyčištění, jenom to tady podjede pod řekou do nový čistírny, tam se to vyčistí a jde to do řeky. Zázrak skoro.
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pojďme se podívat také na pražské silnice na okruhu směrem na D1. Trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. V Cínovecké směrem do centra stojí porouchané osobní auto při cizdem do Kbelské. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune kolona od sjezdu na Strašnice k Europarku. Omezení brzdí provoz u sjezdu na letiště v Lipské ulici. Do kolony se dojíždí za sjezdem na Kněževes. A na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovec před Hlávkovým mostem a také v opačném směru od Florence k muzeu. Dobře dojeďte.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Každou neděli v 9 večer na Rádio

0: Posloucháte Rádio Praha, je 10.59 a před námi jsou další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková, které přeju dobré dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Skončila čtyřměsíční rekonstrukce okolí hlavní dráhy na letišti Václava Havla v Praze. Banky potvrzují nárůst kyberpodvodů v prvním pololetí. Nejčastěji se týkají lidí ve středním věku. Incheon, Singapur a londýnské Heathrow. Takové je aktuální pořadí nejvytíženějších letišť světa za prvních 6 měsíců letošního roku. Dnes bude jasno a teploty až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes na runwayi přistane první letadlo. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes miliardu korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
3: Postavili jsme 3,3 km nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 km kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
1: V Česku přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí zvýšil počet karetních a platebních podvodů o více než 40% oproti stejnému období v loni. Stále nejnebezpečnější jsou známé scénáře podvodných bankéřů a policistů, anebo také podvodné investice. Na podvody přitom naletí často i lidé, kteří ovládají technologie a o praktikách podvodníků vědí, popisuje expert na kyberbezpečnost Komerční banky Pavel Šašek.
4: Týká se to hlavně středního věku. U nás nejsilnější ročník je 74 až 79. Ono to je trošku i tou koncepcí našeho segmentu. Na druhou stranu jsou to data, které víme i z jiných bank, takže to není určitě o starých lidech, naopak o těch středního věku.
1: Letos v prvním pololetí vzrostla také částka, kterou podvodníci lidem z účtů ukradli, třeba u České spořitelny, o víc než třetinu oproti stejnému období loni. Banky také potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům častěji nevěří, pokud se je snaží od podvodů odradit. Nejvytíženějším letištěm světa je jihokorejský Incheon. Za prvních 6 měsíců letošního roku odbavil tenhle obří letecký uzel na okraji Soulu víc než 38 milionů cestujících. Těsně za ním se umístilo letiště Changi v Singapuru a londýnské Heathrow.
5: Incheonu tentokrát k vítězství pomohla hlavně krize v Hormuzském průlivu. Východoasijský letecký uzel převzal část cestujících, která se obávala využít velká letiště na Blízkém východě, jakými jsou Dubaj, Dauha nebo Abu Dhabi. A k cestám mezi Evropou a Asií zvolila daleký, ale výborně fungující Incheon. Jižní Korea také provozuje nejvytíženější linku světa, a sice ze solského letiště Gimpo na ostrov Jeju. V loňském roce po ní letecké společnosti přepravili 14 milionů a 400 tisíc lidí. Z východní Asie David Jakš, Český rozhlas.
1: Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy postoupily do čtvrtfinále mistrovství Evropy v Polsku. Němky Grineovou a Itingerovou porazili 2-0 na sety. Osmifinále se naopak nepodařilo Markétě Svozilové s Marií Sárou Štochlovou. Ty prohrály se Španělkami Izu Giaovou a Morenovou 1-2 na sety. Bude jasno a teploty 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Situace na pražských silnicích mapuje kolega Tomáš Kolmestr.
6: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem

0: Rade jedničku se popojíždí za sjezdem na Plzeň až k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem, celé je to na zhruba 10 minut. Před omezením u letiště v Lipské směrem k okruhu počítejte s kratší kolonou, a to od konce D7. Na jižní spojce směrem na Černý most se suné kolona od sjezdu na Strašnice až k Europarku. Na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic před Hlávkovým mostem a také v opačném směru od Florence k muzeu. A plná je Ječná před náměstím IP Pavlova. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Hezké dopoledne, 4 minuty po 11. hodině vás od mikrofonu zdraví Vojtěch Přívětivý. I v následujících, teď už necelých 60 minutách, pro vás máme spoustu muziky. Už za chvíli třeba Evu Farnou.

pecka Freya Ridings, při pátku symbolicky skladba jménem Weekends. Když jsme u toho víkendu, jestli na něj ještě nemáte plány, tak pozorně poslouchejte na letní Letnou, piknik v Botanické zahradě nebo na festival Soul Union. Vás pozveme kolem 11:15. Budeme rádi, když s námi zůstanete. Hezký poslech.

0: Jamajský reggae muzikant Shaggy, barbadoský zpěvák Rayvon a skladba Angel, velký hit roku 2001. Tady je Rádio Praha, před námi víkend a v Praze tolik akcí, že všechny rozhodně nestihnete. Dobrá zpráva ale je, že aspoň budete mít na výběr. No a vybírat se dá mezi cirkusem, piknikem i zvířaty. Do Letenských sadů se vrátil festival Letní letná, který až do konce srpna nabídne nový cirkus, divadlo, hudbu i doprovodný program pro děti. V botanické zahradě v Troji se zase dá víkend strávit piknikově. Patronka místní vinice svatá Klára předevšírem oslavila svátek a tak se návštěvníci můžou připít vínem z vinice svaté Kláry, půjčit si piknikovou deku a užít si ten pověstný výhled. A v Zoo Praha se v sobotu slaví Světový den slonů. Program připomene i 50. slonice Šánty a nabídne hned několik aktivit. Víc informací a mnoho dalších tipů najdete na našem webu praha.rozhlas.cz. Sledujeme taky provoz na pražských silnicích. Na okruhu směrem na D1 se popojíždí za sjezdem na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Před omezením u letiště v Lipské ulici směrem k okruhu počítejte s kratší kolonou od konce D7. Na jižní spojce směrem na Černý most se sune fronta od sjezdu na Strašnice až k Europarku. Zdržení do 10 minut a plná je také Ječná před náměstím IP Pavlova. Ať už míříte kamkoliv, přejeme vám šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Milky a Just the Way You Are posloucháte dopolední vysílání Rádia Praha. Bylo 11.30, tady jsou krátké zprávy a Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré dopoledne. Za letního horkého počasí mohli dnes lidé v centru Prahy na Karlově mostě potkat běžkaře a místo obvyklé dlažby vidět skutečný sníh. Na zhruba 20 metrů dlouhé a 2 metry široké stopě si mohli běžkování vyzkoušet i kolem jdoucí. Organizátoři jizerské padesátky vytvořili ze 3,5 tuny sněhu a symbolickým závodem na ní dnes o 8:30 ráno zahájili registraci na jubilejní 60. ročník závodu, který se uskuteční přesně za půl roku, tedy 14. února 2027. Dnešní teploty se přitom mají pohybovat kolem 30 stupňů, ráno bylo kolem 20. České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, je to o 8% víc než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva proto plánuje změnit přístup k péči o ohrožené děti. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moci rozloučit v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš, autor románů Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba, zemřel v neděli ve věku 93 let. Smíšená štafeta na 4x100 metrů volným způsobem postoupila na plavecké mistrovství Evropy do večerního finále. Sestava ve složení Kryška, Knedla, Janičková, Semanová zároveň předvedla nejrychlejší čas semifinále. Dnes má být jasno a teploty až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat taky do pražského provozu, jak to vypadá. Ptám se Tomáše Kolmestra, dobré dopoledne.
3: Hezké dopoledne. Na okruhu směrem na letiště opatrně za sjezdem na Zličín. Na 24. a 5. kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. V opačném směru tedy na D1 trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 opatrně na konci dálnice. Tam se srazila dvě osobní auta a kamion za sjezdem na okruh. Blokují levý a odstavný pruh, je to bez kolony, tak opatrně projíždějte. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalej od sjezdu na Strašnice k Europarku. Popojíždí se také v opačném směru na Štěrboholské spojce od sjezdu na Dolní Počernice. A na příjezdu do Prahy po D7 se zastavuje na 3. kilometru, kolona pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště. Šťastnou cestu!
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové.
4: Lektorka sebeobrany Linda Štocbartová upozorňuje na to, že útočník na nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany, jak konfliktům předcházet a jaká je primární motivace agresorů?
2: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Dobré dopoledne, ladíte páteční vysílání Rádia Praha. Jak už jste slyšeli ve zprávách, na Karlově mostě lidé dnes ráno mohli potkat běžkaře a místo obvyklé dlažby vidět skutečný sníh. I tak se dá evidentně při sportu schladit během velkých veder. Lékaři ovšem obecně radí, že pokud je teplota ve stínu 28 stupňů a víc, měli by si například netrénovaní běžci trénink nebo závody raději odpustit. Může totiž dojít k přehrátí organismu neboli k heat shocku. Jeho následky mohou být i velmi vážné. Podrobnosti už za chvíli v reportáži z pražského IKEMu. Do té doby další muzika, třeba skupina Mirai.

0: Justina Biebera a Keda Laroje jste poslouchali v dopoledním vysílání Rádia Praha. Bylo 11:45. Teploty v Česku se znovu pohybují kolem 30. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některý závody, tak byl přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou. Jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme, tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno 43-letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
4: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků, prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
0: Na okruhu směrem na letiště opatrně, za sjezdem na Zličín na 24.5 kilometru se srazilo nákladní auto s osobním. V opačném směru, tedy na D1, trvá silnější provoz od sjezdu na Plzeň k Ořechu mezi 23. a 19. kilometrem. Na příjezdu do Prahy po D5 opatrně na konci dálnice se srazila dvě osobní auta a kamion. Za sjezdem na okruh dálnice je teď neprůjezdná. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se zastavuje na 3. kilometru, kolona pokračuje až k omezení u sjezdu na letiště a na jižní spojce směrem na Černý most se dál jede pomaleji od sjezdu na Strašnice k Europarku. Popojíždí se také v opačném směru na Štěrboholské spojce, a to od sjezdu na Dolní Počernice. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Pátek 14. srpna, Praha teď vysílá další aktuální zprávy. Ve studiu s nimi kolegyně Denisa Žižková, hezké skoro poledne.
1: Hezké poledne.
0: Bude 12 hodin.
1: Chorvatské letovisko Omiš zasáhl požár, evakuovat se muselo i 300 Čechů. Cenu Václava Havla budou letos společně organizovat nadace Vize 97 a Charty 77. Stavební úřad v Ostravě zastavil klíčové práce na stavbě nové koncertní haly. Bude jasno a teploty až 32 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. Nejméně 36 lidí je zraněných, z toho 100 je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění.
3: S vysokými plameny kolem Omiše bojovali skoro 300 hasičů celou noc. Schořela řada domů, aut i několik lodí. Místním složkám přispěchali na pomoc kolegové z okolních žup, ale například i ze Záhřebu a východních částí země. V pohotovosti zůstává také armáda. Do Omiše dopoledne přijeli na mimořádné jednání krizového štábu premiér Andrej Plenkovič a ministři jeho vlády. Podle vedení hasičů jde totiž o jeden z nejhorších požárů v dějinách země. Díky obrovskému nasazení všech zasahujících jednotek je aktuální situace klidnější. Část hasičů a hasících letadel se tak během rána přesunula na poloostrov Pelješac, kde vypuknul požár, který také ohrožuje obydlené oblasti. Z Chorvatska Téa Veseláková, Český rozhlas.
1: Cenu Václava Havla za lidská práva bude nově organizovat nadace Vize 97 a nadace Charty 77. Knihovna Václava Havla po sporu o užívání Havlova jména ve svém názvu mezi pořadateli nebude.
4: Přípravy letošního ročníku udílení ceny Václava Havla podle nových organizátorů pokračují bez změn, popisuje ředitelka nadace Charty 77 Jolana Voldánová.
5: Na tom harmonogramu pro letošní rok se nemění vůbec nic, to znamená, že program odstartuje první zasedání poroty, z něhož vzejdou tři finalisté a celý cyklus pak vyvrcholí 30. září v Praze, kde se uskuteční mezinárodní konference k octě laureáta.
4: Za vznikem ceny Václava Havla za lidská práva stála v roce 2013 právě nadace Charty 77 společně s knihovnou Václava Havla. Mezi jejími laureáty jsou například irácká lidskoprávní aktivistka Nadia Murad nebo ukrajinský novinář Maxim Butkevič vězněný v Rusku. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.
1: V Ostravě se komplikuje stavba nového koncertního sálu. Stavební úřad podle magistrátu nařídil zastavení prací v historické budově kulturního domu, na který má koncertní hala navázat. Město musí přepracovat projekt. Termín dokončení se tak znovu posune. Podle města je jasné, že koncertní hala za 4 miliardy korun podle návrhu amerického architekta Stevena Halla nebude hotová ani na začátku roku 2029. Česká čtvrtkařka Lourdes Gloria Manuel bude na evropském šampionátu v atletice bojovat o medaile. Ve druhém semifinále zaběhla 400 za 49,81 sekundy. Rychlejší byla jen Polka Bukovětská. Atleti se v Birminghamu musí vypořádat také s velkým horkem a silným větrem. Pokračuje Lourdes Gloria Manuel.
6: Já jsem to teda cítila docela dost, ale ten vítr byl pro všechny stejný, takže prostě všichni bojeme se stejnýma podmínkama a pro všechny vedro, pro všechny je vítr stejný, takže prostě máme společný závod a i tak bojujeme.
1: Finále ženské čtyřstovky je na programu v sobotu. Bude jasno a teploty dnes 30 až 32 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Přehled o pražském provozu má Tomáš Kolmistr. Dobré odpoledne.
7: Hezké poledne. Na příjezdu do Prahy po D5C opatrně na konci dálnice. Srazila se tam dvě osobní auta a kamion za sjezdem na okruh. Dálnice byla asi 20 minut neprůjezdná. Navíc v koloně se staly další dvě nehody. Teď podle záběru z kamer vidíme, že se provoz obnovuje. Na příjezdu do Prahy po D7 od Slaného opatrně za sjezdem na Kněževes. Na 3. kilometru se zastavuje, pomalej se jede až k omezení u letiště. Na Štěrbolské spojce směrem na Lanový most trvá silnější provoz od Běchovic k Europarku po

0: Pojíždí se také v opačném směru na jižní spojce od sjezdu na Strašnice. A na magistrále je plná Vilzonová směrem do Holešovic před Hlávkovým mostem a také v opačném směru od Florence k muzeu. Šťastnou cestu!
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: 4:15 po 12. hodině, ať už děláte cokoliv, tak děkujeme, že u toho posloucháte Rádio Praha. Zdravíme pracující, řídící, odpočívající i všechny ostatní. No a před dalším horkým víkendem důležitá zpráva. Hygienici museli kvůli masivnímu výskytu sinic zakázat koupání v rybníku Šeberák. Kvalitu vody ovšem kontrolovali po celém Česku, kam za čistou vodou a kde se situace dále zhoršuje. To vám řekneme už za chvíli. Hezký pátek.
3: Rádio Praha. A Vojtěch Přívětivý.
4: A Vojtěch Přívětivý.
5: I heard what you said, just as I was tasting freedom.

0: byli Fool's Garden, dobré odpoledne vám přejeme z Rádia Praha. Chystáte-li se o víkendu koupat někam do přírody, zkontrolujte si pro jistotu, jestli je koupání se na daném místě bezpečné. Na oblíbeném Šeberáku v Kunraticích například hygienici kvůli masivnímu výskytu sinic zakázali koupání. Jako nevhodné ke koupání jsou dál označeny také džbán a motolský rybník. V případě džbánu už sice neplatí úplný zákaz, voda ale stále v pořádku není. Naopak bezpečnější situaci hygienici hlásí třeba v Hostivaři, v Lipencích nebo na Branické pláži. Ve Středočeském kraji je kvalita vody většinou dobrá, například na Slapech, v Jurečku nebo na Vyžlovce. Výjimkou je jezero Ostrá na Nymbursku, kde hygienici koupání také kvůli sinicím nedoporučují. Kvalita vody se navíc může v horku dál zhoršovat, hlavně pokud nepřijdou deště a chladnější noci. Jak poznat vodu zasaženou sinicemi a co dělat, když už se v ní člověk vykoupe? Odpověď najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. No a pojďme se podívat taky na pražské silnice. Na dálnici D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. kilometru popojíždí kolona, provoz zpomalily nehody. Na 3. kilometru, prvním kilometru a na konci dálnice u sjezdu na okruh zdržíte se půl hodiny, dá se to obejít z exitu 5 přes Rudnou. Na D7 na příjezdu do Prahy zpomalíte za sjezdem na Tuchoměřice, u sjezdu na letiště je omezení zpoždění do 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od sjezdu na Strašnice za Lanový most. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara až na IP Pavlova. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů, kdy

0: Zpěvačka Holly Humberstone nás ve vysílání Rádia Praha dovedla ke krátkým zprávám ve 12.30 za čtvrt minuty. Je pro vás má Denisa Žižková.
1: Přeji vám dobré odpoledne. Příslušník některého z bezpečnostních sborů rozbíjel minulý týden v Pařížské ulici v centru Prahy auta. Generální inspekce bezpečnostních sborů nyní hledá případné svědky a také další poškozené, oznámila to na svém webu. Mluvčí inspekce Jakub Augusta zatím nechtěl kvůli vyšetřování upřesnit, ve kterém ze sborů podezřelý muž pracuje. V Čelákovicích u Prahy by mělo vzniknout nové výjezdové stanoviště Středu České zdravotnické záchranné služby. Město připraví pozemek, stanoviště by měl pak postavit Středočeský kraj. Město a záchranná služba by měly v dalších týdnech uzavřít memorandum o spolupráci a stavět by se mohlo příští rok. V souvislosti s rozsáhlým požárem u chorvatského letoviska Omiš bylo podle dosavadních informací evakuováno přibližně 300 českých občanů. Chorvačtí hasiči od dnešní noci zasahují proti rozsáhlému požáru. Z místa muselo podle místních úřadů utéct 1000 lidí. Oběti na životech hlášené nejsou. Mezi českými občany podle mluvčího nejsou hlášeny ani žádná vážná zranění. Víkend bude v Česku tropický. V sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům, v neděli může být až 37. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na západě a na severu České republiky by ale měly být teploty nižší kolem 30 stupňů. Dnes čekejte v Praze jasno a teploty až 32.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Sledujeme taky provoz na pražských silnicích, jak to na nich vypadá aktuálně, to ví Jarda Koller. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne, na D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru po pojíždí kolona provoz zpomalili nehody na 3., 1. a také na konci dálnice u sjezdu na okruh. Zdržíte se 35 minut, dá se to objet z exitu 5 přes Rudnou. Na D7 na příjezdu do Prahy zpomalíte za sjezdem na Tuchoměřice u sjezdu na letiště omezení zpoždění do 10 minut. V Lipské na výjezdu z Prahy po D7 teď je čerstvá nehoda za sjezdem na Horoměřice, je tam kolona na necelých 10 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most je silný provoz od jezdu na Strašnice Zelanový most. Ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara až na IP Pavlova a v ulici 5. května směrem z centra se u nájezdu z jižní spojky stala nehoda, auto tam narazilo do svodidel, blokuje levý pruh. Více to ucpává sjezd z jižní spojky směrem na Brno, kolona tedy začíná už za sjezdem na Krč. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Viny.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
5: Na Rádiu Praha.
2: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zuropa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď?

3:15 po půl jedné pokračuje odpolední vysílání Rádia Praha. Děkujeme, že ho posloucháte. Robert Langdon se vrátí do Prahy, tentokrát před kamerou. Netflix začne v září natáčet seriál podle bestselleru Dana Browna Tajemství všech tajemství. Která místa si spisovatel pro příběh vybral a kdo nahradí Toma Hankse v hlavní roli? Uslyšíte už za chvíli, teď uslyšíte, ale hlavně DJ Ale Farbena a zpěváka Jamese Blunta. Tak hezký poslech.

0: znění vašeho pátečního odpoledne se stará vysílání Rádia Praha. Dobrý den vám přejeme. Karlův most, Klementinum, Petřín nebo tajemná zákoutí někdejšího židovského geta se v září promění ve filmové kulisy. Netflix začne v Praze natáčet seriál podle románu Dana Browna Tajemství všech tajemství.
1: Zhruba ve třetině ohromného mostu minul bronzovou sochu svatého Jana Nepomuckého. Zvražděn přímo na tomhle místě. Připomněl si a přeběhl mu přitom mráz po zádech.
2: Zatímco loni procházel Robert Langdon pražskými ulicemi jen na stránkách knihy a v její zvukové podobě, letos se do nich vydá také před kamerou.
1: Cestou přes most padl Langdonovi zrak na hotel Four Seasons o kus dál na protějším břehu. Přímo nad Vltavou jejíž hluboké vody omývaly jeho základy.
2: První klapka by měla padnout na začátku měsíce září, právě v okolí Karlova mostu. Štáb má zamířit také do Klementina, na Petřín nebo Vyšehrad.
1: Stoupl si na samý okraj parapetu, pak se zhluboka nadechl a vrhl se do tmy.
2: Brown vybíral místa pro knihu během několika návštěv české metropole. Pomáhal mu přitom redaktor nakladatelství Argo Petr Onufer. Stejně tak Prahu ukázal i scénáristovi a producentovi seriálu Carltonu Kjusovi.
3: My jsme domluvali, nebo pomáhali mu domluvit nějaké prohlídky různých míst. Samozřejmě, když se adaptuje kniha na filmové plátno nebo se z ní dělá seriál, tak to není vždy jako one to one. Takže se uvidí, co nakonec všechno z té knihy se v seriálu objeví.
2: Připomeneme, že právě v našem hlavním městě příběh začíná. Langdon sem přijíždí na přednášku své partnerky, badatelky Katrin Solomonové, která se zabývá lidským vědomím a připravuje knihu, která by mohla zpochybnit staleté představy o fungování lidské mysli. Langdona a Solomonovou stvární skuteční manželé Morgan Spector a Rebecca Hallová, zatímco Spector se dosud prosazoval především v seriálech Pozlacený věk a Ve jménu vlasti. Hallová je známá hlavně z filmového plátna, třeba ze třetího Ironmana nebo Nolanova Dokonalého triku.
4: Lots happened, Tony.
5: You're kidding yourself.
4: Help me fix it.
2: Vedle příliš nepovedeného seriálového ztraceného symbolu z roku 2021 se Brownovy příběhy dočkaly také tří celovečerních adaptací.
1: Tenhle pochází z dřívejška. To je totiž Venušin symbol.
2: Šifru mistra Leonarda, Anděli a démony a Inferno natočil režisér Ron Howard s Tomem Hanksem v hlavní roli. Filmy utržily v kinech dohromady přes 2 miliardy dolarů. Značný zájem provází také Tajemství všech tajemství. Jen v Česku se loni v září během prvního týdne prodalo 100 000 výtisků. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
0: Na dálnici D5 z Plzně do Prahy před sjezdem na Rudnou ze 6. kilometru popojíždí kolona, provoz zpomalily nehody na 3. kilometru, 1. kilometru a na konci dálnice u sjezdu na okruh. Zdržení 35 minut, dá se to objet z exitu 5 přes Rudnou. Na D7 na výjezdu do Prahy a zpomalíte u nájezdu z Evropské, za sjezdem na Horoměřice řeší nehodu, zdržení 10 minut. V ulici 5. května směrem z centra se u nájezdu z jižní spojky stala nehoda, auto tam narazilo do levých svodidel, blokuje levý pruh. O kus dál potom stojí kamion částečně v pravém pruhu. Ucpává to sjezd z jižní spojky směrem na Brno. Kolona začíná před sjezdem na Krč, zpoždění kolem 20 minut. A ve Vídeňské se kvůli koloně na spojce vytvořila kolona. Pomalu pojedete od Thomayerovy nemocnice. Šťastnou cestu a naslyšenou po víkendu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
7: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: zprávy.
1: Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 tisíc eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září. Začíná dnes oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Řidiči tam musí jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí asi 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
2: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí. Poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
1: Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků. To je zhruba o 750 víc, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet nepočítá také. Francouzští hasiči chtějí na konci září stávkovat za lepší pracovní podmínky. Hasičské odbory to oznámily po schůzce s ministrem vnitra Loránem Nunezem. Plánují lepší pracovní podmínky nebo modernější techniku. Francii letos sužují rekordní lesní požáry. Od začátku roku už schořelo přes 100 000 hektarů.
3: Mluvčí několika hasičských odborů Xavier Boa řekl, že počet zásahů a jejich náročnost se v posledních letech zvýšily. Finanční prostředky ale podle odborů rostly pomaleji a hasičů není dost. Žádají proto personální posílení nebo lepší vybavení, které je lépe ochrání. Ministr vnitra Laurent Nunez slíbil, že předloží příslušný návrh zákona na začátku září. Hasiči podle něj můžou počítat taky z více penězi. Konkrétní částku neuvedl. Pokud hasiči s navrhovanými změnami nebudou spokojení, vyhlásí na konci září stávku a budou protestovat. Marcel Faltis, Český rozhlas.
1: Smíšená štafeta na 4x100 metrů volným způsobem postoupila na plaveckém mistrovství Evropy do večerního finále. Sestava ve složení Kryška, Knedla, Janíčková a Sémanová zároveň předvedla nejrychlejší čas semifinále. Odpoledne bude v Praze a okolí většinou jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní až jihovýchodní.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A nezapomínáme ani na aktuální dopravní informace, jak to teď na silnicích v Praze a okolí vypadá. Tak to nám řekne Jarda Koller. Jardo, zdravím tě, krásné odpoledne.
5: Krásné odpoledne. Na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4. a 5. kilometru zůstává kolona po třech nehodách. Na 1. kilometru ještě odklízejí následky, zdržení 25 minut. Na D7 na výjezdu z Prahy za sjezdem na Horoměřice řeší nehodu. Kolona začíná na konci okruhu před sjezdem na Dejvice, zpoždění 15 minut. Ve Strakonické na výjezdu po D4 se jede v koloně ve stoupání k Cukrákou, zdržíte se 10 minut. A na jižní spojce směrem na Černý most pomalíte u sjezdu na Krče. Nesouvislá kolona pokračuje za Lanový most, tam pojedete přes 20 minut. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Dobré odpoledne, je pátek 14. srpna, taky 4 minuty po 13. hodině a s vámi je odpolední Praha. A máme pro vás další muziku. S tou přichází třeba Luis Capaldi. I swear to God, I'll survive. Kapela Guns N' Roses. Já jsem Vláďa Malošík a přeji vám nerušený poslech.

0: Klára, patronka Vinic v botanické zahradě Praha, oslavila ve středu svůj svátek a vy tak máte možnost si do zahrady přijít nejen připít, ale v kafé Ornament tak oslavíte její velký den v piknikovém duchu. A slaví se po celý prodloužený víkend, tedy do neděle, a to denně od 10 do 19.30 hodin. Připíjí se samozřejmě vínem z vinice svaté Kláry. Připravené jsou piknikové koše, poradí vám tu i vhodné víno, půjčí skleničky i piknikovou deku. Zároveň dostanete tipy na místa s nejlepším výhledem i na zašívárny, kde vás nikdo nenajde. Podrobné informace pro vás máme v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz. A jdeme na silnice na D5 z Plzně do Prahy za sjezdem na Rudnou ze 4,5 kilometru zůstává kolona po třech nehodách. Na prvním kilometru ještě odklízejí následky, zdržení je 25 minut. Na D7 na výjezdu z Prahy za sjezdem na Horoměřice řeší nehodu. Kolona začíná na konci okruhu před sjezdem na Dejvice. Zpoždění je zhruba čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u sjezdu na Zahradní město. Za Lanový most je to na 10 minut. A ve Vilznově směrem z centra se popojíždí od Florence na Hlávku v most. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Ten mladý mráček na Plicním. Vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
3: No, je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
2: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
4: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Baví vás rok?
6: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
7: Rok je náš.
8: Rok je náš.
5: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
7: Rok je náš.
6: Jedině na Rádiu Praha.

0: Na Rádiu Praha jsou před námi další zprávy, tentokrát v 2:30 odpoledne a ve studiu už je připravená Anna Hašková.
1: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Většina středočeských koupališť je podle hygieniků vhodná ke koupání. Varují ale například před jezerem Ostrá na Nymburskuku, kde je vysoký výskyt sinic. Opatrní by měly být návštěvníci také v Písníku v Bakově nad Jizerou. Tam platí zhoršená kvalita a je nutné se hned po koupání sprchovat. Na Slapech, Jurečku nebo ve Vyžlovce je voda nadále v pořádku. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Páralem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moci rozloučit v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Páralův přítel Jaroslav Beneš. Autor románu Milenci a vrazi nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli ve věku 93 let. Chorvatské letovisko Omiš v noci na dnešek zasáhl silný lesní požár. Nejméně 630 lidí je zraněných, z toho 100 je v ohrožení života. Do evakuačních center se muselo uchýlit i 300 českých turistů. Ministerstvo zahraničí nemá informace o tom, že by někdo z nich utrpěl vážnější zranění. Odpoledne čekejte jasno, teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Foukat bude slabý východní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: No a také kvůli vedru buďte více opatrní na silnicích, protože přece jenom to vedro přináší i pomalejší reakce, pokud v autě nemáte třeba klimatizaci. Jak to aktuálně vypadá, to nám řekne Jarda Kuler.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu ve směru na letiště se za nájezdem od Barrandova srazilo osobní auto a kamion. Na 16,5 km blokují konec připojovacího pruhu. Kilometrová kolona je na necelých 10 minut. Ve Strakonické na výjezdu po D4 se jede v koloně ve stoupání k Cukráku. Do omezení u jíloviště je to už na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte u sjezdu na Zahradní město. Za Lanový most je to teď na zhruba 10 minut. Ve Vilzonově směrem z centra se popojíždí od Florence na Hlávku v most a teď přišla ještě čerstvá nehoda z Bělohorské ulice ve směru z centra. Se před Bílou horou srazila dvě auta a začíná se tvořit kolona. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Václav Neužil patří mezi naše nejobsazovanější herce. Držitel Českého lva za roli Emila Zátopka teď zkouší novou roli v Davidském divadle a vidět ho můžete v novém filmu Poberta. Jak se brání rutině v práci a jak učí svého syna pracovat s emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.
7: Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 2:30, pěkné páteční odpoledne. Vysoké teploty budou podle meteorologů pokračovat i v příštích dnech. To mimo jiné zhoršuje kvalitu vody, kde se o víkendu můžeme vykoupat bez obav, řekneme už za chvíli. A stranou nenecháme ani další songy, na Rádiu Praha se o ně postará Rozalin. A taky James Arthur. Přeji vám ten nejlepší poslech.

0: 13 hodin 45 minut Radio Praha stále s vámi. Kvalita vody v Praze a středních Čechách se zhoršuje. Kvůli pokračujícím vysokým teplotám v rybnicích a jezerech přibývá sinic. Například v Praze kvůli tomu museli hygienici zakázat koupání v rybníku Ševerák. Víc nám teď k tomu řekne redaktor Mikuláš Bochovská. Mikuláš, vítám tě ve studiu.
1: Dobrý den. Ve středočeském kraji hygienici zkontrolovali celkem 44 nádrží, ve většině z nich je voda čistá. Jedinou výraznější výjimkou je jezero Ostrá na Nymbursku, které je plné sinic a koupání v něm hygienici nedoporučují. Opatrní by měli být lidé také v Písníku, v Bakově nad Jizerou, kde platí zhoršená kvalita vody a poplavání je nutné se osprchovat. Například na Slapech, Jurečku nebo Vyžlovce je ale voda v pořádku a lidé se tam můžou bez obav osvěžit.
0: A co Praha? Jaká je situace tady?
1: Tak nejhorší stav je na rybníku Šeberák v Kunraticích, jak už jsme říkali, tam platí přísný zákaz koupání. V rybníce se totiž masivně přemnožily sinice. Situace také není ideální na koupališti Džbán, kde sice už po měsíci neplatí za přísný zákaz koupání, ale stejně jako v Motolském rybníce je tam voda kvůli sinicím dál nevhodná ke koupání. Ještě doplním, že sinice můžou způsobovat kožní vyrážky a další problémy, říká mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
2: Při koupání ve vodě se sinicemi hrozí zdravotní potíže, a to zejména vyrážka, svědění kůže, podráždění nebo začervenání očí a při náhodném požití také žaludeční a střevní potíže.
1: Pokud Pražané chtějí zůstat ve městě, tak se bezpečně můžou osvěžit například v Hostivaři, Lipenicích nebo na Branické pláži, kde je voda jen mírně zakalená, to ale nemá na kvalitu vody žádný vliv. Hygienici můžou kvalitu vody na rizikových místech znovu prověřit už za týden.
0: Tak tolik redaktor Mikuláš Vohoska. Mikuláš, díky za informace. Hezký den.
1: Díky, naslyšenou.
0: No a my se vracíme na silnice na Pražském okruhu směrem na letiště. U nájezdu z Barrandova na 17. kilometru řeší nehodu na konci připojovacího pruhu. Popojíždí se od Lohkova z 15. kilometru téměř čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 je tradiční fronta od dálnice D5 za Ořech na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od sjezdu na Zahradní město. Zpoždění 10 minut je za Lanový most. Ve Vilznově zůstávají obou směrně kolony od Bulhara na Hlávku v most a od Florence k muzeu. A ve Strakonické na výjezdu po D4 je silný provoz, brzdí se za prvním sjezdem na Zbraslav, do omezení u Jiloviště je to na 20 minut. Tak jeďte opatrně a dobře dojeďte.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: akce okolí hlavní dráhy na letišti Václava Havla v Praze. V loňském roce úřady odebraly z péče rodin více než 3600 dětí. Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Zbytek nečekejte jasno, nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Na letišti Václava Havla v Praze skončily opravy okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících dnes na runwayi přistálo první letadlo. Za výměnu svetel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 000 korun, říká manažer správy a rozvoje provozu ploch Miroslav Charvát.
2: Postavili jsme 3,3 kilometru nového kabelovodu, v něm je umístěno až 160 kilometrů kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu, rekonstruovali jsme přilehlé pojezdové dráhy.
0: Lidé dnes můžou vyrazit na večerní prohlídky na zámek Konopiště na Benešovsku. Akce začíná v 18 hodin a připomene posledního majitele zámku Františka Ferdinanda d'Este. Pokračuje kastelánka Jana Sedláčková.
3: Je to kontrast dvou světů, historické části s prohlídkou a koncertu zvučních písní pirátů. Námořnické kostýmy jsou moc vítány a na prohlídce budou vystaveny vzácné předměty arcivé vody, které se váží k jeho milovanému námořnictvu. Například tam bude také fotografie jeho osobní lodní kajuty.
0: České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, o 8% více než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji děti odebírají kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva proto plánuje změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let chce zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Postu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu skoro 2/3 odevzdaných hlasů. Farage vnímá svoje znovu zvolení jako potvrzení toho, že se v kauze nepřiznaných darů neprovinil.
4: V nejteplejší den roku, během prázdnin, jsme dokázali získat víc hlasů, než se nám podařilo v parlamentních volbách 2024. A tímto krokem jsme porazili kandidáta establishmentu.
0: Druhý skončil komik Jonathan Harvey, který vystupuje jako parodická postava Count Binface. Získal asi 1/3 hlasů. Beach volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si zahrají čtvrtfinále mistrovství Evropy v Polsku. Němky Greeneovou a Itlingerovou porazili 2-0 na sety. Další česká dvojice Markéta Svozilová s Marií Sárou Štochlovou skončila na děleném 9. místě. Zbytek odpoledne bude většinou jasno, teplotní maxima 30 až 32 stupňů. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: No a dopravu v Praze a okolí má doslova pod palcem Jarda Koller. Jardo, jak to vypadá?
6: Hezké odpoledne. Ve Strakonické na výjezdu po D4 je silný provoz, brzdí se za prvním sjezdem na Zbraslav do omezení u Jíloviště, je to na 25 minut a zpoždění narůstá. Na Pražském okruhu směrem na letiště u nájezdu z Barandova na 17. kilometru řeší nehodu na konci připojovacího pruhu, popojíždí se od Lochkova z 15. kilometru téměř 15 minut. Na Pražském okruhu směrem na D1 je tradiční kolona od dálnice D5 za Ořech na 20 minut, na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomalej od sjezdu na Zahradní město, zpoždění 10 minut. Zelenový most. Ve Vilzonově zůstávají obousměrné kolony od Bulhara na Hlávku v most a od Florence k muzeu a regulují provoz v tunelech na městském okruhu směrem na Barandovský most. Plná je Nová Povltavská a také Patočkova z Kajetánky. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 4,5 minuty po 14. hodině, taky poslední oficiálně pracovní den tohoto týdne, konkrétně pátek 14. srpna. A v odpolední Praze přinášíme další hity, stojí za nimi skupina 21 Pilots. So I'm taking my time on my ride. Nebo Calvin Harris. Příjemný poslech vám přeje Vláda Malošík.
1: Odpolední Praha.

0: 14 hodin 15 minut, krásné páteční odpoledne. Připomínám, že stále můžete hlasovat do vinilu a o vaši přízeň, ale v tomto případě především o vaše hlasy, v tomto kole usiluje kapela Coldplay s deskou Viva La Vida or Dead and All His Friends a konkurentem je tentokrát kapela U2 s albem Zuropa. K hlasování využijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. V tomto kole hlasujete do pondělí 17. srpna do 12 hodin a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. No a stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích ve Strakonické za výjezdem nebo na výjezdu po D4 je silný provoz. Brzdí se za prvním sjezdem na Zbraslav, do omezení u Jiloviště je to na 25 minut. Na začátku omezení tam překáží porouchané auto v pravém pruhu. Na Pražském okruhu směrem na letiště u nájezdu z Barandova na 17. kilometru řeší nehodu na konci připojovacího pruhu. Popojíždí se od Lohkova z 15. kilometru téměř čtvrt hodiny. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 je obvyklá fronta od dálnice D5 za Ořech na 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most se jede pomaleji od Spořilova. Zpoždění 15 minut za Lanový most. A regulují provoz v tunelech na městském okruhu směrem na Barandovský most. Plná je Nová Povltavská a taky Patočkova z Kajetánky. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Je půl třetí a ve studiu Rádia Praha je už připravená Anna Hašková se zprávami.
1: Víkend bude v Česku tropický, v sobotu teploty vystoupají k 36 stupňům a v neděli bude možná až 37. Varuje předtím Český hydrometeorologický ústav. Výstraha platí pro téměř celou republiku. Na severu a západě republiky by ale teploty mohly být nižší kolem 30. Meteorologové varují, že vysoké teploty budou také silně zatěžovat lidský organismus. Modernizace veřejného osvětlení v Praze potrvá déle. Práce měly původně skončit letos. Pražští radní ale projekt prodloužili do roku 2028. Technici musí na vybrané stožáry umístit také nabíječky pro elektromobily. V Kutné Hoře dnes pokračuje Český varhaní festival. V rytířském sále Českého muzea Stříbra vystoupí koncertní duo Jiřina Marešová a Michal Novák. Začátek koncertu je v 18 hodin. Německé úřady evakuovaly kvůli lesnímu požáru asi 1800 lidí z obce Gej u hranic s Belgií. Obyvatelé se prozatím přesunuli do asistenčního centra v nedaleké obci. Požár už spálil asi 25 hektarů sousedního lesa a dál se šíří. Kvůli plamenům je uzavřená i hlavní silnice procházející oblastí. Zbytek odpoledne a večer bude v Praze a okolí většinou jasno. Nejvyšší teploty 30 až 32 stupňů. Vítr bude foukat slabý východní nebo jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme pro vás aktuální dopravní informace, jak to vypadá v Praze a okolí, to nám řekne Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne, na D4 na výjezdu z Prahy se zastavíte už ve Strakonické ve stoupání za prvním sjezdem na Zbraslav. U jíloviště na 9. kilometru blokuje pravý pruh porouchané auto, zdržení půl hodiny. Na pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech na téměř 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v silném provozu od Spořilova. Průmyslové zdržení čtvrt hodiny. Ve Vilozonově se jede krokem od Bulhara na Hlávku v most a v Bělohorské z centra se popojíždí před Vypichem 10 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl třetí a na Rádiu Praha pokračuje páteční odpoledne s datem 14. srpna. V příštích minutách třeba ohlédnutím do historie tohoto data s Petrem Jungmanem. A v příštích minutách se k nám připojí taky Kygo, Khalid a Griffin. I Billie Eilish. Přeji vám pohodový poslech.

Rádio Praha 107,1 FM. I had a dream.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad. Jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Poslední veřejná poprava ve Spojených státech byla vykonána před 90 lety v roce 1936. V Owensboro v Kentucky byl oběšen vrah Rainy Beatia. Jeden z popravčích byl namol opilý a propadliště šibenice byl schopen sklopit až na druhý pokus. Po mediálním cirkusu byly veřejné popravy zrušeny. Doma v Manchesteru v nočním klubu Boardwalk odehrála první koncert přesně před 35 lety v roce 1991 britská skupina Oasis. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
4: Nádherný výhled.
3: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
5: Jacinta Johnsonová.
3: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
5: Přátelé mi říkají Jinx.
4: Mně všichni říkají James Bond.
3: Jediného Oscara má za Ples příšer.
5: Rozená v pátek 13.
4: Takže nosíte smůlu.
3: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
6: A přidáme aktuální dopravní informace. Na D4 na výjezdu z Prahy se zastavíte už ve Strakonické ve stoupání za prvním sjezdem na Zbraslav. U jíloviště na 9. kilometru blokuje pravý pruh porouchané auto, zdržení je půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na dálnici D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořeh na téměř 20 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v silném provozu od Spořilova k Průmyslové. Zdržení je zhruba čtvrt hodiny. Ve Vilznově ulici se jede krokem od Bulhara na Hlávku v most a v ulici k Barandovu směrem na okruh stojí za čerpací stanicí Orlen osobní auto a policie v levém pruhu. Je tam kolona na zhruba 5 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě.
9: Give me a beat.
8: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Českých turistů museli do evakuačních center. Odpoledne a večer bude jasno s teplotami do 32 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Silničáři opravují dva úseky Pražského okruhu. Mezi Kundraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí je provoz zúžený do dvou pruhů v obou směrech. Dělníci na opravu vozovky použijí speciální plastobeton, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl.
2: Ten je proti klasickému betonu pevnější a tvrdší, protože je smíchaný s pryskyřicí, křemičitým pískem a drobným kamenivem, který velmi rychle na silnici tuhne.
0: Práce mají stát více než 140 milionů korun a potrvají do října. Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice Evy Stolejda-Libigerové potíže jen přechodné. V lesích v Česku teď nerostou skoro žádné houby. Českému rozhlasu to řekl mykolog Jan Borovička. Situace je kvůli dlouhotrvajícímu suchu nejhorší za poslední roky. Počasí zřejmě nebude houbám přát minimálně do konce prázdnin, říká Borovička.
3: V principu můžeme říct, že standardně s košíkem do lesa teďka to nemá prakticky smysl. Houby de facto ještě pořádně nezačaly růst a máme už polovinu srpna a to není úplně obvyklé.
0: Houbaři ale ojediněle můžou najít třeba méně časté druhy hub. Jedním z těch, který může růst, je hřib teplomilný, přezdívaný barevný. Takové hřiby se totiž i na teplo a sucho lépe adaptují a stačí jim třeba jenom bouřka. Požár v chorvatském letovisku Omiš a v jeho okolí zničil velký počet domů i aut. Informovali o tom hasiči, podle kterých je to jeden z nejhorších požárů v historii země. Silný vítr a dlouhodobé sucho umožnili rychlé šíření plamenů, které do města dorazily uprostřed noci. V nemocnici lékaři ošetřili 40 zraněných a 7 lidí zůstává ve vážném stavu. V evakuačních centrech skončilo i přibližně 300 českých turistů. Nikdo z nich ale podle informací české diplomacie není mezi zraněnými. Na místě jim pomáhá česká policie a zaměstnanci konzulátu z nedalekého Splitu. Automobilová Barum Rally večer odstartuje ve Zlíně bez lídra domácího šampionátu Dominika Stříteského. Ten je zraněný poté, co havaroval při polské rally. Mezi favority tak patří i domácí jezdec Adam Březík, který je v průběžném pořadí na 4. místě. Před domácím závodem ale nechce veřejně oznamovat konkrétní ambice.
4: Já nerad přemítám nebo nerad si stanovuju cíle, kde bych se chtěl vidět nebo si je vizualizuju, protože většinou, když to udělám, tak to tak nedopadne. Ale samozřejmě jsme závodníci, jsme doma na Barumce a každý rok tady chceme uspět jako všichni ostatní a jsme jako rozhodnutí pro to udělat maximum.
0: První rychlostní zkouška odstartuje v centru Zlína v 8:30. Zbytek odpoledne čekejte jasno, teploty vystoupí nejvýše na 30 až 32 stupňů. Foukat bude slabý východní až jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď už opět aktuální dopravní informace a s nimi Jarda Kuller.
6: Hezké odpoledne. Na D4 na výjezdu z Prahy se zastavíte už ve Strakonické ve stoupání za prvním sjezdem na Zbraslav. U jíloviště na 9. kilometru stále blokuje pravý pruh, porouchané auto, zdržení půl hodiny. Na Pražském okruhu směrem na D1 zůstává kolona od dálnice D5 za Ořech na téměř 20 minut. Ve Strakonické směrem z centra stálo za Zlíchovským tunelem porouchané auto, před okamžikem ho odtáhli, kolona v Dobříčské se rozjede. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, zdržení čtvrt hodiny. V ulici k Barandovu směrem na okruh stojí za čerpací stanicí Orlen auto a policie. V levém pruhu je tam kolona na zhruba 5 minut. A ve Vilzonově se jede krokem od Bulhara na Hlávku v most. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Je 5 minut po 15. hodině a páteční odpolední Praha, to jsou kromě jiného i další naprosto skvělé songy a s nimi například Demi Lovato. A taky kapela One Republic. Pohodový poslech vám přeje Vláďa.

0: 15. hodina, téměř 15 minut k tomu. Historický areál Gabriel Loci na Smíchově se zítra promění v živoucí prostor plný pohybu, hudby a vnitřního klidu. Nadační fond Kapka naděje na místě pořádá už třetí ročník charitativního festivalu Soul Union. Celodenní program zaměřený na duševní zdraví nabídne lekce jógy, workshopy, přednášky i hudbu. Výtěžek ze vstupného bude věnován na podporu dětské psychiatrické péče v Praze. Program sobotního festivalu potrvá od 10.30 do 22.15 hodin. Více se dozvíte na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Praha žije festivaly.
0: A s Jardou Kolerem se teď vracíme na silnice.
2: Dobré odpoledne, na D4 na výjezdu z Prahy čekejte kolonu za sjezdem na Zbraslav. Táhne se až na 9. kilometr, tam stojí poruchané auto, zdržení 40 minut, kvůli uzavírkám v okolí to nejde obět. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, zdržíte se čtvrt hodiny. V ulici k Barandovu směrem na okruh stojí za čerpací stanicí Orlen osobní auto a policie. V levém pruhu je tam kolona na zhruba 5 minut. V Hartigově směrem z centra postojíte před ohradou více než 15 minut. V Radlické směrem na Smíchov se popojíždí od metra Radlická k Dobřížské, je to na téměř 20 minut. A v tunelu Blanka směrem na Barandovský most stojí za vjezdem z Nové Povltavské dvě auta po nehodě. Blokují konec připojovacího pruhu. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách. Na Praze vám zahrajeme nejvíc muziky a skoro úplně bez reklam.

0: Ve studiu Rádia Praha už se mnou Anna Hašková a přináší zprávy v 15:30.
1: Okruh trestných činů zapisovaných do takzvaného dětského certifikátu by se mohl rozšířit. Nově by tam mohlo patřit třeba mučení nebo obchodování s lidmi. Navrhuje to poslankyně Barbora Urbanová z Hnutí STAN. O změnách chce teď jednat. Dětský certifikát, který má zamezit v práci s dětmi sexuálním delikventům, by měl v Česku platit od ledna. Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích. Ve vodě se masivně přemnožily synice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí nebo žaludeční potíže. Kvůli synicím je koupání nevhodné také třeba v nádrži Džbán a v koupališti v Motole. Dnes začíná oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce budou dělníci vyměňovat povrch. Řidiči tam musí jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Prudké bouře východně od japonského Tokia mají nejméně 8 obětí. Informovaly o tom agentury AFP a AP. Přívalové deště, záplavy a sesuvy půdy v oblasti ochromily část dopravy. Tisíce lidí uvázly na letišti Narita. Zhruba 22 domácností se také ocitlo bez elektřiny. Extrémní počasí Japonsko sužuje už několik dní. Ve středu se přes něj prohnala tropická bouře Chanchom. Zbytek odpoledne bude většinou jasno, teplotní maxima 30 až 32 stupňů. Povane slabý východní až jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace. Vše důležité pro nás zjistil Jarda Kuler. Jardo, jak to vypadá?
3: Hezké odpoledne na D4 na výjezdu z Prahy stále čekejte kolonu za sjezdem na Zbraslav, táhne se až nad 9. kilometr, tam je u jíloviště dopravní omezení, zdržíte se téměř 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v silném provozu od Spořilova k Průmyslové, zdržení čtvrt hodiny. V ulici k Barrandovu směrem na okruh stojí za čerpací stanicí Orlen osobní auto a policie, v levém pruhu je tam kolona na zhruba 5 minut. V tunelu Blanka směrem na Barrandovský most stojí za vjezdem z Nové Povltavské dvě auta po nehodě, blokují konec připojovacího pruhu. V Bělohorské z centra je fronta před Vypichem na 10 minut a ve Vilzonově z centra se jede v koloně od Bulhara do omezení na Hlávkův most. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Ju a Hele pomůžou Josefovi najít cestu k vnučce Majdě. Další díl seriálu Vyprávěj. ČT2. V zemi krvavého slunce platí jiné zákony. Michael Douglas si vyřizuje účty s japonskou mafií v thrilleru Černý déšť. A ČT Art uvádí slavný koncert legendární britské kapely Za železnou oponou. Queen Magic Tour v Budapešti 1986. Páteční večer s Českou televizí.
7: Host Lenky Vahalové.
8: Lektorka sebeobrany Linda Štocbartová upozorňuje na to, že útočník na nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany, jak konfliktům předcházet a jaká je primární motivace agresorů?
7: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po 15:30, hezké páteční odpoledne. Koše v centru Prahy obsahují velké množství petlahví a plechovek od nápojů. Ukazují to první data z rozboru odpadu, který zadal magistrát společně s Prahou 1. K tématu si řekneme víc už za pár minut. A ještě nejbližší písničky, ty na Rádiu Praha přináší třeba Sienna Spyro. Nebo Benson Boone. Přeji vám dobrou náladu i poslech.

0: Na Rádiu Praha dospíval Robbie Williams, je téměř 3:15 přejeme pěkné páteční odpoledne. Praha chce vědět, co přesně lidi vyhazují do odpadkových košů v centru metropole. Zadala rozbor odpadu, jeho svoz se uskutečnil včera. A podle prvních předběžných dat tvoří třetinu odpadu PET lahve a plechovky od nápojů. Víc si teď k tomu řekneme s reportérem Dominikem Kučerou, který se hlásí z centra metropole. Dominiku, pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Na Mariánském náměstí v Praze se technici v ochranných oblecích probírají hromadou pytlů s odpadky. Na dlažbu rozprostřeli velké plachty, kde třídí plastové lahve, plechovky, jednorázové obaly a další obsah košů. Svezli sem celkem zhruba 800 kilo odpadu, který se nahromadil za půl dne na Václavském náměstí a v ulicích Na Příkopě a v Dlouhé. Odpad chtěli rozstřídit asi za 7 hodin, ale kvůli velkému množství trvá rozbor déle.
0: Co dalšího už technici ze zkoumaného odpadu zjistili?
1: Například na Václavském náměstí vyhodili lidé za 4 hodiny asi 170 kilo odpadu. Za celý den se tam tak v koších nahromadí asi 1 tuna. Zhruba 1/3 z toho tvoří PET lahve a plechovky, další třetinu pak jednorázové obaly od pití a jídla, často z fast foodových restaurací. Zbytek odpadků je různorodá směs, třeba nedojezené trdelníky nebo oblečení z obchodů.
0: Dominiku, budou magistráta Praha 1 nějak na výsledky toho zjišťování reagovat?
1: Instituce cirkulární ekonomiky, který rozbor zajišťuje, připraví podrobné výsledky v říjnu. Radnice Prahy 1, která projekt iniciovala, chce na základě přesnějších dat uspořádat po volbách kulatý stůl, kam přizve například zástupce technické správy komunikací, pražských služeb, magistrátu hlavního města nebo gastroprovozoven v centru. Na základě výsledků se pak bude Praha zabývat tím, jestli je nutné navýšit počet košů nebo například posílit svoz. Podle zástupců Prahy 1 bude do budoucna důležitá také otázka zálohování nápojových obalů.
0: Tak to byl z centra Prahy reportér Dominik Kučera. Dominiku, díky za informace a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
2: Co se děje v Praze?
0: A já na to navážu. Co se děje na silnicích, to už je otázka pro Jardu Kolera.
3: Hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh je páteční kolona. Pomalu pojedete mezi 9. a 23. kilometrem, celý úsek pojedete 35 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy čekejte kolonu. Za sjezdem na Zbraslav táhne se na 9. kilometr. Tam je u jíloviště dopravní omezení kvůli stavbě mostu. Zdržíte se téměř 40 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most pojedete v silném provozu od Spořilova na Štěrboholskou spojku za sjezd na Dolní Počernice. V tunelu Blanka směrem na Barandovský most stojí za vjezdem Nové Povltavské dvě auta po nehodě blokují konec připojovacího pruhu. V Bělohorské z centra je fronta před vypichem na 10 minut a ve Vilzonově z centra se jede v koloně od Bulhara do omezení na Hlávku v most. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Kovalčiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
5: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí. Povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
6: Zóna 90.
2: Hodina hitů, která baví vás i nás.
6: To nej-

0: Flexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti Ropid, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
1: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metro v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
0: Lidé dnes můžou vyrazit na večerní prohlídky na zámek Konopiště na Benešovsku. Akce začíná v 18 hodin a připomene posledního majitele zámku Františka Ferdinanda d'Este. Pokračuje kastelánka Jana Sedláčková.
2: Je to kontrast dvou světů, historické části s prohlídkou a koncertu zvučních písní pirátů. Námořnické kostýmy jsou moc vítány a na prohlídce budou vystaveny vzácné předměty arcivé vody, které se váží k jeho milovanému námořnictvu. Například tam bude také fotografie jeho osobní lodní kajuty.
0: Udílení ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 tisíc eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota vybere koncem září. Knihovna stála u zrodu ceny Václava Havla po jeho smrti v roce 2011. Při požáru v okolí chorvatského letoviska Omiš zemřel nejméně jeden člověk, informuje o tom zpravodajský server Dnevník s odvoláním na policii. Oheň vypukl v noci a rychle se rozšířil kvůli silnému větru a suchu. Narychlo se musel evakuovat asi 2000 lidí, mezi nimi i 300 českých turistů. Podle zpráv českého ministerstva zahraničí, ale nikdo z nich není vážněji zraněný. Plavec Miroslav Knedla se pokusí získat svou první medaili na evropském šampionátu v dlouhém bazénu. Po stříbru na prosincovém mistrovství Evropy v krátkém bazénu teď bude mezi favoritami na 50 metrů znak i v Paříži. Finále začne těsně před 8 hodinou. Knedla má na finále jasný plán.
3: Ideálně by byla medaile, no, ale to je ideálně. Takže hele, cokoliv, co bude okolo toho mého času a nejlépe ta medaile, tak budu spokojený.
0: Knedlu čeká finále i ve štafetě. Spolu s Kryškem, Janíčkovou a Sémanovou postoupili do finále z prvního místa. Zítra bude v Praze a okolí jasno až skoro jasno, večer od západu až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
4: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: A teď se opět přesuneme na silnice, jak to vypadá v Praze a okolí na silnicích. Teď po 16. hodině nám řekne Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne, na D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh páteční kolona, pomalu pojedete mezi 9. a 23. kilometrem, celý úsek pojedete 40 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy čekejte kolonu za sjezdem na Zbraslav, táhne se až na 9. kilometr, tam je u jíloviště dopravní omezení kvůli stavbě mostu, je to na 35 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště je ucpaný sjezd na Jesenici, je tam dopravní omezení, popojíždí tam kilometrová kolona. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte za Spořilovem, pomaleji se jede na Štěrboholskou spojku do omezení před Běchovicemi. Navíc za Lanovým mostem se teď pohybují hasiči a zasypávají olejovou skvrnu v prostředním pruhu. A v tunelu Blanka směrem na Barandovský most za vjezdem z Nové Povltavské řeší nehodu v připojovacím pruhu. Provoz to výrazněji nekomplikuje. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Máme 5,5 minuty po 16. hodině a společně si stále užíváme pátek 14. srpna. Příští chvíle naplníme v odpolední Praze opět tou nejlepší muzikou. Připravený je Martin Garrix s kapelou U2. I Sigala. Jsem Vláďa Malošík a přeji vám dokonalý poslech.

0: čtvrt na pět, pěkné páteční odpoledne na Rádiu Praha. Zítra, tedy v sobotu, můžete oslavit v pražské zoologické zahradě Světový den slonů. Tím taky nepřijdete o návštěvu expozičního celku Údolí slonů, kde se kromě jiného seznámíte s asijskou kulturou. Akce zároveň připomene 50. narozeniny slonice Šanty. Připravený je speciální komentovaný program, předání enrichmentových prvků, koupání slonů, prohlídka chovatelského zázemí, herní stanoviště a výroba papíru ze sloního trusu. A jako každý víkend se můžete v zoo zúčastnit i dalších komentovaných krmení a setkání u zvířat. Vždy v 11 hodin probíhá setkání u žiraf, ve 13.30 je ukázka tréninku lachtanů a v 15 hodin se můžete přesunout třeba na krmení goril. Celý rozpis najdete v odkazu v tipech na víkend na našem webu praha.rozhlas.cz.
1: Přes Svatavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká

0: A teď už aktuální doprava, kde byste si měli dát na silnicích v Praze a okolí pozor, to nám řekne Jarda Koller.
1: Dobré odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna od sjezdu na Pražský okruh zůstává kolona, ta pokračuje až na 23. kilometr. Je to na necelých 40 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy počítejte s kolonou od sjezdu na Zbraslav. Pokračuje se až na 9. kilometr, tam je u jíloviště omezení kvůli stavbě mostu, je to na 35 minut. Na Pražském okruhu směrem na letiště je ucpaný sjezd na Jesenici, je tam dopravní omezení a popojíždí tam kilometrová kolona. Na jižní spojce směrem na Černý most zpomalíte za sjezdem na Zahradní město. Pomaleji se jede na Štěrboholskou spojku do omezení před Běchovicemi. Navíc za Lanovým mostem se teď pohybují hasiči a zasypávají olejovou skvrnu v prostředním pruhu. Letenský tunel je plný směrem z centra a v Holešovičkách a Nové Povltavské postojíte před vjezdem do Blanky kvůli regulaci provozu. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádiu Praha.
4: Na Rádiu Praha.
3: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zuropa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď?

0: Je půl páté, na Rádiu Praha má pro vás další zprávy Anna Hašková.
1: Přibývá podvodů na klientech bank. Třeba podle Komerční banky se v prvním pololetí jejich počet zvýšil o více než 40% oproti stejnému období loni. A podle České spořitelny roste také částka, kterou útočníci lidem z účtu ukradli. Banky také potvrzují, že klienti jejich zaměstnancům často nevěří, pokud se je snaží před podvodem ochránit. Na pražském letišti Václava Havla skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runwayi přistála první letadla. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 miliardu korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Většina středočeských koupališť je podle hygieniků vhodná ke koupání. Varují ale například před jezerem Ostrá na Nymbursku, kde je vysoký výskyt sinic. Opatrní by měli být návštěvníci také v Písníku v Bakově nad Jizerou. V maďarské Budapešti pokračuje hudební festival Sziget. Na 5denní akci vystupují hudebníci z celkem 50 zemí světa. Do Maďarska dorazilo také asi na 2000 českých fanoušků. Kvůli nízké hladině Dunaje se na tzv. Ostrov svobody fanoušci nedostanou lodí, ale pouze pěšky po mostech. Festival skončí zítřejším večerním koncertem. Tam vystoupí třeba tvůrci elektronické hudby Skrillex nebo Flux Pavilion. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jdeme na silnice. Aktuální informace má pro nás Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna je od sjezdu na Pražský okruh kolona. Pomalu pojedete mezi 11. a 23. kilometrem. Je to kvůli omezení na mostě Šmejkalka a je to na necelých 40 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy počítejte s kolonou od sjezdu na Zbraslav. Pokračuje se až na 9. kilometr. Tam je u jíloviště dopravní omezení kvůli stavbě mostu. Je to na 35 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most od sjezdu na Zahradní město pojedete pomaleji do omezení na Štěrboholskou spojku. Zpoždění 10 až 15 minut. V Holešovičkách a Nové Povltavě postojíte před vjezdem do Blanky kvůli regulaci provozu a ulice u Vršoveckého hřbitova je ucpaná směrem z Edenu. Postojíte k Záběhlické. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl páté, hezké páteční odpoledne. Ani dnes odpoledne nechybí na Rádiu Praha pár dobrých tipů pro volný čas. Uslyšíte je už v příštích minutách. A svůj song taky přidají Maroon 5. Je Super High Anika. Přeji vám pohodový poslední.

0: Je téměř 4:45, páteční odpolední Praha, to jsou také pražské typy a právě teď je přináší Jirka Štefl.
1: Odstartoval 23. ročník festivalu Letní letná, ten opět oživil letenské sady. Přehlídka nabízí to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby pod širým nebem. Těšit se můžete na soubory z Austrálie a Švýcarska, anebo taky na novinky od českých hvězd. Letní letnou navštivte do konce srpna. V botanické zahradě Univerzity Karlovy zase začíná výstava exotického ptactva. Vydat se tam můžete klidně s celou rodinou, protože na místě jsou připravené i kreativní dílny s nejrůznějšími kvízy. A víkend vám může zpříjemnit taky pořádná dávka romské hudby. Svižné rytmy si můžete užít na tradičním festivalu Bašavel, který vám představí romskou kulturu. V centrálním parku na Pankráci začíná v sobotu ve 3 hodiny odpoledne. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc. Najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
0: A teď už Jarda Koller, ten má pro nás aktuální dopravní informace.
2: Hezké odpoledne na dálnici D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové. Dejte pozor, na druhém kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta, zpomaluje se a vybočuje, je tam krátká kolona. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh zůstává kolona, pomalu pojedete mezi 12. a 23. kilometrem, je to na 30 minut. Na D4 na výjezdu z Prahy počítejte stále s kolonou, od sjezdu na Zbraslav pokračuje se až na 9. kilometr, tam je omezení u Jíloviště a kvůli stavbě mostu, je to na 35 minut. Na jižní spojce směrem na Černý most od sjezdu na Zahradní město pojedete pomaleji do omezení na Štěrboholskou spojku, zpoždění 10 až 15 minut. A ve Vilzonově z centra se jede krokem od Bulhara na Hlávkův most. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Na Rádiu Praha je s vámi stále páteční odpoledne a po zprávách v 17 hodin i s Petrem Zajíčkem. Dobrý den i poslech vám přeje Mláďa Malošík.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: Dospívá nám Miley Cyrus, je právě 17 hodin, čas na další dnešní zprávy s Aničkou Haškovou. Aničko, vítej ve studiu, hezké odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.

0: komplikuje dopravu v pražské Libni. Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. Francouzský zákaz používání sociálních sítí pro mladší 15 let zamítla ústavní rada. Zítra čekejte jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Velká havárie vodovodního potrubí komplikuje dopravu v pražské Libni. Voda zaplavila silnici na křižovatce Zenklovy ulice a náměstí Václava doktora Holého nedaleko Palmovky. Na místě zasahují hasiči, kteří spolupracují s pražskými vodovody a kanalizacemi na zastavení úniku. Silnice je kvůli havárii dočasně uzavřená ve směru k autobusovému nádraží. Dopravu na místě řídí policisté. Modernizace veřejného osvětlení v Praze potrvá déle. Práce měly původně skončit letos, pražští radní ale projekt prodloužili do roku 2028. Technici musí na vybrané stožáry umístit také nabíječky pro elektromobily. Mimo jiné lampy připravit na dostatečný elektrický příkon, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
2: Kromě toho posílení téhleté dobíjecí infrastruktury, kterou...

0: na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim také doporučuje si ověřit dostupnost hotelů.
1: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z ní větší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
0: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl by vstoupit v platnost v září. České plážové volejbalistky Anna a Kateřina Pavelkovy porazily v osmifinále mistrovství Evropy Němky Greenovou a Eitlingerovou 2-0 na sety a postoupily do čtvrtfinále. Další česká dvojice Svozilová se Štochlovovou ve stejné fázi šampionátu nestačily na Španělky Izu Skiazovou a Morenovou 1-2 na sety a obsadily dělené 9. místo. Během zítřka bude jasno až skoro jasno, večer od západu až polojasno, teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: A teď doprava a Jarda Koller.
4: Hezké odpoledne. Na D4 na výjezdu po Strakonické zůstává dlouhá kolona od sjezdu na Zbraslav a Škýlovišti, tam staví most, zdržení 40 minut. Na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové dejte pozor, na druhém kilometru se v levém pruhu srazila dvě auta, pomalu se jede od začátku dálnice, zpoždění 10 minut. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh je nadále silný provoz, pomalu pojedete mezi 13. a 23. kilometrem. Provoz brzdí omezení na Šmejkalce, je to na půl hodiny. Na jižní spojici se směrem na Černý most za Lanovým mostem čistí vozovku, byla tam olejová skvrna, čistící vůz teď blokuje prostřední pruh, kolona od Spořilova je na zhruba 15 minut a v Liberecké směrem z centra stojí za sjezdem na prosek porouchané auto, blokuje pravý pruh, výraznější kolona se netvoří. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Po 17. hodině zaspívá Dean Lewis. Lady Gaga. A budou tady Sunrise Avenue. A Petr Zajíček vám ze studia Rádia Praha přeje příjemný pátek.

0: Tak to byla Lady Gaga na rádiu Praha. Máme 16:15, hned se podíváme na dopravu, ale ještě předtím připomínám, že při pátku na vás dnes večer po 21. hodině čeká náš pravidelný hudební speciál Rok je náš. Necelá hodinka rockové muziky z domova i ze světa a u mikrofonu Ilja Kučera mladší. A teď slibovaná doprava a Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne. Na D4 na výjezdu po Strakonické zůstává dlouhá kolona od sjezdu na Zbraslav až Kýlovišti. Tam staví most, jede se jedním pruhem zdržení přes půl hodiny. Na D11 na výjezdu z Prahy do Hradce Králové se popojíždí od okruhu na druhý kilometr, tam řeší nehodu v levém pruhu. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Pražský okruh je nadále silný provoz. Pomalu pojedete mezi 14. a 23. kilometrem. Provoz brzdí omezení na Šmejkalce, je to na půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Černý most od sjezdu na Zahradní město čekejte kolonu, Zelenový most je to na 10 minut. V Liberecké z centra stojí za sjezdem na prosek Poruchané, auto blokuje pravý pruh. Zpomalíte za sjezdem na Bulovku, je to na necelých 10 minut. Ještě nehoda v Kartouské, za ulicí v Botanice se srazila 3 auta, blokují pravý pruh, je tam pouze krátká kolona. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Hlas umí nejen poutavě předávat informace, ale probouzí i touhu objevovat. Otevírá témata, ptá se, ukazuje souvislosti, hledá odpovědi. Pomáhá porozumět světu kolem nás. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
4: Scrollujete? Jen si klidně

0: Je půl šesté, čas na krátké zprávy s Aničkou Haškovou.
1: Silničáři opravují dva úseky Pražského okruhu mezi Kunraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí je provoz zúžený do dvou pruhů v obou směrech. Práce mají stát více než 140 milionů korun a potrvají do října. Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze, protože měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak trvale poškodit. První příznaky se navíc objevují až po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice Evy Stolej Dali-Bigerové potíže jen přechodné. Poslední rozloučení se spisovatelem Vladimírem Párelem bude příští týden ve středu. Veřejnost se s ním bude moci rozloučit v kostele na Nebevzetí Panny Marie v Mariánských Lázních. Informoval o tom Párelův přítel Jaroslav Beneš. Autor románů Milenci a vrazy nebo Mladý muž a bílá velryba zemřel v neděli ve věku 93 let. Lídr britské populistické strany Reform UK Nigel Farage obhájil poslanecký mandát v doplňovacích volbách. Postu se sám vzdal po odhalení, že nepřiznal dary v hodnotě v přepočtu přes 140 milionů korun. Ve volbách teď dostal ve svém obvodu skoro 2/3 odevzdaných hlasů. Zítra bude v Praze a okolí jasno až skoro jasno, večer od západu až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna, za sjezdem na Velké Popovice je nadále silný provoz, pomalu pojedete mezi 15. a 23. kilometrem, provoz brzdí omezení na Šmejkalce, zdržení kleslo na 20 minut. Na D4 na výjezdu po Strakonické zůstává kolona od sjezdu na Zbraslav až Kýlovišti, tam staví most, zdržení přes 30 minut. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Horní Počernice ze 4. kilometru popojíždí kolona, na 9. kilometru řeší kolizi dvou aut, naberete zpoždění téměř 20 minut. A na začátku Kartouské se srazila dvě auta, blokují pravý pruh a výraznější kolona se netvoří. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Užijte si pohodové víkendové vysílání s Lenkou Vahalovou.
5: Mám pro vás dobrou muziku, rozhovory s osobnostmi, ale samozřejmě spoustu zajímavých reportáží a pozvánek na víkendové akce. S Lenkou

Klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, přibylo i letos v prvním pololetí. Třeba u České spořitelny stoupla odcizená částka oproti loňsku o 35%. Scénáře útočníků se přitom tolik nemění. Jak to, že jsou tedy tak úspěšní? I to řekneme v naší další reportáži už za pár minut.

0: Falešný bankéř a policista nebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se prakticky nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že kybernetických podvodů letos dál přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 1,40%. A roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, nehledě na věk nebo vzdělání.
1: Máme ukradené doktory, právníky, ekonomy a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
2: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku. A kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
2: Falešní bankéři a policisté zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří, o to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
4: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje a říká, to není pravda, já tam pošlu ještě.
2: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze a nabídnout rychlé řešení. Podle psycholožky Heleny Sovákové jsou útočníci úspěšní i proto, že k lidem se v dnešní době dostává pětkrát víc informací než před 20 lety.
5: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížný už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná, my si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
2: I proto je podle Sovákové nejdůležitější nejdřív přemýšlet nad tím, k čemu lidi podvodník nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se například umí prokázat přímo přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze lidé podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
0: A pojďme se po 15 minutách podívat opět na dopravu s Jardou Kollerem.
6: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Velké Popovici je nadále silný provoz. Pomalu pojedete mezi 15. a 23. kilometrem. Provoz brzdí omezení na Šmejkalce, zdržení kleslo na 20 minut. Na D4 na výjezdu po Strakonické zůstává celé odpoledne dlouhá kolona od sjezdu na Zbraslav až Kýlovišti. Tam staví most, zdržení přes 30 minut. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Horní Počernice ze 4. kilometru popojíždí kolona. Na 9. řeší kolizi dvou aut, naberete zpoždění téměř 20 minut. Na Pražském okruhu ve směru na D1 před sjezdem na Jinočany máme hlášenou nehodu na zhruba 20,5 kilometru. Blokovaný je jeden pruh, je tam krátká kolona. Na začátku Kartouské se srazila dvě auta, tam blokují pravý pruh, výraznější kolona se netvoří a před ohradou jsou kolony ze všech směrů na 10 minut. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
8: Každou neděli v 9 večer na Rádio Praha.

0: připravila rozbor odpadů v centru města. Zhruba třetinu tvoří petlahve a plechovky. V loňském roce úřady odebraly z péče rodin více než 3600 dětí. Rusko zavrhlo návrhy na zastavení bojů v Černém moři. Zítra bude jasno nebo skoro jasno s teplotami do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zhruba třetinu odpadů v koších v centru Prahy tvoří petlahve a plechovky od nápojů. Vyplývá to z předběžného rozboru odpadu, který nechal udělat magistrát společně s první městskou částí. Za 12 hodin technici nazbírali ve třech pražských ulicích asi 800 kilo odpadků, vysvětluje Petr Novotný, konzultant z Institutu cirkulární ekonomiky, který rozbor prováděl.
2: Druhou třetinu zhruba zabírají jednorázové obaly od pití a jídla. Především teda od pití, takže to jsou plastové kelímky, kompozitní kelímky. No a ten zbytek, tak tam máme už nějakou klasickou směs, trocha papíru, trocha plastových obalů, je tam docela dost textilu.
0: Začíná dnes oprava dálnice D10 mezi Bezděčínem a Kosmonosy u Mladé Boleslavy. Ve směru od Prahy do Liberce dělníci vyměňují povrch. Řidiči musí jezdit zúženými pruhy sníženou rychlostí 80 km za hodinu. Práce by měly být hotové do 5. října. Odhadované náklady jsou zhruba 140 milionů korun, říká mluvčí Jan Riedl.
3: Dálnice D10 patří k páteřním dálničním tahům, kudy denně projede až 50 tisíc vozidel. Povrch pod tíhou nákladní dopravy výrazně trpí, poničenou vozovku na necelých 4 kilometrech, proto u Mladé Boleslavy kompletně vyfrézujeme a nahradíme ji novou, kvalitnější a pevnější směsí.
0: České úřady loni odebraly z rodin přes 3600 dětí, o 8% více než v předcházejícím roce. Vyplývá to z dat Ministerstva práce a sociálních věcí. Úřady nejčastěji odebírají děti kvůli zanedbávání. Dlouhodobě pak počet případů neklesá pod 3000. Vedení ministerstva proto plánuje změnit přístup k péči o ohrožené děti. Do pár let chce zřídit nový úřad pro rodinu a ochranu dětí, který by zajistil stejný přístup sociálních pracovníků po celé zemi. Ruské ministerstvo zahraničí odmítlo možnost příměří s Ukrajinou v Černém moři, informovala o tom agentura Reuters. Obě země v posledních týdnech zesílily údery na přístavy i lodě v Černém moři. To vedlo k celosvětovému růstu cen obilí. Zastavení útoků na moři nabídla Rusku jako první Ukrajina. Stejný návrh oběma zemím zaslal turecký ministr zahraničí Hakan Fidan. Všechny české oštěpařky skončily na atletickém mistrovství Evropy v kvalifikaci. Petra Sičaková obsadila v Birminghamu 15. místo, Nikola Ogrodníková 16. Nikol Tabačková byla 27. Do finále nepostoupili ani tyčkaři Dan Bárta a David Holý a v rozbězích vypadly i obě čtvrtkařské štafety. Zítra čekejte jasno nebo skoro jasno, večer až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A páteční provoz stále sleduje Jarda Koller.
5: Hezký podvečer. V Praze už je relativně klidno, za to za Prahou na výjezdech jsou stále

0: Sjezdem na Jinočany máme hlášenou nehodu, blokovaný je jeden pruh, tam je krátká kolona a na začátku Kartouské řeší stále strážku dvou aut. V pravém pruhu výraznější kolona se netvoří. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Pražský update.
3: Pražští hasiči.
4: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
5: V Praze nepojede o víkendu metro.
6: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
2: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
7: V dnešním pražském updateu nás naše létající redaktorka zavede do staré čistírny odpadních vod v Bubenči. Příští týden si připomeneme neslavné výročí začátku okupace vojsk Varšavské smlouvy z roku 1968. Už teď si můžete prohlédnout artefakty, které dobu připomínají, a my prozradíme, kde přesně. A už za chvilku se dozvíte podrobnosti k právě ukončeným opravám v okolí hlavní runway letiště Václava Havla. Já jsem Petr Zajíček a přeji pěkný páteční večer.
2: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský update.
1: Letiště Václava Havla dokončilo opravy okolí hlavní ranveje. Po zhruba čtyřměsíční uzavírce tam dnes odpoledne dosedlo první letadlo. Dělníci od poloviny dubna vyměnili například světla nebo kabely. Práce stály přes miliardu korun.
2: My jsme teď s manažerem správy a rozvoje provozu ploch Miroslavem Chrvátem na křížení hlavní a vedlejší dráhy. Občas nám nad hlavami proletí letadlo. Vidím, že na hlavní runway jsou nová světla. Co dalšího je tu nového?
3: Postavili jsme 3,3 km nového kabelovodu. V něm je umístěno až 160 km kabelů. Celkově jsme vyměňovali přibližovací světelnou soustavu.
4: My se teď procházíme po křižovatce pojezdových drah G a F, která je také úplně předělaná.
3: V letošním roce jsme vlastně provedli její celkovou rekonstrukci, to znamená, že jsme až do hloubky téměř 1 metr a opravili jsme i přilehlé pojezdové dráhy.
2: Letadla po dobu uzavírky hlavní runway létala přes hustě zalidněné části Prahy a Středočeského kraje. Vy jste těm zasaženým obcím posílali peníze. Na co ty peníze šly? Ptám se mluvčí letiště Praha Denise Hejtmánkové.
5: Letiště udělilo mimořádné dary v přesahující 13 milionů korun.
2: Například Kladno dostalo 1 000 000 korun. Peníze dá tamnímu dětskému rehabilitačnímu stacionáři Zvonek, říká mluvčí města Vít Herál.
6: Finanční dar se rozhodla rada města uvolnit na investiční projekt v dětském rehabilitačním stacionáři Zvonek na vybudování multisenzorické místnosti. To je speciálně upravený prostor, který nabízí dětem s různými typy zdravotního postižení podněty stimulující zrak, sluch i hmat a pomáhá jim s rozvojem smyslového vnímání, terapií a relaxací.
2: Finanční dary dostalo Kladno a další obce i při loňské uzavírce hlavní dráhy. Z letiště Václava Havla, Richard Webs, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A teď pražská doprava a Jarda Koller.
7: Hezký podvečer, na D4 na výjezdu po Strakonické zůstává kolona od sjezdu na Zbraslav až k jíloviště, tam staví most, jede se jedním pruhem zpoždění přes půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Horní Počernice ze 4. kilometru popojíždí kolona, na 9. šetří kolizi dvou aut, naberete zpoždění téměř 20 minut. Na D11 z Prahy do Hradce Králové je za Prahou silnější provoz, brzdí se na 8. kilometru, na 10. se vše rozjede, je to po menší nehodě, počítejte s 10 minutami navíc. Na pražském okruhu ve směru na D1 za sjezdem na Jinočany řeší nehodu, blokovaný je jeden pruh, tam je krátká kolona a na začátku Kartouské je po nehodě blokovaný pravý pruh, je to bez větší kolony. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Osvětový projekt, aby sny nezešedly na Václavském náměstí, připomíná vpád vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968. Pořadatelé tam vystavili historické fotografie a také dobové vozy. Akci završí v pátek 21. srpna koncert proti zapomnění.
2: Technici ve spodní části Václavského náměstí sestavují rámy, ve kterých budou vystavené historické fotografie. Přípravy sleduje i pan Mirek, kterému je téměř 70 let.
3: Byl to velký milník, protože lidé přestali důvěřovat našim bývalým spojencům. Že jo? A já pamatuju to jako malé dítě, bylo mi asi 8 let a doteďka máme vzpomínky tady na muzeu, kde jsou stopy po kulkách.
2: Pracovníci sestavili malé pódium, na kterém se budou přehrávat archivní filmy nebo nahrávky z vysílání Československého rozhlasu. Organizátoři tady vystavili také dobovou sanitku a sovětský obrněný transportér, u kterého se zastavují kolem jdoucí. Prohlíží si ho třeba pan Karel.
4: Tady na to koukám, že v podobném autě s nástavbou na protitankovou řízenou střelu jsem sloužil na vojně, takže trochu to auto znám a jsem rád, že už to mám za sebou a že snad už mě nic takového nečeká.
2: Kromě výstavy se tady každý večer až do 20. srpna budou promítat filmy, popisuje jeden z organizátorů Herbert Brinda.
5: Diváky čekají filmy typu Obecná škola, Pupendo, Vlny nebo Občanský průkaz. Celá akce je zcela zdarma, to znamená výstava, filmy i koncert.
2: Právě na poslední den akce 21. srpna si pořadatelé přichystali tradiční koncert proti zapomnění, dodává Brinda.
5: Letos nás čekají kapely typu Stargazer, Adovany nebo Chyba 404. Je to celkem asi 10 kapel.
2: Koncert začne v pátek 21. srpna ve 12.30 a potrvá zhruba do 10 hodin večer. Z Václavského náměstí v Praze Josef Beneda, Český rozhlas.
0: Pražský update.
6: Pražští hasiči.
7: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
8: V Praze nepojede o víkendu metro.
7: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update.

0: Posloucháte Pražský update a v rámci něj už je připraven přehled dnešních pražských zpráv, který připravila do vysílání Anička Hašková.
1: Ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starost nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Na pražském letišti skončily opravy v okolí hlavní dráhy. Po zhruba 4 měsících tak dnes na runwayi přistála první letadla. Za výměnu světel, kabelů nebo navigačních systémů zaplatilo letiště přes 1 000 000 korun. Letadla během prací využívala pro vzlety a přistání vedlejší dráhu. Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích. Ve vodě se masivně přemnožily sinice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí nebo žaludeční potíže. Kvůli sinicím je koupání nevhodné také třeba v nádrži Džbán a na koupališti v Motole. Bezpečně se lidé osvěží v Hostivaři, Lipencích nebo na Branické pláži. A havárie vodovodního potrubí dnes komplikovala dopravu v pražské Libni. Voda zaplavila silnici na křižovatce Zenklovy ulice a náměstí doktora Václava Holého nedaleko Palmovky. Na místě zasahovali hasiči a pracovníci pražských vodovodů a kanalizací. Během zítřka bude jasno až skoro jasno, večer od západu až polojasno. Teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u nájezdu od Chrášťan havarovalo osobní auto. Na 22. kilometru narazilo do svodidel. Blokuje levý pruh a brzdí se prudce před krátkou kolonou. Na D4 na výjezdu po Strakonické postává dlouhá kolona od sjezdu na Zbraslav a Štílovišti. Tam staví most. Na 9. kilometru zpoždění stále přes půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Dolní Počernice je pomalejší provoz ze 3. kilometru. Na 9. odklízejí následky nehody, zpoždění kolem 10 minut. Na Nuselském mostě směrem do centra je fronta z poloviny mostu a v Bělohorské z centra krátce postojíte před Vypichem. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádio Praha.
5: Na Rádio Praha.
2: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Vinyl. Nebo YouTube a Zulopa. Coldplay nebo YouTube?
6: Coldplay nebo YouTube?
2: Těžká volba. Odpověď

0: Máme 14. srpna a na Rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska. Yes,
3: we can. Pátek 14. srpna. Svátek má svornost, soulad, jak zní význam jména keltského původu Alan. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Bez boje zvítězila husitská vojska u Domažlic nad Křižáky v roce 1431. To je 595 let. I kardinál Cesarini podle pověsti tak utíkal, až ztratil klobouk. Po létech husitských bojů a marné snahy byl konečně Zikmund Lucemburský přijat v Jihlavě za českého krále před 590 lety v roce 1436. Legitimním králem byl ale jen 16 měsíců. S prvním motorovým letem v dějinách předběhl bratry Wrightovi Američan německého původu Gustav Weisskopf před 125 lety v roce 1901. Po angličtině si říkal Whitehead. V letounu číslo 20 ve výšce 15 metrů tehdy urazil vzdálenost 270 metrů. Poslední veřejná poprava ve Spojených státech byla vykonána před 90 lety v roce 1936. V Owensboro v Kentucky byl oběšen vrah Rainy Beatia. Jeden z popravčích byl namol opilý a propadliště šibenice byl schopen sklopit až na druhý pokus. Po mediálním cirkusu byly veřejné popravy zrušeny. Doma v Manchesteru v nočním klubu Boardwalk odehrála první koncert přesně před 35 lety v roce 1991 britská skupina Oasis. Před 30 lety v roce 1996 zemřel náš rock'n'rollový průkopník Mickey Bolek. A kdo se 14. srpna narodil? Před 90 lety pediatr a vědec, průkopník péče o novorozence, profesor Miloš Velemínský. Působil hlavně v Českých Budějovicích a Třeboni.
4: Nádherný výhled.
3: Kulatých 60 je hollywoodské hvězdě Halle Berry.
5: Jacinta Johnsonová.
3: Zahrála si i Bonger, Jinx ve filmu Dnes neumírej.
5: Přátelé mi říkají Jinx.
6: Mně všichni říkají James Bond.
3: Jediného Oscara má za Ples příšer.
5: Rozená v pátek 13.
6: Takže nosíte smůlu.
3: Já přeju hezký pátek a skvělý srpnový víkend.
1: Radio Praha 107,1 FM a DAB+.

0: Pražský advent.
1: Zvenku vypadá trochu jako zámek, uvnitř ale ukrývá úplně jiný svět. Stará čistírna odpadních vod v Bubenči fungovala už od roku 1906 a dnes je jedinečnou památkou industriální historie. Co všechno se tu kdysi dělo, zjišťovala naše létající redaktorka Monika Doležalová.
2: To je takzvané stavidlo, což jsou vývrata. Tak říkejte, jestli to jede. Jede to nahoru. Tím bych sem pouštěl vodu, protože tady přicházela odpadní voda ze stoky a ta voda roztáčela vodní kolo, dřevěný, lopatkový. To kolo vyrábělo energii.
3: Ukázal nám při prohlídce náš průvodce Jakub Radoš. Přestože jsme v čistírně odpadních vod, na první pohled to tu připomíná spíš industriální katedrálu. Historii čistírny mi představil ředitel budovy Cyril Holub.
4: Byla spuštěna v roce 1906 v červnu, teď letos je přesně 120 let, a sloužila tomu svým účelu infrastrukturálnímu 60 let do roku 1967. Potom během normalizace byla víceméně ten provoz tady naprosto jako umenšen a bylo počítáno s demolicí tohohle krásného baráku. Naštěstí se tak nestalo kvůli nedostatku peněz. Od začátku 90. let se toho ujali nadšenci do parních technologií, kteří to začali pomalinku obnovovat. Vlastně oni byli ty, co objevili tu vzácnost tady toho prostoru.
3: Dnes se tu už ale žádné pražské splašky nečistí. Místo toho se návštěvníci mohou podívat, jak celý systém kdysi fungoval.
2: Teď už můžeme obdivovat jednu z těch vzácností, který tady máme, a to jsou parní stroje. Tyhle parní stroje jsou 120 let starý, ale pořád fungují. Já vám je teď nepustím, a to z prostého důvodu, že bych musel se rozdvojit, je to práce pro dva.
3: Prohlídka nekončí u historických strojů. Schází se hluboko pod zem, kde je dodnes možné vidět historickou stoku a projet se na lodi.
2: Posaďte se, tam nežuchnete. Ta voda je sice docela čistá, ale strašně studená. Posvítím vám do vody, že to je voda, která sem prosákla ze spoda.
3: V roce 2010 se stala čistírna národní kulturní památkou. Prohlídky se tu konají teď v létě každé úterý a čtvrtek a jsou i pro děti do 8 let. A na závěr jedna zajímavost ze staré čistírny.
2: Tak když si dojdete na záchod a něco z vás vyleze, tak to urazí nejkratší vzdálenost k vyčištění. Jenom to tady podjede pod řekou do nový čistírny, tam se to vyčistí a jde to do řeky. Zázrak skoro.
3: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský
1: update. A teď pražská doprava a Jarda Koller.
5: Hezký podvečer. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u nájezdu od Chrášťan havarovalo osobní auto, na 22. kilometru narazilo do svodidel. Blokuje levý pruh, prudce se brzdí před krátkou kolonou, ovšem teď jsou na místě hasiči, čistí vozovku a provoz teď stojí, opatrně dojíždějte. Na D4 na výjezdu po Strakonické postává dlouhá kolona od sjezdu na Zbraslav a Škýlovišti, tam staví most, na 9. kilometru zpoždění stále půl hodiny. Na D10 z Prahy do Turnova za sjezdem na Dolní Počernice je pomalejší provoz z 5. kilometru, na 9. odklízejí následky nehody, zpoždění do 10 minut. Na jižní spojce směrem na Prahu 9 je krátká kolona na Lanovém mostě a v Bělohorské z centra krátce postojíte před Vypichem. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A pojďme se podívat na počasí. V noci i zítra bude stále jasno, teploty v noci opět nižší, 16 až 14 stupňů Celsia, na okrajích Prahy může být jenom 12 stupňů. Zítra v sobotu budou vedra vrcholit, teplotami mezi 33 až 35 stupni.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Zítřka jezdit nová tunelbusová linka propojí Čimice a Dejvice. Několik českých turistů utrpělo při požáru v chorvatském Omiši lehká zranění. Asi 120 jich zůstává v evakuačních centrech. Francouzský zákaz používání sociálních sítí pro mladší 15 let zamítla ústavní rada. Zítra čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Tunelovým komplexem Blanka v Praze zítra poprvé projede takzvaný tunelbus. Linka číslo 145 začne na sídlišti Čimice a bude pokračovat přes Bohnice, Kobylisy až na konečnou Dejvická. Celou trasu ujede za 15 až 20 minut. Pokračuje Filip Drápal, mluvčí společnosti ROPID, která organizuje hromadnou dopravu v Praze a okolí.
2: Tunelbusová linka nejenom urychlí spojení mezi Prahou 6 a Prahou 8, ale zároveň ulehčí metru v jeho centrálních úsecích. Zavedení tunelbusu je tak zcela v souladu se snahami vytvářet alternativy k cestám přes centrum města.
0: Většina středočeských koupališť je podle hygieniků vhodná ke koupání. Varují ale například před jezerem Ostrá na Nymburku, kde je vysoký výskyt sinic. Opatrní by měli být návštěvníci také v Písníku v Bakově nad Jizerou. Tam platí zhoršená kvalita a je nutné se hned osprchovat. Na Slapech, Jurečku nebo ve Vyžlovce je nadále voda v pořádku. Při požáru v chorvatském letovisku Omiš zemřel nejméně jeden člověk, potvrdila to policie. Záchranáři dál prohledávají nejhůře zasažené oblasti. Rychle se šířící plameny spálily v noci velký počet domů i aut a vynutili si evakuaci asi 2000 lidí. Mezi nimi byly i 300 českých turistů. 120 z nich stále zůstává v evakuačních centrech, kde jim pomáhají čeští diplomaté i policisté. Na místě je i konzul Štěpán Šantrůček.
3: Obdrželi jsme informace o nějakých lehčích zraněních. Ty čeští občané, kteří měli například nějaké drobné popáleniny, tak byli ošetřeni ať už v těch záchytných centrech na poliklinice v Makarské nebo v nemocnici ve Splitu. Naše konzulární jednatelství ve Splitu samozřejmě bude otevřeno i v průběhu celého víkendu. Kdokoliv, kdo bude potřebovat pomoc zprostředkovat kontakty například s rodinou nebo pomoc vydat náhradní cestovní

0: Cincinnati do druhého kola. Krajanku Karolínu Plíškovou porazila po setech 6-0 a 6-2. Zítra bude v Praze a okolí jasno až skoro jasno, večer od západu až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat slabý proměnlivý nebo jihovýchodní.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A dopravní informace ještě doplní Jarda Koller.
3: Hezký večer. Na pražském okruhu ve směru z letiště na D1 u nájezdu od Chrášťan na 23. kilometru řeší nehodu osobního auta. Na místě odtah a hasiči blokují levý pruh. Je tam krátká kolona. Zpomaluje to i příjezd do Prahy po dálnici D5. Na D4 na výjezdu po Strakonické popojíždí kolona. Pomalu se teď jede od Cukráku k Jíloviště. Tam staví most na 9. kilometru. Zdržíte se přes 20 minut. A v Praze před ohradou jsou krátké kolony v Hartigově směrem do centra a v ulici Jana Želivského. Šťastnou cestu a dobrý večer.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A tady už je hudební jmény po 19. hodině. Budou tady berlínský DJ Ale Farben s ním Kiddo. Pak třeba Jakub Ondra. A nebo Taylor Swift. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám příjemný pátek.

0: Teploty v Česku se opět pohybují kolem třicítky. Lékaři upozorňují, že běh v horku může být pro netrénované sportovce nebezpečný. Nejvyšší teplota, při které by měli vyrážet do terénu, je 28 stupňů ve stínu. Při vyšších teplotách jim při běhu delším než půl hodiny hrozí kolaps z vedra. V extrémním případě může dojít i k těžkému poškození zdraví.
1: Já vždycky ráno chodím běhat, ať je léto nebo zima, ale co jsem běžel některé závody, tak bylo přes 30 stupňů a to už byl fakt mazec.
2: Běžíme s Jiřím Peroutkou, jste ještě hobík?
1: Ještě pořád hobík jsem, i když běhám dost pravidelně a teď se právě připravuju na maraton.
2: Možná už zastavíme a tady je příjemný stín.
1: Při tom maratonu se do vás popírá sluníčko, to tělo to jako docela schytá. Byly úseky, kdy jsem musel vyloženě jít, protože se mi točila hlava, to pak nemá smysl jako jít přes nějakou hranici, i když je to těžký, protože chcete ten závod dokončit, ale tak zdraví je pořád přednější. No.
3: Má jasno 43letý amatérský běžec Jiří Peroutka. K tomu, aby byli lidé při sportu ve vysokých teplotách opatrní a nepřeceňovali své síly, vyzývají také lékaři.
4: Pro netrénované sportovce, co se týká běhu, je bezpečná teplota nějakých 28 stupňů ve stínu při velmi nízké vlhkosti.
3: Popisuje vedoucí lékař anesteziologického oddělení pražského IKEMu Pavel Vychodil. Trénovaní běžci podle něj zvládnou i teploty o 4 stupně vyšší.
4: Pro běh je absolutní limit 35 stupňů ve stínu. Při vyšší teplotě už tělo není schopno efektivně ochlazovat odpařováním potu toho běžce. Při pokusu o dlouhodobou zátěž dochází k přehřívání na 35 stupňů.
3: Běžci nejčastěji kolabují kvůli vedru právě při amatérských závodech. Při podezření na přehřátí organismu neboli heat shock je jedinou pomocí tělo intenzivně ochlazovat.
4: Stříkat na něj studenou vodu nebo aspoň zabalit do nějakých ručníků prostěradel. Pacient s přehřátím se má nejdříve ochladit, pak teprve transportovat do nemocnice. Pokud do 30 minut od toho poškození nedojde k schlazení, tak ty následky bývají trvalé.
3: Při přehřátí organismu může dojít k selhání oběhu a k poškození jater a ledvin, ale také k otoku mozku.
4: Ty závody, při kterých dochází k těžkým případům poškození zdraví, jsou od 5 kilometrů výš. Ty zprávy, co máme my u pacientů, kteří u nás byli hospitalizovaní, často je to už na 4. kilometru.
3: O něco lépe jsou na tom při vedrech cyklisté, kterým s ochlazováním pomáhá také proudící vzduch. Na kolo tak můžou jít i při teplotách až o 5 stupňů vyšších. Andrea Skalická, Český rozhlas.
5: Zóna 90. Zóna 90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let.
6: Zóna 90.
5: Hodina hitů, která baví vás i nás.

Máme po půl osmé večer a teď v našem vysílání Rádia Praha zkontrolujeme, jak to vypadá na našem Facebooku u hlasování o pořad vinyl, tedy o album, které budeme po víkendu v pondělí 17. srpna večer po 21. hodině hrát. Jaký je výběr tentokrát? Tak jsou to Coldplay a jejich album z roku 2008 Viva Vida or Dead and All His Friends, anebo U2, a tady to je album z 90. z roku 93 konkrétně, Zuropa. No a protože to průběžně sledujeme, to hlasování, tak připomínám, že včera to byly o 4 hlasy, dneska už je to jenom o 3, ale stále platí, že zatím vede album U2 Zuropa. Takže, jak už jsem včera říkal, dokonce i předevčírem myslím, tak fanoušci Coldplay se ještě musí trochu zasnažit. Sice snížili ten náskok U2, ale pořád tam nějaký je, tak uvidíme, co s tím udělá víkend.

0: Teď už Metropolitní Tepy a Jirka Štefl.
1: Odstartoval 23. ročník festivalu Letní Letná. Ten opět oživil letenské sady. Přehlídka nabízí to nejlepší z tuzemského i zahraničního nového cirkusu, divadla a hudby pod širým nebem. Těšit se můžete na soubory z Austrálie a Švýcarska, anebo taky na novinky od českých hvězd. Letní Letnou navštivte do konce srpna. V botanické zahradě Univerzity Karlovy zase začíná výstava exotického ptactva. Vydat se tam můžete klidně s celou rodinou, protože na místě jsou připravené i kreativní dílny s nejrůznějšími kvízy. A víkend vám může zpříjemnit taky pořádná dávka romské hudby. Svižné rytmy si můžete užít na tradičním festivalu Bašavel, který vám představí romskou kulturu. V centrálním parku na Pankráci začíná v sobotu ve 3 hodiny odpoledne. A tipů z Prahy pro vás máme mnohem víc, najdete je na našem webu praha.rozhlas.cz. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Ten mladý mráček na plicním, vypadá to, že už tu dlouho nevydrží.
3: Je to smutné, když tahle země přijde o mladého, talentovaného člověka.
2: Ale já mu to, pane doktore, vlastně přeju.
4: Po roce 1968 odešli z Československa tisíce lékařů, vědců a učitelů. Poznejte příběhy těch, kteří tu chyběli. Na akci Nevermore 68. 21. srpna na výstavišti. Mediálním partnerem je Rádio Praha.
5: Václav Neužil patří mezi naše nejobsazovanější herce. Držitel Českého lva za roli Emila Zátopka teď zkouší novou roli v Davidském divadle a vidět ho můžete v novém filmu Poberta. Jak se brání rutině v práci a jak učí svého syna pracovat s emocemi. I tohle se dozvíte v pořadu Až na dřeň.
6: V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Tak to byly na rádiu Praha Red Hot Chili Peppers. Jsou tady zprávy na 20. hodinu, která se nám přiblížila ve studiu Anička Hašková. Aničko, hezký páteční večer.
1: Pěkný večer.

0: Vypadání ceny Václava Havla. Oprava dvou úseků na Pražském okruhu za více než 140 milionů korun by měla skončit v říjnu. Američan se přiznal k zabití šéfa pojišťovny z roku 2024. Zítra bude jasno až skoro jasno s teplotami do 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Udílet ceny Václava Havla za lidská práva letos nebude spoluorganizovat knihovna Václava Havla. Pořádání bude mít na starosti nadace Charty 77 společně s nadací Vize 97. Oznámili to zástupci obou nadací. Důvodem je spor mezi vedením knihovny a vdovou po bývalém prezidentovi Dagmar Havlovou. Ta letos odvolala souhlas s používáním Havlova jména v názvu knihovny. Lidskoprávní cena se uděluje s odměnou 60 tisíc eur, tedy asi 1,5 milionu korun. Letošního laureáta porota a vybere koncem září. Silničáři opravují dva úseky Pražského okruhu. Mezi Kunraticemi a Hodkovicemi a také mezi dálnicí D1 a Jesenicí je provoz zúžený do dvou pruhů v obou směrech. Dělníci na opravu vozovky použijí speciální plastobeton, popisuje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Rídl.
2: Ten je proti klasickému betonu pevnější a tvrdší, protože je smíchaný s pryskyřicí, křemičitým pískem a drobným kamenivem, který velmi rychle na silnici tuhne.
0: Práce mají stát více než 140 milionů korun a potrvají do října. Modernizace veřejného osvětlení v Praze potrvá déle. Práce měly původně skončit letos, pražští radní ale projekt prodloužili do roku 2028. Technici musí na vybrané stožáry umístit také nabíječky pro elektromobily. Mimo jiné lampy připravit na dodatečný elektrický příkon, říká náměstek primátora Michal Hroza z TOP 09.
3: Kromě toho posílení téhleté dobíjecí infrastruktury, kterou považujeme za důležitou součást pražské infrastruktury budoucna, tak také neděláme v tom veřejném prostoru nějakou další překážku, protože ten sloup už tam stejně stojí.
0: Luigi Mangione se u federálního soudu přiznal k zastřelení ředitele zdravotní pojišťovny United Healthcare Briana Thompsona. Zároveň se přiznal ke dvěma obviněním ze stalkingu s úmyslem zabíjet. Za každý bod obžaloby dostal maximální trest do životního vězení. Americký cyklista Andrew Ost vyhrál druhou etapu Czech Tour a posunul se do čela průběžného pořadí. Nejlepším z Čechů byl na trati z Mladé Boleslavy naježděč Václav Ježek, který obsadil 13. místo. Největší domácí etapový závod bude pokračovat zítra. Peloton pojede z Pardubic na Dlouhé stráně. Zítra čekejte jasno až skoro jasno, večer až polojasno. Teploty vystoupí nejvýše na 33 až 35 stupňů. Foukat bude slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Po 20. hodině už nemáme hlášené žádné zásadní dopravní komplikace, přejeme tedy šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: A to už je hudební nabídka po 20. hodině. Zaspívá Eva Farná. Katy Perry a Skip Marley. A bude tady kapela Mirai. A já jsem Petr Zejček, přeji vám hezký večer.

0: Tak to byla na rádiu Praha švédská kapela Rednex a jejich hitovka z 90. Spirit of the Hawk. Arcibiskupský palác v Olomouci je neodmyslitelnou součástí naší historie. Několik měsíců z něj vládl František Josef I. celé monarchii, radili se tam i císaři před bitvou u Slavkova. Za minulého režimu potom bylo v budově vězení. Olomoucké arcibiskupství patří podle agentury Czech Tourism k neobjeveným skvostům Česka roku 2026.
1: Tak vám děkuji za pozornost, naše prohlídka tady končí. Děkuji vám, že jste navštívili Arcibiskupský palác v Olomouci.
2: Vendula Prostředníková, vedoucí turistického centra tady v Arcibiskupském paláci, ale také průvodkyně, se loučí právě s návštěvou z Hradce Králové. Dozvěděli jste se něco nového?
3: Určitě spousta zajímavostí ohledně třeba návštěvy Marie Terezie a dalších jednání o bitvě o Slavkova.
4: Je to pěkný a vyrovná se to jako i spoustu podobných objektů ve světě.
2: Vendula Prostředníková mě zavedla do trůního sálu. Roku 1848 tu nastoupil na trůn František Josef I. a vládl odtud monarchii půl roku. Po hostinnosti biskupů a arcibiskupů využívali i další členové monarchie.
1: Namátkou to byla třeba císařovna Marie Terezie. Z toho císařského dvora tady byl císař Ferdinand nebo jeho synovec František Josef I. Bohužel císařovna Sisi arcibiskupský palác nikdy osobně nenavštívila, přestože její manžel tady pobýval hned několikrát v 19. století.
2: Císařští strávníci byli podle Venduly Prostředníkové v celku skromní.
1: Tak například o té Marii Terezii, tak tam se tvrdilo, že ona byla velmi střídmá, vozívala si sebou nejenom vlastně kuchaře, ale taky vlastní zásoby, takže nikdy vlastně nevyjídala ten dvůr, na kterém se nacházela. No a pokud se přesuneme třeba do toho 19. století, tak tam je dokonce možné, že císař František Josef I. tady

0: kaviárem.
1: My máme před sebou další sál a na podlaze toho sálu je velká kožešina ledního medvěda, kde se tady vzala.
0: Je to dárek, který sebou přivezl ruský car Alexandr I. jako poděkování za svůj pobyt tady v arcibiskupském paláci, a to před významnou bitvou. Byla to bitva u Slavkova. Ruský car se tady v tomto paláci sešel s rakouským císařem a radili se, jak budou postupovat proti Napoleonovi.
1: V arcibiskupském paláci pobýval taky Tomáš Garrigue Masaryk a ve 30. letech Edvard Beneš, s ním taky Klement Gottwald. V roce 1948 na arcibiskupský stolec nastoupil Josef Karel Matocha. Od roku 1950 se stal vězněm komunistického režimu.
0: Je to tak, arcibiskup Josef Karel Matocha byl roku 1950 vlastně nezákonně internován v prostorách této rezidence. Byly mu určené nejspíš dva pokoje v tom protějším křídle, kde vlastně v současné době je i arcibiskupský byt. Internován zde byl dlouhých 11 let až do své smrti v roce 1961.
1: Současným domácím pánem v paláci je olomoucký arcibiskup Josef Nuzík. Občas se mu přistane, že se mu ve dveřích objeví zbloudilý turista.
2: Dokonce jsem jednou už byl připravený na cvičení a byl jsem jenom v kraťasech a v tričku a teď se otevřely dveře a ten pán byl překvapený, kde se to odstřelil. Já jsem říkal, tady ne, historické sály jsou naproti.
1: Podle Josefa Nuzíka je arcibiskupský palác dobrým místem k setkávání.
2: Já zvu i posluchače Českého rozhlasu, aby až budou plánovat cestu do Olomouce, aby také na ten náš skvost se přijeli podívat. Je to jiná atmosféra než na hradě, na zámku, protože se tu potkává historie i s tou přítomností a to je krásná kombinace.
1: Loni arcibiskupský palác navštívilo 13 000 turistů. Kromě klasické trasy nabízí i specializované prohlídky. Z Olomouce Blanka Mazalová, Český rozhlas.
3: Praha žije výlety.
4: Praha žije výlety.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Je 8:30 a dospíval nám Jason Derulo. Teď už, co nabídne dnešní hudební speciál po 21. hodině po zprávách, takže za necelých 35 minut je pátek, tak je to samozřejmě náš pravidelný rockový magazín Rock je náš s Iljou Kučerou mladším. Tentokrát se můžete těšit třeba na AC/DC, budou tady ZZ Top, také třeba Doro, aby tady byla česká muzika, tak třeba Abraxas a bude toho mnohem víc. Rok je náš po 21. hodině po zprávách.

0: Tak to byly společně Tina Turner a Sting. V sobotu uplyne přesně 40 let od premiéry kultovní Mouchy režiséra Davida Cronenberga. Hororový příběh vědce, který na vlastním těle vyzkouší teleportaci, proslavil Jeffa Goldbluma i mimořádně maskerské efekty.
1: Na čem pracuji? No, na projektu, který změní lidský život i svět, jak ho známe.
2: Hlavním hrdinou snímku je výstřední, trochu nesmělý vědec Seth Brundle, který se strojil dvojici teleportačních kabin. O jeho převratný vynález se zajímá novinářka Veronika, tu hraje Gina Davisová. Zamilují se do sebe a po úspěšné teleportaci paviána je Brundle připravený na pokus s člověkem.
1: Začít teleportační sekvenci. Sekvence aktivována.
2: Rozhodující krok ale neudělá jako chladnokrevný vědec, ale opilý a v záchvatu žárlivosti. Když se dveře telepodu zavřou, je uvnitř ještě někdo, Moucha. Počítač si se dvěma živými organismy neumí poradit a tak je spojí na genetické úrovni. Nejdřív vypadá pokus jako úspěch. Brundle je silnější, rychlejší a plný energie, jenže postupně se mění jeho chování a potom i vzhled.
3: Brundle rozkládá stravu korozivními enzymy. Říká jim blitinka, blinkne na jídlo, to se rozpustí, no a šup s tím zpátky. Připraveni na demonstraci? Tak jedem.
2: Cronenbergův film je novou verzí Mouchy z roku 1958, která vznikla podle stejnojmenné povídky George Langlena. Z původně jednoduchého příběhu o nepovedeném vědeckém pokusu ale vytvořil Cronenberg tragický horor. Nejde jen o pouhou proměnu v obří hmyz. Moucha je zároveň příběhem o nemoci, stárnutí a ztrátě vlastní identity. Právě Moucha pomohla definovat moderní podobu takzvaného body hororu, žánru, ve kterém je zdrojem děsu vlastní tělo. David Cronenberg přitom označení body horor nemá příliš v oblibě. Mluvil o tom před 4 lety v rozhovoru pro kanadskou rozhlasovou stanici CBC.
4: Říká se o mně, že jsem snad vynalezl žánr body hororu nebo co. Já jsem tomu tak ale nikdy neříkal a ani by mě to nenapadlo, protože mě to děsivé nepřipadlo. Pro mě je to spíš krása těla, ne body horror, ale ten název se zkrátka ujal. Tak budiš.
2: Co se týče Mouchy, tvůrci masek nejprve navrhli výslednou podobu tvora, takzvanou Brundle Mouchu. Teprve potom zpětně vymýšleli jednotlivé fáze, kterými se k ní hlavní hrdina postupně dopracuje. Maskerský tým nakonec za svou práci získal Oscara.

0: a příběh nezůstal jen na filmovém plátně. O více než 20 let později se Moucha dočkala také operního zpracování. Premiéru měla v Paříži a napsal jí skladatel Howard Shore. Alžběta Havlová, Český rozhlas.
1: Praha žije filmy.
2: Praha žije filmy.
3: Somewhere in space.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Odpadu v centru města zhruba třetinu tvoří petlahve a plechovky. Česká armáda podle ministra obrany splní letošní náborový cíl na 133%. Policie v Itálii našla ukradené obrazy tří slavných francouzských malířů. Jejich hodnota je zhruba 225 milionů korun. Zítra čekejte jasno až skoro jasno, nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zhruba třetinu odpadu v koších v centru Prahy tvoří petlahve a plechovky od nápojů. Vyplývá to z předběžného rozboru odpadu, který nechal udělat magistrát společně s první městskou částí. Za 12 hodin technici nazbírali ve třech pražských ulicích asi 800 kilo odpadků, vysvětluje Petr Novotný, konzultant z Institutu cirkulární ekonomiky, který rozbor prováděl.
2: Druhou třetinu zhruba zabírají jednorázové obaly od pití a jídla. Především teda od pití, takže to jsou plastové kelímky, kompozitní kelímky. No a ten zbytek, tak tam máme už nějakou klasickou směs, trocha papíru, trocha plastových obalů, je tam docela dost textilu.
0: Po středečním částečném zatmění slunce kontaktovalo několik lidí oční ambulance v Praze. Měli problémy se zrakem. Lékaři předtím varovali, že pozorování jevu bez ochranných pomůcek může zrak poškodit. První příznaky se navíc objevují už po několika hodinách. Třeba pacienti, kteří dorazili do fakultní nemocnice Královské Vinohrady, ale měli podle mluvčí nemocnice Evy Stolejda-Libigerové potíže jen přechodně. Česká armáda letos nabere téměř 3000 nových vojáků. To je zhruba o 750 více, než původně plánovala. Ministr obrany Jaromír Zuna za SPD to uvedl při dnešní slavnostní přísaze vojáků ve Vyškově. Premiér Andrej Babiš z ANO zároveň řekl, že armáda má pro příští rok zajištěné financování ve výši 2% HDP. Vláda podle něj rozpočet na příští rok schválí do konce září. Státy NATO se zavázaly dávat na obranu 2% HDP. Česko to loni nesplnilo a v letošním rozpočtu s tím současný kabinet také nepočítá. Italská policie našla díla tří francouzských umělců z 19. století, která mají odhadovanou hodnotu 225 milionů korun. Obrazy Paula Cézanna, Augusta Renoira a Henriho Matisse byla ukradená letos v březnu ze soukromého muzea u Parmy. Celá krádež trvala sotva 3 minuty. Díla policisté našli v bytě jednoho z podezřelých v Parmě. Nejcennější ze dvou nalezených obrazů je Cézannův obraz Šálek s talířem třešní. Jeho cena se odhaduje v přepočtu na skoro 150 milionů korun. Plavec Miroslav Knedla je mistrem Evropy na 50. znak. Závod v Paříži ovládl o 0,1 sekundy před Rusem Kolesníkovem. Pár minut po svém triumfu nastoupil Knedla po boku krajonů Kryškého, Janíčkové a Sémanové ke štafetě na 4x100 metrů volným způsobem. Češi doplavali šestí. Po diskvalifikaci Francouzů se posunuli na 5. příčku. Během zítřka bude jasno až skoro jasno, večer od západu až polojasno, teplotní maxima 33 až 35 stupňů. Povane slabý proměnlivý nebo jihovýchodní vítr.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Rádio Praha. Rádio Praha.

Svou novinkou Selling Alive otevřela anglická indie rocková skupina The Crips naše další setkání ve vysílání Radia Praha. Pořadu Rock je náš, protože vás jako obvykle vítá a dobrý poslech přeje Ilja Kučera mladší a slibuje 55 minut bytostně rockové muziky, archivní i současné, zahraniční i tuzemské. Zahraniční novinkou jsme zahájili, tak teď se vrátíme domů a do minulosti. Tady je vzpomínka na kapelu Abraxas a jejich píseň Poprvé.

0: Kdysi Made Us, tak se jmenuje nové v pořadí čtvrté album americké kapely Protoman. Kapela Protoman se věnuje především album koncepčním nebo rockovým operám. Tématicky jsou většinou z oblasti science fiction a nezřídka kdy také inspirovány počítačovými hrami. No a my si z jejich čtvrté desky jako ukázku poslechneme skladbu Hold Back the Night.
1: Rádio Praha, rok

0: novince z ledna roku 2026, podání americké kapely Proton Man, teď zase na chvilku do minulosti a ještě navíc do Austrálie. Takže zasvěcení už asi začínají tušit, že půjde o kapelu AC/DC a mají pravdu. My si poslechneme jejich vysokovoltážní skladbu High Voltage.
1: Rock je náš.

0: To byl se svou čerstvou nahrávkou Strange Companion americký zpěvák Langhorne Slim. A já vám teď nabídnu jednu novinku pro změnu zase českou. Petr Platěk, to je český herec, moderátor, ale také zpěvák a muzikant. A právě vydal své nové studiové album. Ta deska se jmenuje Cesta ven a my si z ní teď poslechneme titulní úvodní skladbu.
1: Rádio Praha, rok

0: V roce 1975 vyšlo jedno ze zásadních alb rockové historie, deska skupiny Pink Floyd Wish You Were Here. Deska věnovaná památce Syda Barretta, někdejšího kytaristy a zakládajícího člena Pink Floyd, který musel pár let předtím skupinu opustit díky těžkým psychickým problémům. A my si z tohoto přelomového alba připomeneme skladbu Have a Cigar.
1: Rock je náš.

Kos a Naunka. Tohle to byla novinka anglické skupiny Wonder. A tu teď vystřídá trocha poctivého amerického jižanského roku. A to v podání klasiků z Texasu kapely ZZ Top. A my si je poslechneme ve skladbě Pop

0: Letos 60-letý kytarista Nuno Bettencourt je znám především jako člen kapely Xtreme. Ovšem rozhodně bez zajímavosti nejsou ani jeho solové nahrávky. A tak my si teď tohoto amerického kytaristu portugalského původu představíme právě v jedné z jeho solových nahrávek v písni Got to Have You.
1: Rádio Praha, rock

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2. Coldplay nebo U2. Těžká volba. Odpověď?

0: je 22 hodin.
1: Lidé cestující do Chorvatska by se měli spojit se svou cestovní kanceláří kvůli tamním rozsáhlým požárům. Pražští hygienici zakázali koupání v Šeberáku, Senice jsou i na Džbánu a v Motole. Francouzský zákaz používání sociálních sítí pro mladší 15 let zamítla ústavní rada. Zítra čekejte jasno až skoro jasno a teploty do 35 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Češi cestující do Chorvatska by vzhledem k rozsáhlému požáru v letovisku Omiš měli před plánovanou cestou kontaktovat svou cestovní kancelář. Doporučuje to Jan Papež, předseda Asociace cestovních kanceláří. Podle něj se může stát, že kvůli evakuaci začnou v Chorvatsku platit speciální opatření. Lidé cestující na vlastní pěst můžou volat na linku ministerstva zahraničí, aby zjistili, jestli je jejich lokalita bezpečná. Papež jim také doporučuje ověřit si dostupnost hotelů.
3: Samozřejmě ti, kteří jedou do blízkosti požáru, tak jim z největší pravděpodobnosti bude navrženo jiné ubytování.
1: Československá obchodní banka dostala od České národní banky pokutu 30 milionů korun, a to kvůli nedostatkům v kontrolách, které mají zabránit praní špinavých peněz a ověřovat klienty. Vyplývá to z informací na webu centrální banky. ČSOB k tomu uvedla, že se pokuta týkala staršího období. Šetření podle jejího mluvčího Petra Milaty neodhalilo, že by se banka na praní peněz podílela nebo že by kvůli nedostatkům vznikla škoda klientům. ČSOB zároveň uvedla, že už všechny zjištěné nedostatky napravila. Pražští hygienici zakázali koupání v rybníku Šeberák v Kunraticích. Ve vodě se masivně přemnožily synice a lidem po namočení hrozí kožní vyrážky, podráždění očí nebo žaludeční potíže. Kvůli synicím je koupání nevhodné také třeba v nádrži Džbán a na koupališti v Motole. Bezpečně se lidé osvěží v Hostivaři, Lipencích nebo na Branické pláži, doplňuje mluvčí pražských hygieniků Petra Batok.
4: Velmi dobrá kvalita vody je aktuálně v biotopech Lhotka a Radotín a betonové nádrže Divoká Šárka. Zhoršená průhlednost vody, která ale neznamená, že by voda byla zdravotně závadná, je na Branické pláži, na jezeru Lipence a na koupališti Hostivař.
1: Francouzská ústavní rada zamítla zákaz používání sociálních sítí pro děti mladší 15 let. Podle ní je to nepřiměřený zásah do svobody projevu, informovala o tom agentura AFP. Zákaz francouzský parlament schválil na konci července a měl vstoupit v platnost v září. Omezení bylo podle francouzského deníku Le Monde jednou z priorit pro druhé funkční období prezidenta Emmanuela Macrona. Plážové volejbalistky Kateřina a Anna Pavelkovy si na evropském šampionátu o medaile nezahrají. Na turnaji v polských Starých Jablonkách vypadly ve čtvrtfinále, když Nizozemkám Stamové a Schónové podlehly po setech 13-21 a 9-21. Pavelkovy tak jako nejlepší český tým skončili na děleném pátém místě. Zítra bude v Praze a okolí jasno až skoro jasno, večer od západu až polojasno. Nejvyšší teploty 33 až 35 stupňů. Vítr bude foukat slabý, proměnlivý nebo jihovýchodní.

0: Vyšehradu najdete místo, kde voní dřevo, voda a historie. Místo, kde začal český jachting. Český jachtklub v Pražském Podolí je nejstarším jachtařským klubem u nás a jeho historie sahá až do roku 1893. Součástí klubu je i unikátní dřevěná loděnice z roku 1912, která dnes patří mezi kulturní památky. Je to unikátní celodřevěná třípatrová budova, je vybavená klubovnou, šatnami a takzvanými mansardami pro členy. Jednu z 13 mansard až do své smrti obýval sám zakladatel jachtingu Rezler Ořovský.
1: Praha je nej. Rádio Praha. Každou neděli v 9 večer.
2: Na Rádio Praha.

0: Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na světě. Vlny veder a požáry sužují Francii, Španělsko, Itálii i další země. Teplotní rekordy jsme letos přepisovali i v Česku. Na konci června se rtuť teploměru vyšplhala až téměř na 42 stupňů Celsia. Dál se také prohlubuje sucho. Jaká zpráva to je pro vodní organismy, hlavně ty úplně nejmenší? Čím vším jsou vodní toky a plochy v Česku zajímavé a dá se v nich ještě objevit něco, co dosud nikdo nepopsal? Nejen o tom bude dnešní Leonardo Plus, u kterého vás vítá Šárka Feniková.
1: Leonardo Plus.
0: Hostem dnešního Leonarda Plus je člověk mnoha profesí a zájmů, fotograf, filmář, cestovatel, spisovatel, popularizátor vědy, ale původním vzděláním hlavně hydrobiolog, jestli to říkám dobře. Petr Jan Juračka, vítejte.
2: Dobrý den.
0: Máte přitom všem ještě čas sledovat, jak se vyvíjí plankton v tůních na Kokořínsku, což je jedna z těch oblastí vaší vědecké práce.
2: Upřímně, čím dál tím míň. Já jsem se jako malinko zdekoval, nebo ne, si zdekoval, stáhnul trošičku z toho, řekněme, čela špičkové vědy, protože prostě jsem dal přednost víc té komunikaci a teďka jsem vlastně takřka full-time komunikátor, protože mám velký jako komunikační projekt. Nicméně jsem pořád v kontaktu s lidma, s kterýma jsem tu vědu dělával a vlastně děláváme i tykan, taky vyšel hezký článek a vychází nám novej, takže dobrý, ale nejsem už jako, rozhodně nejsem žádný vedoucí nějakého vědeckého týmu v momentální době a nejsem ani vědecký pracovník, ale jsem lektor a komunikátor, takže nemyslím si, že bych se tam nechtěl vrátit. Myslím si, že si teďka zkusím ještě nějakou dobu užívat natáčení dokumentů a povídání o vědě lidem a pak uvidím třeba na důchod, co se vrátím zpátky do výzkumu.
0: Nicméně třeba i právě, když komunikujete ty vědecké výsledky i třeba dalších vašich kolegů, potvrzuje se, že tůně, které se na Kokořínsku zakládaly, tak že zlepšují vodní bilanci v krajině právě teď v době klimatické změny?
2: Tak zóna Kokořínsko je takový specifický, jo. To je krajina hodně hlubokých údolí, roklí. Je tam docela hodně míst, kam slunce prakticky nezasvítí. Jako nechci říct úplně celý den, ale jako víceméně jo. A je zajímavý tím, že to je vlastně taková poušť České republiky. Ono totiž je to částečně daný i tím, že je to vlastně pískovcová krajina a pískovec, že propouští vodu velice ochotně. No a když se podíváte na mapu povodí jako České republiky, tak zjistíte, že to Kokořínsko tam nemá vůbec nic. Tam jsou dva potoky, že jo, Pšovka, Liběchovka, nebo oni by řekli řeky, teda jsou to spíš potůčky. A tím to končí. Takže vlastně ty tůně, které tam člověk uměle dodělává, úplně jako docela dramaticky mění podmínky pro ty naše vodní organismy a pro vodní rostliny i živočichy samozřejmě. A zároveň tam vytváří takový zajímavý model, protože když si představíte, že jste vodní organismus žijící jako v tůni, tak vlastně ostrovem života pro vás je ta tůň, jo? A ta souš je pro vás to, co je pro nás moře, prostě to je neobyvatelný prostor. A tady ty organismy jsou poměrně drobný, že jo, teďka mají problém, že neumějí chodit, neumějí běhat, neumějí skákat ani lítat, ale to všechno umějí ty zvířata okolo, že jo, jako ty vektoři, že jo, jako srnky, kachny a podobně. Takže tady ty naopak ty naši bezobraty těch tůní vynikají specifickýma vlastnostma na přežití jako nehezkých podmínek, jako neslučitelných se životem. Takže když to vyschne, tak oni vyprodukují ještě předtím rychle udělají vajíčka, ty vydrží třeba desítky let jako životaschopný. No a pak přiletí pan vektor prostě a to zvíře v podobě tady tyho dormantního stádia někam přenese a oni takhle se stihujou. Takže jako na tom Kokořínsku zrovna jako ten dopad těch globálních změn si myslím bude trochu menší než jako leckde jinde. Naopak leckde jinde to bude se horší, jo. Ale tam jde ani o to číslo, že se nějak jako otepluje, což jako se otepluje, ale jde právě o to, jak jste říkala, o to sucho, že jo? Protože člověk poslední půl století nedělal nic jiného prakticky z mýho pohledu, než že odváděl vodu z krajiny a teď se nestačí divit, že tam ta voda chybí, jo. Že vlastně, že narovnali jsme řeky, vysušili jsme, že jo, rozlitiny. Třeba my jsme byli letos na jaře v Košicích, to byla bomba. Normálně, tam totiž to ještě, jako tam jsou taky ty obří lány, ale jako máme my odvodněný částečně, ale nejsou tak dobře odvodněný. A tam jsou rozlitiny polní a v nich jsme našli třeba škeblovky. To je zvíře, který v 50. letech, co je koryši krásný, jako třeba 3 cm. To je zvíře, který v 50. 60. letech jste u nás jako relativně mohla i jako potkat a teďka poměrně vzácně. A tam jich bylo spousta, to jsme jako radost. No.
0: Lužní lesy jižní Moravy vlastně trpí hodně na to, že se do nich nerozlívá už ta voda taky.
2: No jasně, tak jako lužní les jako takovej, to je neuvěřitelně jako důležitý jako prvek v krajině, že jo, ale ani ne tak jako z hlediska té naší biodiverzity, což je pro nás to nejzajímavější, ale z hlediska toho chlazení a zadržení vody. Protože když si to vezmete, jo, tak ona, když

0: žít jako vlastně, vlastně dobrá země, když se tak jako vezmu z pohledu hydrobiologa, protože když se vezmete, tak já když jsem začínal studovat hydrobiologii, tak já jsem si mohl vybrat, že jo, mohl jsem jít do Budějic nebo do Brna, tam dělají, no Brno dělá hodně tekoucí vody, jo, a takový ty jako bentosy a chemii, Brňáci, ty jsou na těch nádrží, ty jako hodně sexy, musíte Brňáci, Budějáci, ty mají jako sexy ty čluny, jo, jezdí po všech těch vodních nádržích jako s pitnou vodou a to je jako hezký, no a Pražáci dělají louže, ale oni, my to děláme víc samozřejmě, jo, tady to vzniká hodně, ale ty louže jsou pro mě absolutně jako nejvíc asi bych řekl jako přitažlivý a ten důvod je jako velice prostý, protože to je prostě extrém. Jo. To zvíře je v brutálním extrému, má strašně málo času na to, aby stihlo se rozmnožit. Že jo. Má před sebou neustálou vidinu té zkázy. Prostě takové, taková paralela, bych to tak s naším lidstvem to tak jako vidím. Ne. Ale jakože to se mi hrozně tam líbilo, že ta ekologie těch vodních, malých vodních ploch je vlastně jako ještě jednodušší, protože když vezmete si třeba, vezmete si třeba taky slapy, jo. Pochopit slapy, co se děje na slapech. Na tom si vylámali zuby tyho zakladatele české hydrobiologie, že pro docent Hrbáček, že jo. On tam dokázal úžasné věci, vyvinul nové metody, pomenoval spoustu jevů, jako borec, jako jo, vertikální migrace. On to vymyslel strašně moc a objevil. Ale pořád, jakoby my v těch slapech jako nejsme úplně schopni přesně vědět, co se tam děje a predikovat to. Jako jo, ale
1: je to, jak je to možné?
0: Tak oni mají ten režim, že nějaký ty séše, že jo, vypouštění, napouštění, teďka je to hluboký, on se to nezdá, ale prostě ty organismy mají jako rozdílné podmínky nahoře a nahoře, jako takže hodně. Je tam, že jo, nějaká stratifikace vody, která jako pracuje právě s tím vodním režimem, který je daný člověkem. Takže jako třeba pochopit dění ve slapech je složitý a ovlivnit dění ve slapech je ještě těžší. Zatímco ta tuň, jo, tak tu obejmete. Prostě vy vidíte, vidíte zleva doprava, kolikrát ji i přeskočíte, jste vlastně schopná zmapovat kompletní společenstvo té tuně a to se mi na tom strašně líbí, že to je vlastně takový poznání, který je skoro kompletní toho, toho prvku krajinného. No.
1: Vy jste zmínil docenta Hrbáčka, tak já zas nemohu nezmínit, že právě v těch tůních na Kokořínsku jste v roce 2010 objevili nový druh sladkovodního korýše. Hrotnatku.
0: Hrotnatka Hrbáčko.
1: Ano,
0: tomu
1: kterou
0: říkáme.
1: Jste právě pojmenovali.
0: A to je strašně zajímavý
1: jazykový
0: oříšek, protože to prvního je malý a druhý je asi, myslím si, že velký. Ono to má takový jako dvojité, ještě jako dvojsmysl, protože já jsem ji našel v roce 2005 na mikroskopu, když jsem zpracovával vzorky z té doby z května a v listopadu jsem ji našel. Vyfotil jsem to foťákem, že jo, tehdy mobily nafotili, že jo. Poslal jsem to, myslím, že tehdy do Belgie Adamovi Petruskovi, což byl můj školitel. A říkám, hele, co tu je, to zvíře je hrbatý. A ono mělo fakt jako hrb. A já jsem kolikrát takhle poslal třeba zvíře a říkám, ale to je nějaký divný, to má nějaký divný nožičkem, to byl samec. Já jsem do té doby neviděl samce, protože oni jsou poměrně vzácný v té populaci. No a ano, to je něco jako včelí královna. Jo. A on, ne, to je fakt divný, pošli mi to, nasekvenovali jsme to a zjistilo se, že to je fakt jako brutálně nový druh, jakože fakt oddělený filogeneticky a že to opravdu je jiný druh. No a
1: nemohl mít jenom úraz?
0: Ne, ono pak se ukázalo, že jich tam je víc a že vlastně ta změna týho organismu je indukovaná vlastně predátorem. Jo, tomu se říká chiromon. Chiromon je látka, kterou ten predátor na sobě nějakým jako způsobem nese a dává o sobě najevo, že tam jako je. On to nedělá na schvál. Spousta těch chiromonů nepochází ani od toho predátora. Jo? Kolikrát to je třeba bakterie vázaná na toho predátora nebo žijící na tom predátorovi a ona ho prozradí prostě. A podobně to je v těch našich tůních, že když najdete v té vodě koretry, to jsou dvoukřídlí hmyzové, a ty tam tak jako jezdí a prostě tak jako si žerou, tak ty naši hrbáčové, jak jim říkáme, začnou dělat ty hrby a ten hrb vlastně není obrana proti té predaci, ale je to vlastně důsledek jakoby zvýrazného tluštění té schránky. Jo, ta hrbatá forma má tlustší schránku a tak nějak jako nějak to naroste, že to udělá ten hrb a ten tomu zvířeti nějak nevadí v tom životě.
1: Jestli tomu dobře rozumím, tak je to vlastně evoluční reakce
0: jasně,
1: na toho predátora?
0: Jasně, je to tak.
1: A jak rychle se to u těch mikroorganismů děje?
0: No to kdybychom věděli, tak to publikujeme. Takhle, jak se to děje? Evolučně se to ptáte.
1: Já se na to ptám proto, no. Protože jsem si přečetla, že hrotnatky patří mezi nejprozkoumanější.
0: Určitě.
1: Vodní bezobratle. No. Tak jak se organismus přihodí, že se prostě takhle objeví úplně nový druh?
0: No to je právě ta věc, že jo, to nikdo nečekal, protože jsme ve střední Evropě, kde tady naše škola je jako hydrobiologická je brutální, je založena na těch perločkách, že perločka je fakt modelový organismus, tím, jak se snadno chová, je partorgenetická, splňuje strašně moc kritérií, dá se jako blbá flaška od okurek a můžete dělat vědu, jako doslova, jako světovou, jo. Takže dokonce jeden z nejznámějších druhů Daphnia obtusa byla popsána středoškolským profesorem Kurcem Zadržbachu, jo. To je prostě bomba, jo. My jako s tím jsme fakt spjatý a to, že se najde nový druh perločky rodu Daphnia v našich jako zeměpisných šířkách, by se nikdo netypnul. Nicméně, tím, jak byla hrbatá, tak prostě se to tak jako ještě vybízelo a pan docent Hrbáček, že jo, tady na sklonku své kariéry

0: A my jsme mu ten druh jako předali oficiálně. Jsme mu ho věnovali na Českém kongresu limnologů. Limnologie, to je, že vidí obor zabývající se sladkýma vodama. Všichni si teda mysleli, že jsme imunologové, tak se nás tady na chřipku a my jim říkáme, že chřipku chytíme spíš tím, že se furt mácháme v té vodě. No ale, takže na Českém limnologickém kongresu a on nastoupil na to pódium a řekl, za tuto poctu vám děkuji. A to bylo tak krásný, jako to musím říct, že to bylo jako z nejdojemnějších okamžiků toho mýho působení vůbec, no.
1: A jak moc jsou sladkovodní společenstva prozkoumaná? Je možné, že jednou za 10 let se dá objevit takhle nový druh?
0: No, ono se toho objevuje strašně moc, ale jako na jiných škálách. Jo? Třeba Katka Kopalová od nás z fakulty studuje rozsivky. Jo? Zabývá se rozsivkama antarktickýma zejména, protože prostě miluje Antarktidu. A prostě, když si to vezmete, tak ona za svou kariéru popsala více jak 140 druhů rozsivek. Jo? To u perloček si myslím dokázala maximálně jako Alexej Kotov, protože sedí v Moskvě, nemůže dělat nic jiného, než kreslit perloučky, ale to jinak číslo, který nepředstavitelný pro nás, co děláme nějakého většího bezobratlýho. Teď si vemte, že já za svůj život popsal 2, 3, 4, teďka nevím, druhy, asi 2 nebo 3, to je jedno, prostě nějaký takový jako jednotky. Prostě,
1: jakože jste je sám objevil.
0: Jakoby jo, teda ten první, jo, ten druhý jsem popsal s panem profesorem Kořínkem, on teda zesnul během toho, co já jsem na tom pracoval, tak jsme to pomenovali po něm a teď jsme ještě, myslím, že něco dělali. Každopádně, co je důležitý, tak jo, teď máme vlastně 4 nový blešivce, ale to já skoro nic neudělal. Ale fore v tom, že když já tady s tím skóre přijdu mezi lidi, co dělají třeba primáty, jo, tak ty jako, kde oni vezmou nový druh, že jo, nebo žirafy prostě, jo, tam je to mnohem těžší. Takže na těch škálách, čím dál tím menších, tam toho je strašně moc.
1: Hostem Leonarda Plus je hydrobiolog a popularizátor vědy Petr Jan Juračka.
2: Posloucháte Leonardo Plus. Nadčasové rozhovory s výjimečnými osobnostmi nejen ze světa vědy. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: V souvislosti se změnou klimatu často zaznívá, a to i v našem vysílání, že se na naše území přirozeně posunují teplomilnější druhy rostlin a živočichů. Platí totéž i pro vodní mikrosvět?
0: Platí, ale je to pomalejší. Já přece nevím, jak oni migrují pomalejš, tak ty... Já si pamatuju, když jsme fotili křižáka pruhovanýho, který k nám přišel z jižní Evropy a v roce 2000, ne 99 třeba, to bylo unikum, koukali jsme na to a dneska jich máte jako plný meze. Takže jako jo, stěhujou se sem, ale svým způsobem spíš máme ani ne tak problém s tím, že by k nám šly ty teplomilný druhy, ale jako u vodního prostředí obecně spíš trpíme ani ne tak jako změnou klimatu, jako tou obrovskou logistikou člověka. Jo? Když si vezmete, tak řeka jako taková působí jako neuvěřitelně silný biokoridor. A vlastně už víc jak 100 let máme tady invazní druhy v Labi i ve Vltavě, který jako zavlekl člověk někde do Hamburku a oni třeba proti proudu se dostávají až k nám a s tím přichází různý problémy. Stejně tak máme problémy s druhy invazními, který k nám třeba ten člověk dovezl umyslně. Jo.
1: Jako raky třeba.
0: Třeba rak, že jo, tak, no jasně, rak pruhovaný, tak to je úplně borek signální, že to jsou exemplární příklady, kdy máme malou raku, to který nějakýho vysadíme. To, že to zabije všechny naše skoro rak, to už nikdo nevěděl, to se člověk nedomyslí. Takže to jsou jakoby ožehavější problémy, co je třeba zajímavý, tak jo, a to je hustý. To je slávička mnohotvárná, Dreizena polymorfa, to je takový krásný mlš, on je fakt nádherná, vypadá jak zebříčka taková. A co je jako hodně těžký taky komunikovat, taky to je problém, protože ona, když se dostane do lokality, tak to vyfiltruje tu vodu, tam nemá nikdo jiný co žrát. Teďka jakoby přeroste všechny ostatní měkýše, že jo, zabije to tam všechno, vyklidí to tam, úplně obsadí tu lokalitu počtech tisíců jedinců na metr čtvereční, možná jako 100 000, dostanou 10 000, to je strašný čísla, úplně nesmyslný. A teď se to blbě komunikuje lidem, protože oni, že tam ty slávičky jsou, tak oni čistí tu vodu. Takže vlastně taková voda je čistí, to jako na koupačku, jo. A na druhou stranu tak, že voda jako začíná být bez života. Naštěstí ty lidi taky potřebují mít nějakou infrastrukturu a ta infrastruktura nevydrží, protože pod tíhou těch slávíček se hroutí. No a co je hustý, tak tady ta slávička mnohotvárná má ségru, jejíž jméno je strašný a já si na něj nespomenu teďka tak v rozhlase, ale já ji říkám něco jako guacamole, ale jako guacamole, takový bláznivý název to má. A ta už je u nás není. Ale až to u nás bude, tak to bude totální nesmysl. Ta, jako, ta se toho asi dočkám ve svýho života. Třeba Švýcaři, tak ty s tím jako nevědí, co mají dělat, protože ona jim vyklízí totálně jezera, jim to zaplnilo jezera. Na lodích to mají, jo, musí to z těch lodí sundávat, mají to úplně na všem. Jsou to miliony jedinců prostě v nějakém jako malinkým pásmu, kam dohlídnete. A co je hustý, tak to je ta drajzéna se stěhuje i na dno těch jezer. A oni mají fakt hluboký jezera, to není jako u nás, že máme čertovo a jsme z toho blázniví. Oni mají stovky metrů, třeba 100 metrů hluboký jezero, jako ledovcový. A tam oni vše mají taky. A oni jenom mají až tak do té hloubky. A vlastně začíná být problém.
1: Jako a čím to je? Nemají přirozeného predátora?
0: Jasně, kdo by to žral, že jo? Tak ono to má tu schránku, že jo? A jako naše škeble.
1: A kdo je jí tady v té domovině, kde jsou?
0: No to by mě taky vlastně zajímalo, jestli nějaká ryba, ale určitě bych neskoušel experimentovat s vysazením nějaký ryby, aby nám to nedopadlo ještě hůř. Vlastně přiznám se, že jakýho přirozený predátora to má, nevím, ale tady v Evropě chybí. Takže s čím se dá experimentovat, tak jsou jako různý choroby. Jo? Že to jako zkusíte tam zavlít prostě nějakou plíseň, nebo zavlečete tam nějakýho parazita, který jako je začne zavíjet. No jo, ale
1: To se zkouší třeba aspoň v laboratorních
0: podmínkách. No to víte, že jo, jako to se snaží na to jako lidi přijít. A jsou různé experimentální studie, že by to jako šlo nějak jako takhle řešit, ale prostě zatím jsme asi hodně daleko od toho, aby to fakt fungovalo a bylo to bezpečný hlavně. Jo. Tak jsme jako slavní australský králíci, že jo, tak nebo potkání lidské nebo krysy, že jo. To jsou tak jako, že zavlít takhle silný zvíře někam a ještě mu tam zavlít predátora už je moc velký hraní si na pána Boha.
1: Existuje nějaký takový vetřelec mezi bezobratlými?
0: Jako myslíte vetřelec jako ze ciziny?
1: Takový, ano, takový, jako jsou třeba raci nebo ta slavička.
0: Máme, takže ty blešivci, že jo, tady jsou jako invazní druhy blešivců, máme tady kraby, že jo, na Labi, a to už jsou tady strašně let, že jo.
1: Tak ten je pořád větší, ale než ten mikroorganismus.
0: No to jo, to je vlastně pravda, to je vlastně pravda.
1: A ještě mi prosím vás vysvětlete, co je to ekologie metaspolečenství sladkovodních bezobratlých, což je ten vědecký obor, kterému jste se věnoval.
0: Společenstvo jako takový to víme, že jo, to je prostě, ano. To jsme my tady, jako žijeme společně, jsme různý druhy třeba, jo, stromy, lidi, prostě psy, kočky tady, jako myslím, že veverky, ale metaspolečenstvo, to je, když tu společnost jako rozdělíte, to znamená třeba Praha, Brno, Vídeň, jo, že vlastně je zajímavý, že Pražáci se asi mezi sebou budou víc křížit než Brňáci a určitě se mezi sebou budou víc křížit Pražáci s Brňákama než Brňáci s Vídeňákama, byť má Brno třeba asi, že jo, do Vídně blíž. A vlastně vy v těch metaspolečnostech studujete, jakým způsobem ty organismy migrujou. Jak často ten Brňák jede do Vídně a tam se rozmnoží a pak to nepřizná, že jo, nebo Vídeňák do Prahy. A vlastně zjišťujete, jestli ten železniční koridor v tom hraje tu roli. U nás je to teda zase koridor těch vektorů jako zvířecích, že jo, ale ještě tak přes na to člověka. Nicméně metaspolečenstvo je společenstvo tvořené jako oddělenýma společenstva, které mezi sebou nějakým způsobem komunikují. A základ to má v ostrovní biogeografii, což je vlastně obor, který tady je s náma více jak půl století. A ostrovní biogeografie, to je to, co jsem říkal o těch tůních vlastně, že máte ostrov, kde najednou vy dokážete specifikovat, jak je to veliký, kdo tam vlastně žije, dokážete ho poměrně prozkoumat, protože je to malej ekosystém, že jo. A najednou máte ostrovy v oceánu, kde víte a na tuty jste si jistá, že prostě nějaká tady vaše levandule nebo petržel, která vám prostě na tom ostrově, v tom oceánu není. Takže vlastně musí migrovat ten organismus, ať už je to rostlina nebo živočich, že jo, mezi těma ostrovama. A to vlastně vytváří úplně úžasný, krásný matematický model, kde vy vlastně si to vyzkoušíte, spočítáte si to, až vám to začne vycházet, tak z toho můžete nějakou tu teorii ostrovní biogeografie aplikovat i potom na ty ostrovy, kde už to tak jasný není. A to jsou třeba, ať už ty naše tuně zase v lese, to jsou pořád jasné ostrovy, ale teď se vemte třeba rezervace, jo, na nějaký maloplošný chráněný území, je vlastně takovým ostrovem pro nějaký organismus, který je v moři prostě toho, kde se obývá, jako žít nedá. A tam už to těžší, ale už, jak už znáte ty pravidla, tak víte, jak funguje třeba velikost toho ostrovu, jaký to má vliv, jako ta vzdálenost, že jo, a ty bariéry. A to se používá poměrně jako dnes a denně ve vědě. Tohle.
1: Hned na začátku jsem zmiňovala i spoustu vašich dalších zájmů a profesí, od fotografování až po cestování. Bez nadsázky asi můžu říct, že jste byl ve všech vegetačních pásmech světa.
0: To asi jo. No ne, ne, nebyl jsem u černých kuřáků třeba na dně oceánu. Tam jsem, jestli to je vegetační pásmo.
1: Dobře, tak když bychom vynechali ale dno oceánu, tak vegetační pásma na souši, máte projít všechny. Máte na takových výpravách ještě vůbec čas zajímat se o tom, co žije v místních vodách?
0: Jasně, ale už přiznám se, jako nenosívám sebou planktonku, abych tam lovil ty...
1: Co to je planktonka?
0: Jo, síťka taková, hodíte ji do vody a zjistíte, co tam jako žije. To je zase zajímavost, máme teďka jako studenta Matěje, který jako chodí všude s planktonkou a studenta Vojtu a oni prostě pořád někde planktonkují a teďka zase objevili prostě v Milovicích prostě zase ve vojenském prostoru objevili druh, který jako tady nežije. Jo, a pak se ukázalo, že opravdu to je druh, který tady jako je jiný, ještě tomu, který jako nečeká, že tady bude. A jediný člověk, který ten druh před tím kdykoliv viděl, byl náš školitel společný, že před 20 lety, že ho popsal jako nový druh. A do toho tady je opravdu naše i ten druh, to tady žije, a ukazuje se, že ty druhy tady jako žijí, jenom o nich nevíme. A máme málo studentů s planktonkami, kteří by to zjišťovali.
1: A v kterém vegetačním nebo klimatickém pásmu jsou vodní společenstva nejbohatší?
0: No tak, že jo, tak vodě se obecně daří tady, kde jsme my, že jo, že jako nějaký mírný pás, že jo, ať už jsme tady v Evropě. Určitě bych jako nečekal vodní společenstva jako kdekoliv bohatý, někde v tundře, jako myslím teda arktický tundře. A naopak zase tundra jako taková, jako že třeba na Sibiři a tak, tam to je zase jako neprozkoumaný kraj pro nás, když to tak vezmete, jo, protože tím, že to je mírný pás, tím, že tam jsou poměrně slušné strážky, že jo, a tím, jak je to daleko od civilizace, tak tam si myslím, že je obrovský potenciál na to ještě jako neuvěřitelnou diverzitu najít, jako ať už těch korýšů nebo hmyzu samozřejmě. A což je jako zajímavý, protože obecně člověk má tendenci mluvit o biodiverzitě, hlavně tam, kde jsou ty hotspots diverzity, ty jsou hlavně u rovníku, že jo, jsou mnohem jižnější. A je to jako logický, protože to prostředí je uživnější, je tam hodně místa, je tam nějaká jako klimatická stabilita, takže tam se těm druhům daří. A obecně, ať už studujete jakoukoliv skupinu organismů, kromě jako ledních medvědů a těch specialistů na ten sever, tak vlastně u většiny skupin organismů nacházíte mnohem víc druhů právě v tom stabilnějším prostředí, jako blíž k rovníku.
1: Byl jste i úplně na opačné straně na Antarktidě. Je to z pohledu hydrobiologa vlastně poušť? A nebo je tam živo?
0: Tak Antarktida je největší poušť světa, že jo?
1: I když mohou být některé ty organismy zamrzlé?
0: No, tak tam je
1: většina, ty jsou spíš pod ledem.
0: Tam jsou všichni zamrzlí, no. Ona teď, tam je celá depresivní v té Antarktidě. A takový jako moment, kdy si uvědomíte, že veškerý život, který vy tam vidíte, je vázaný na oceán nebo na moře. My jsme byli v tom Vedelově moře, že jo? Nebo u Vedelova moře, byli jsme blízko pobřeží. A tam ten život jako je jako omezený čas, my jsme byli v létě, takže v jejich léto to antarktického. Takže tam vlastně vidíte ptáky, nějaký jako lišejníky, nebo tam ty naše korýše, žábronožky, což bylo skvělý. Ale že vlastně tuleně, nějaké porkaky a tak, ale to jsou všechno organismy fakt jako vázaný na tu vodu. A jakmile prostě nastane o 2, 3, 4, 5, 6 týdnů později počasí, taky ty tušňáci začnou stěhovat zpátky do moře a vlastně se to zase promění v tu poušť. A to mi jsou právě úžasný třeba ty řasy rozsivky a různý bakterie a jiný jako mikrobionti, který dokážou těm podmínkám odolat, ať už v podobě těch dramatních stádiích, anebo prostě nějakých vajíček, anebo to prostě vydržej.
1: Fotograf, cestovatel, hydrobiolog, popularizátor vědy a také držitel studentského velemloka pro nejoblíbenějšího pedagoga na Přírodovědecké fakultě Univerzity Karlovy Petr Jan Juračka je hostem Leonarda Plus. Děkuji za rozhovor pro tuto chvíli.
0: Tak já děkuju.
1: A loučím se, ale jen s těmi, kteří poslouchají vysílání Českého rozhlasu Plus a pokračujeme v povídání na webových stránkách plus.rozhlas.cz a to hlavně o cestování a o tom, jaká je příroda i v jiných částech světa. K poslechu zve i dál Šárka Feniková.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Leonardo Plus na Rádiu Praha. Premiéru vysílá Český rozhlas Plus každou neděli po 10. hodině. Rádio Praha.

0: mladí vědci a vědkyně mění svět.
1: Dnes s Janem Lukačevičem.
2: Co když by lékař dokázal odhalit nemoc ještě dřív, než se objeví první příznaky? Jen díky chytrému algoritmu. Jak blízko jsme době, kdy budou algoritmy běžnou součástí ordinací? To nám prozradí moje dnešní hostka Kamila Dvořák, která spojuje neurovědu s umělou inteligencí a pracuje na tom, aby se data v mozku proměnila v nástroj včasné a přesné diagnostiky. Kamilo, ahoj.
3: Ahoj.
0: Žárovky.
2: Co všechno se, Kamilo, dá ze snímků mozku vyčíst a jakou roli v tom hraje technologie, na které pracuješ?
3: Z mozku se dá toho vyčíst opravdu spousta v dnešní době pomocí různých moderních nástrojů, jako je například umělá inteligence. Dá se tam vyčíst morfologie mozku, struktura mozku, můžeme pozorovat i nějaké abnormality, jemné vzorce, ale také i metabolismus mozku.
2: Co přesně dělají ty algoritmy, které ty vyvíjíš?
3: My v Neurona Labu vyvíjíme více produktů. Když začnu u prvního produktu Neurona 5, tak my vlastně analyzujeme snímky magnetické rezonance a ještě pozitronové emisní tomografie. Magnetická rezonance reprezentuje anatomickou strukturu toho mozku a pozitronová emisní tomografie funkčnost toho daného mozku. My tyto dva obrázky spojujeme a snažíme se přesně diagnostikovat Alzheimerovu chorobu. Další produkt, kterému říkáme Neurona Aria, tak ta určuje jenom pomocí magnetické rezonance abnormality, které jsou způsobeny nežádoucí bioléčbou Alzheimerovy choroby. Vlastně vznikají edémy a mikrokrvácení a my tyhle ty abnormality detekujeme.
2: Já to zkusím říct jako úplný like a možná, že to tak pomůže i našim posluchačům a posluchačkám. Takže vy se vlastně podíváte na ten obrázek a v něm zaznamenáte nějaké abnormality oproti tomu, to, jak vypadá zdravý mozek, a umělá inteligence vám pomáhá tyhle ty abnormality, řekněme, sledovat v nějaké širší míře?
3: Přesně je to tak, jak říkáš. My vlastně dokážeme pomocí umělé inteligence se podívat na ten celý mozek jako takový a nalézt tam nějaké vzorce, který vlastně normální člověk normálně nemá. Takže detekujeme tady tyhle ty abnormality.
2: Zmiňovala jsi Alzheimerovu nemoc. Jsou nějaké další nemoci, pro které tahle ta metoda vhodnější, nebo to je to, po čem teďka právě jdete?
3: My teďka se specializujeme na Alzheimerovu chorobu, kde vlastně zpřesňujeme tu diagnostiku Alzheimerovy choroby a ještě děláme management bioléčby Alzheimerovy choroby. Nicméně máme i v roadmapě roztroušenou sklerózu, kdybychom chtěli také pomocí algoritmu umělé inteligence detekovat roztroušenou sklerózu.
2: Dovedu si představit, že dřív se lékaři museli obejít bez vaší práce. Jaký je podle tebe hlavní přínos toho, čemu se teď věnujete?
3: Těch je určitě více. První, když to vezmu z pohledu lékaře, tak to bude určitě rychlost, přesnost a spolehlivost. Například u produktu Neurona 5 my mu dáváme tomu lékaři konkrétní číslo, podle kterého on se může rozhodnout. Nyní to bylo tak, že lékař se podíval právě na snímky magnetické rezonance a pozitronové emisní tomografie a na základě svých zkušeností řekl, jestli ten pacient má Alzheimerovu chorobu nebo jestli tam začíná ta Alzheimerova choroba. Takže my mu teď dáváme nějaké objektivní číslo, podle kterého se může rozhodnout. Například u toho produktu Neurona Aria, tak tam my hledáme v magnetické rezonanci takové mikrokrvácení, což si můžeme představit jako kuličku v tom daném mozku. Nicméně, když se dělá magnetická rezonance hlavy, mozku, tak se dělá několik řezů. Takže ten daný lékař má před sebou například 150 obrázků, který musí takhle projít. Takže my mu už předvybereme ty řezy, kde jsou ty malinké kuličky, zaznamenáme mu je a tak vlastně se zrychlí celý ten management léčby toho pacienta.
2: Doposud se lékaři koukali na kvanta snímků, na kterých možná ani nic nebylo?
3: Je to tak.
2: To zní jako, že jste už urazili pořádný kus cesty, pokud jim to umíte takhle hezky vyfiltrovat. Můžeš nám popsat, Kamilo, jak vypadá cesta od toho nápadu, od začátku, až k takovému, dá se říct, funkčnímu diagnostickému nástroji, který pro toho lékaře nebo lékařku je opravdu pomocí?
3: Je to velice dlouhá cesta. Prvně musí být nějaký nápad, který musíme zvalidovat jak po vědecké stránce, po technologické stránce, tak biznisové stránce. Poté, co je pro mě i nejtěžší, je získat datasety, protože veškeré instituce, nemocnice si ty datasety pacientů velice dobře chrání. Jsou to citlivé údaje, takže nemůžu se bálet jen tak. Většinou právě navazujeme nějaké strategické spolupráce, kde nám potom sdílí ty datasety těch pacientů. Jakmile máme datasety pacientů, tak je musíme nějakým způsobem anotovat, což znamená, že označíme, jestli se jedná o patologické nějaké nálezy nebo nemocného člověka nebo zdravého člověka, a až poté se začíná vyvíjet algoritmus neuronové sítě. Neuronová síť potřebuje hodně dat, takže právě ty data jsou takové zlato a ropa ve zdravotnictví. My musíme mít kvalitní datasety, protože pokud bychom neuronové sítě učili na špatných datasetech, tak ta neuronová síť bude dávat špatné výsledky. Jakmile tady ten samotný algoritmus už máme a jsme spokojeni s přesností, tak jelikož my vždycky cílíme na to být certifikovaný zdravotnický prostředek, aby se v nemocnici náš software mohl využívat, tak musíme podstupovat cestu regulatory, což znamená, že vlastně musíme sepisovat rozsáhlou technickou dokumentaci, což jsou vlastně všechny procesy v naší firmě, jak se ten výrobek, ten produkt vyvíjel, jak jsme získali ty datasety, jestli ty datasety jsou anonymizované a tak dále. Tohle všechno musíme sepsat. Poté my vlastně ještě v rámci tady té technické dokumentace musíme validovat tady ten produkt, že je vlastně bezpečný pro toho pacienta, že je i přesný, takže probíhá klinická studie. Ta klinická studie může být retrospektivní nebo prospektivní, což znamená, když se budeme bavit o retrospektivě, že třeba se sbíráme nějaký datasety z nějakých databází a na to ten náš produkt pustíme a potom se to vyhodnotí. Prospektivně znamená to, že ti pacienti jsou nabíraní v reálném čase a to pak vlastně tu klinickou studii může hodně zbrzdit nebo prodloužit ten čas. No a poté musíme všechno odevzdat na regulatory, orgán, ten posoudí, jestli náš budoucí zdravotnický prostředek je vhodný, přesný, spolehlivý, a teprve potom můžeme jít vlastně s tím naším produktem do těch nemocnic. Takže tohle je úplně ve zkratce, jak to probíhá.
2: To byla jedna z nejdelších zkratek, co jsem kdy slyšel, ale možná by nám taky pomohlo lépe si to představit, když nám řekneš, jak dlouho celá ta věc vlastně trvá, protože teďka to zní, že se s tomu musela věnovat mnoho a mnoho let, nebo aspoň pro mě jako naprosto nepoučeného laika to působí jako proces na 10 a více let, ale já tuším, že to zase tak dlouhá doba nebyla.
3: Nebyla, my teď vlastně v tom jednom produktu Neurona PET jsme v klinické fázi, takže máme kliniku za sebou. A celkem nám to trvalo cca 3 roky. Takže ono záleží i, jak velký tým je, jak ty datasety se sbírají, nezbírají a jak i probíhá ta klinická studie, jestli je retrospektivní nebo prospektivní.
2: No a jak velký ten tým je?
3: My máme docela malý tým v Neurolabu, když počítám jenom vývojáře, tak je nás tam celkem 5, plus samozřejmě ten samotný management, který řídí ty procesy ve firmě.
2: Ty jsi taky zmiňovala datasety. Nabízí se zeptat, jak vlastně bezpečné to je a co děláte pro to, aby ta data nebyla zneužita?
3: My, jelikož právě chceme být zdravotnický prostředek, tak tam podléháme takzvanému MDR certifikaci a ta to všechno má pohlídaný. My samozřejmě musíme tady tohleto respektovat, musíme mít ty datasety anonymizovaný, všechno podle GDPR, a samozřejmě i s našimi specialisty na bezpečnost řešíme například, kam ty datasety můžeme ukládat, kdo k ním má přístup, nemá přístup, nebo jak mají být šifrovaný. Takže děláme pro to maximum, protože víme a jsme si vědomi toho, že to jsou vlastně citlivé pacientské data, které vlastně nemůžou nikam. Kaminám.
1: Žárovky.
0: Mladí vědci a vědkyně mění svět.
2: S Kamilou Dvořák si povídáme o tom, jak dlouhá je cesta od nápadu až po hotový diagnostický nástroj, který opravdu pomáhá lékařům a lékařkám. Mě by zajímalo, co tě na téhle cestě vlastně nejvíc baví.
3: Mě upřímně nejvíc na tom baví propojování světu. Já osobně propojuji vědu, technologii, kliniku a zároveň biznis, takže to mě baví na tom úplně nejvíc. Zároveň mě na tom nejvíc baví také to, že můžu sledovat ten produkt úplně od začátku až do konce, což se mi v Neurona Labu podařilo.
2: Říkáš od začátku, takže ty jsi autorka toho nápadu, nebo jak to vlastně celé vzniklo?
3: Neřekla bych úplně autorka nápadu, ale founder David Navrátil si mě vyhlídl jako osobu, která by mohla začít dělat tenhle produkt, takže já jsem začala dělat prototypy, programovala jsem první softwary a až potom jsme si řekli, že do toho má cenu jít, tak jsme si začali hajrovat další lidi.
2: Je na tom naopak něco, co by tě štvalo, nebo co nemáš na té práci ráda?
3: Já svoji práci mám strašně moc ráda. Vidím zatím velký smysl pomáhat takhle lékařům, ale i pacientům. Jediné, co mě štve, je, že asi nemám víc času na tu práci, kterou dělám. Zároveň mě trošku štve ta regulace toho zdravotnictví, což ale na jednu stranu chápu, protože díky té regulaci jsme si vědomi, že máme citlivá pacientská data, takže ty musí být ochráněny, ale nás to hodně brzdí v tom, že bychom ten výrobek mohli mít daleko dřív na trhu.
2: Říkáš, škoda, že nemám víc času. Kolik ti to tedy zabere času denně? Pracuješ nepřetržitě?
3: Já to moc nepočítám. Mně se před 8 měsíci narodil syn, takže teď mám ten čas hodně omezený a hodně si ho vážím. Snažím se to všechno skloubit. Před mým synem jsem pracovala ještě den před porodem, ale teď se to trochu změnilo, takže se to snažím nějakým způsobem balancovat a snažím se už i tu práci předávat právě mým kolegům, aby všechno nebylo jenom na mě.
2: No a jak to kloubíš? Co na to říká manžel a syn?
3: Syn zatím nic neříká, ale manžel je velká podpora pro mě, protože už od začátku věděl, že mě ten obor strašně baví, že mě práce baví a že v tom budu chtít i pokračovat po narození našeho syna. Mám v něm neuvěřitelnou podporu, že se stará o syna úplně na 110%. A to je strašně parádní pocit, takže mít to zázemí, tak to je to nejlepší, co můžete mít. A samozřejmě i kolegové mě tady v tomhle podporují, takže jsou hodně flexibilní. Občas míváme schůzky v neděli večer, protože můj syn spí, takže jsou všichni úplně superoví.
2: Zmiňuješ ten tým a já jsem si kdesi našel, že si trošku s tou týmovou částí té práce bojovala, protože jsi údajně velká introvertka, abych to teda z našeho rozhovoru vůbec neřekl. Máš nějaké tipy, triky, jak jsi to překonala, nebo jak jsi se k tomu vlastně postavila?
3: Tipy, triky úplně nemám. Já jsem totiž z začátku seděla před tím počítačem a jenom něco kódovala. A teď najednou přišel první člen do týmu a měla jsem s ním něco řešit. Takže bylo to strašně postupné. Naštěstí zase mi pomohl hodně můj manžel, který vlastně vede lidi a učí je, takže jsme to hodně rozebírali doma, jak bych se měla zachovat, jak bychom si měli nastavit různý procesy. Takže v tomhle tom mi neuvěřitelně pomohl. A potom jsem to řešila i otevřeně s mým týmem. Nastavili jsme si přesně ty procesy, aby fungovalo to na obě strany a myslím si, že teď to je v pohodě všechno.
2: A jak takový běžný den s tím týmem vypadá? Ty tady hodně zmiňuješ programování, ale taky tu koordinaci, tak přiblížíš nám svůj běžný den?
3: Můj běžný den každý je vlastně úplně jiný, jelikož jak jsem zmiňovala, že mě baví propojování vědy, technologie, kliniky a toho biznisu, tak ten můj den může vypadat tak, že právě sedím s tím mým vývojovým týmem a řešíme nové algoritmy, jaký architektury třeba ještě nové použít na tady tenhle problém, jak zkusit zpracovat ještě jinak ty signály, aby jsme byli co nejpřesnější. Další schůzku můžu mít se samotnými doktory, kdy vlastně řešíme jako ten produkt jako takový, jaký funkce by tam chtěli, protože my chceme dělat produkty pro ně, ne pro nás, takže i s těma koncovýma uživatelama to všechno řešíme. Na druhé schůzce můžu ten produkt kreslit s naším UX UI designérem a na čtvrté řešíme i samotnou strategii toho produktu, biznisové cíle, takže je to hodně, hodně různorodé, teď nám dává zabrat ta klinická studie, takže i to řešíme s naší kvality manažerkou. Je to hodně různorodé a to mě baví. Já se učím úplně každý den a to už tam jsem v Neuroně přes 4 roky a pořád je vlastně něco nového, co se musí naučit, takže to mě baví.
2: S Kamilou Dvořák zatím jedeme v velmi vysokém tempu, protože stíhá rodičovství, práci na neuvěřitelných věcech v oblasti diagnostických algoritmů. Mě by zajímalo, co dělá v situacích, kdy potřebuje trochu vypnout a vyčistit hlavu. Kamilo?
3: Když mám čas, snažím se to balancovat především sportem. Já miluji sport, takže aktivně hraji volejbal, dále chodím do posilovny a i si jdu zaplavat nebo zaběhat.
2: Kolikrát týdně si takhle zahraješ volejbal?
3: Snažím se udržovat 2x týdně, protože máme s holkama tréninky, my hrajeme 2. ligu za Žižkov, takže se snažím, ale ne vždycky to samozřejmě vyjde.
2: Jsi žižkovská patriotka.
3: Je to tak.
2: Já na tebe taky můžu prozradit, že jsi strávila docela dost času v zahraničí. Kde přesně a co ti to vlastně dalo?
3: Já jsem strávila 2 roky ve Finsku, studovala jsem na magisterský studium a poté jsem ještě strávila něco málo přes rok v Americe. Zahraničí obecně mi dodalo nějaké sebevědomí. Já když jsem byla ještě na Gimplu, nebo právě jsem studovala bakaláře v Brně, tak jsem si říkala, že nikdy nemůžu přece vystudovat zahraniční školu, že nejsem tak dobrá. Poté na magistrovi jsem se přihlásila na Erasmus do Finska a tam mě to nadchlo tolik, že jsem si tam podala normálně přihlášku na celého magistra a toho magistra jsem tam dokončila. Takže mi to vlastně dalo takový rozhled a sebevědomí v tom, že i já můžu vystudovat nějakou zahraniční školu a otevřelo mi to tam spoustu dveří.
2: Kde ve Finsku jsi byla?
3: Byla jsem v Kuopiu. To moc lidí nezná, je to cca, myslím, tak v jedné třetině až jedné polovině Finska, takže jsou tam pořádně tuhý zimy a půl rok je tam jenom tma a půl rok jenom světlo.
2: To nezní jako úplná idylka. Čím tě Finsko oslovilo?
3: Já jsem obecně zimný typ, takže já mám strašně ráda sníh a zimu, takže především tou krásnou zimu mě to oslovilo, ale také mě oslovila především ta škola, to samotné studium, jak tam byly koncipovány ty předměty, že jsme měli hodně praxe, hodně jsme to zkoušeli, různé věci, algoritmy dát do reálného nějakého prostředí. A také, co mě oslovilo, byl přístup těch profesorů a učitelů, kteří nás vlastně vzali za své a vzali nás jako rovnocené.
2: No a jak často přijdeš do kontaktu s lidmi mimo tvůj obor? Asi ti ta práce bere hodně času. Bavíš se i s lidmi mimo?
3: Já se snažím bavit s lidmi mimo moji sociální skupinu, protože vím, že je to strašně důležitý. My ty produkty neděláme pro sebe, děláme je pro ostatní, takže se snažíme zjistit, jaký jsou jejich potřeby. Například máme ještě v Neurona Labu jeden produkt, který se jmenuje Neurona Vox, což je analýza hlasu, pomocí které my vlastně detekujeme zase abnormality a můžeme upozornit na to, že se třeba nějaké neurodegenerativní onemocnění začíná vyvíjet v mozku. A tohle bude vlastně mobilní aplikace pro širokou veřejnost. Takže já se snažím takhle zjišťovat různé potřeby lidí, jak by chtěli, aby to bylo, co se jim líbí, co se jim nelíbí. Zároveň se snažím i vystoupit z mé komfortní zóny a vystupovat na veřejnosti, popřípadě na nějakých konferencích, nebo třeba jsem měla přednášku pro obor MHA, což je něco jako MBA, ale ve zdravotnictví. Mm. A je tam super potom s těmi lidmi dál debatovat a diskutovat, co je zajímá a načerpávat i nabírat nové nápady.
2: Není to sice úplně v plánu, ale bych se zastavil u toho Voxu, to mě hodně zaujalo, jak se dá z hlasu něco takhle poznat, je to nějaké horšení výslovnosti nebo menší slovní zásoba?
3: My teď se specializujeme na Alzheimerovou chorobu, nicméně chceme tam třeba potom i Parkinsonovou chorobu. Každá má svoje vlastně nějaké takzvané biomarkery, podle kterých se to poznává. Například u Alzheimerovy choroby, tak tam se díváme, jak i ten uživatel to vyslovuje, ale taky i co vyslovuje. Teď je velký rozmach large language models, takzvaně velkých jazykových modelů, takže my i tyhle ty jazykové modely využíváme, takže se díváme, jakou pacient nebo ten uživatel má slovní zásobu, jak používá slova, jak se vyjadřuje, jak se mění například jeho intonace, kolik dělá pauz v té dané větě a tak dále. Takže tohle všechno se dá analyzovat z hlasu. U Parkinsonovy choroby, tam to je onemocnění, kdy nám to interaguje se svaly a my už víme, že ty svaly jsou i právě u hlasivek, takže ty hlasivky jsou zasaženy ještě dřív, než ten pacient má nějaké větší symptomy. Takže my dokážeme i právě z té intonace, z fonetiky obecně detekovat tady ty časné známky.
2: Tohle hovoří samo za sebe, ale snad přeci jen, proč se diagnostické algoritmy podle tebe týkají i obyčejných lidí a nejenom lékařských profesionálů?
3: Protože všichni jsme součástí našeho systému a každý asi z nás šel k nějakému lékaři v rámci třeba preventivní kontroly na nějaké krevní testy, takže je to součástí zdravotnické péče. Já si myslím, že čím dál tím víc a víc bude v nemocnicích umělá inteligence využívána právě protože je rychlá, neunaví se, funguje 24/7, takže se bude využívat víc a víc. A vlastně my jako pacienti ani nemusíme poznat, že se používají tady tyhle diagnostické metody, protože my potom hovoříme s tím lékařem, takže ten lékař může využívat. Takže si myslím, že by se to mělo stávat standardem medicíny postupně.
2: Zní to všechno moc hezky. Jenže taky si člověk dovede představit, že v té cestě jsou možná nějaké překážky. Co je největší překážka, která brání tomu, aby tyhle všechny technologie byly brzo v praxi a zároveň byly bezpečné?
3: My už jsme tady nějaké výzvy a překážky naznačili. První z nich jsou určitě ty datasety, protože bez těch datasetů my nedokážeme vytvořit model umělé inteligence neuronové sítě tak, aby byly přesné. Takže potřebujeme správně anotované datasety a potřebujeme jich hodně. Takže to je největší překážka, protože jak jsem už zmiňovala, jsou to citlivé pacientské údaje, které si všichni hlídají, takže není to jen tak získat. Druhá překážka je i ta regulace, ta certifikace jako samotná, protože nám to ubírá čas, je to časově velice náročný, my musíme sepisovat technickou dokumentaci, musíme ten software validovat, což já samozřejmě chápu, že je to tady ve zdravotnictví důležitý, jen by to třeba mohlo být o něco efektivnější.
0: Žárovky. Dotazník Jana Lukačeviče.
2: Kniha nebo podcast, Kamilo?
3: Podcast, ale byla bych radši, kdybych měla čas na tu knihu.
2: Ranní běh nebo večerní yoga?
3: Ranní běh.
2: Kodování s hudbou nebo v tichu?
3: S hudbou.
2: Město nebo příroda?
3: Určitě příroda.
2: káva nebo bylinkový čaj?
3: Tak ta je to jednoznačný káva.
2: Experiment v laboratoři nebo brainstorming s týmem?
3: Brainstorming s týmem.
2: Dovolená u moře nebo aktivní trek v horách?
3: Aktivní trek.
2: Žárovky. No si akční, to rozhodně. A akční bude asi i naše budoucnost právě v oblasti využívání tady těch diagnostických algoritmů. Myslíš si, že umělá inteligence bude pro lékaře a lékařky spíš partner, nebo pro některé to bude taková ta vtíravá věc, která jim až příliš mluví do řemesla?
3: Já si myslím, že to bude partner. Nicméně i teď z různých rozhovorů vnímám to, že ti doktoři si myslí, že to přesně bude ta druhá možnost. My se snažíme edukovat a říkat, že my je rozhodně nechceme nahradit, chceme jim pomoct, chceme jim zefektivnit ten čas, aby ten čas právě věnovali tomu pacientovi v nějaké personalizované léčbě, než to, aby se dívali tady na 150 obrázků.
2: Takže si to člověk představí spíš tak, jako když přišla nějaká nová technologie, kdysi dávno, třeba rentgen, který pomohl lékařům určit, že ta končetina je opravdu zlomená.
3: Je to tak, já to takhle vnímám. Chtěla bych, aby AI byly takový další oči ve zdravotnictví a pomáhali těm lékařům vlastně zrychlit, zpřesnit tu samotnou diagnostiku, ale nejen i diagnostiku, může to být i léčba nebo skrz tu prevenci nějaké nástroje, takže to bych byla ráda, aby se tak stalo.
2: Tak aby se to stalo, to se ještě musí stát hodně jiného. Která věc by mohla tvůj obor nejvíce urychlit? Je to spíš větší výpočetní výkon nebo kvalitnější data, změna legislativy nebo možná smýšlení lidí ve společnosti?
3: Bude to asi všechno, co jsi zmiňoval. Pro můj obor si myslím, že by bylo super mít nějakou digitalizaci, aby my jako pacienti jsme mohli mít přístup do svých datasetů, do svých dat, mohli třeba i s někým sdílet a potom i třeba s námi, s nějakými firmami jsem já mohla sdílet svoje osobní data, protože to by nám hodně pomohlo. Jak jsem říkala, ty datasety, ty jsou opravdu nejvíc důležitější v tom samotném procesu. Takže podporuji digitalizaci tady zdravotnictví, aby jsme měli všechno na jednom místě, samozřejmě podle norem a v rámci nějaké bezpečnosti. To je podle mě úplně nejvíc klíčový. Poté, co by určitě pomohlo, tak je edukace, protože pořád se setkávám i s mladými lékaři nebo s mladými lidmi, kteří vlastně neví, co je to umělá inteligence a bojí se jí. Neví, jak ji můžou používat, jak jim může být přínosná a vlastně se nechtějí ani učit. Takže ta edukace je velice důležitá, aby potom ti uživatelé využívali ty produkty ve zdravotnictví bezpečně a byli rádi, že nějaké takové nástroje tam mají.
2: Tenhle ten rozhovor byla pořádná jízda a je vidět, že rychle pádíš vpřed. Kamilo, prozradíš nám, kde se vidíš za 10 let?
3: Kde se vidím za 10 let? Já nedohlédnu ani za rok, takže za 10 let. Ale já bych chtěla, abych byla tak šťastná, jak jsem teď, aby mě práce bavila tak, jak mě baví teď. Takže doufám, že tohle se mi splní i za těch 10 let a že pomůžu té společnosti jí něco předat a po mně tady něco zůstane.
2: Nezbývá než ti popřát hodně štěstí. Kamilo, moc krát děkujeme.
3: Taky moc děkuji za pozvání.
2: Tohle byla Kamila Dvořák, která vyvíjí diagnostické nástroje v lékařství. A mé jméno je Jan Lukačevič. Příště zase s Pavlou Hubálkovou. Naslyšenou.
1: Tento pořad vznikl ve spolupráci s nadačním fondem Žárovky.
0: Žárovky poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka, na webu stanice, v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.
1: Host Lenky Vahalové.
0: Lektorka sebeobrany Linda Štocbartová upozorňuje na to, že útočník na nás často nečeká za rohem, ale nejčastěji v našem blízkém okolí. Proč jsou důležité základní pilíře sebeobrany, jak konfliktům předcházet a jaká je primární motivace agresorů?
1: Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě hvězdné kapely v hlasování. Coldplay a Viva La Vida or Death and All His Friends. Nebo U2 a Zulopa. Coldplay nebo U2.
3: Coldplay nebo U2.
0: Těžká volba. Odpověď u nás na Facebooku.
1: Rádio Praha.
4: Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12. Podali mu pohár, on se napil a pak mu stěžkly nohy. Sokrata zabil odvar z bolehlavu. Proč ho vůbec odsoudili k smrti? Čím Atéňany naštval? Probereme to v závěrečné epizodě našeho letního speciálu Jedy s Terezou Matějčkovou, filozofkou a spisovatelkou, která publikuje na serveru Echo 24.
5: Sokrates.
6: Jsem formálně obžalovali.
5: Bezbožnost?
4: Dnes je pátek 14. srpna.
5: Kažení mládeže.
7: Vypití číše bolehlavu.
8: Velmi prudká otrava.
4: Dobrý den, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12 v rámci naší speciální letní série Jedy.
9: Moc děkuji za pozvání.
10: Část první. Otrava.
4: Rok 399 před naším letopočtem, přesuneme se teď zpátky v historii, Sokrates dostává do rukou pohár s odvarem a ptá se, co musím teď udělat. Odpověď zní, pouze se napít a chodit dokola, dokud nohy nestěžknou. Jak rychle mu stěžkly nohy? Zní to dost děsivě, takové poslední vteřiny před smrtí.
9: No, podle toho, co víme, tak mu stěžkly relativně rychle. Pravděpodobně skutečně ta otrava začíná ochrnutím, takže to ochrnutí skutečně vzlíná od nohou a postupně se rozprostírá po těle. Ale my přesně nevíme, jestli skutečně vypil pouze bolehlav nebo bolehlav, kde byl přidán mák, ale víme, že celkově může docela dlouho trvat otrava bolehlavem, než skutečně nastane smrt. Můžou to být i desítky minut, což jsem si zjišťovala.
4: Aha. No a vždycky se řeší, co ten člověk říká jako poslední před smrtí, tak Sokrates prý pronesl, dlužíme ještě kohouta Asklepiovi?
9: Ano.
4: Proč by tohle někdo říkal před smrtí?
9: Tak samozřejmě je na to spousta interpretací. Asklepios je vlastně symbol nějakého uzdravení. To znamená, mohl se vztahovat k tomu, že nyní se tady uzdravil z nemoci života, ale zkrátka mohl také skutečně poděkovat za život a oslavit tímto přechod do možná do nové fáze anebo do věčného spánku. Myslím si, že Sokrates nebyl nějak dogmaticky přesvědčený o nesmrtelnosti duše.
4: A nemohl čistě prakticky někomu dlužit kohouta?
9: Ten Asklepios je přece jenom odkaz na nějakou oběť.
4: Aha.
9: To znamená nějaká forma poděkování.
4: Jak to, že známe tolik detailů o posledních chvílích někoho, kdo byl souzen tribunálem a zemřel před 2500 lety skoro?
9: Víme to díky tomu, že měl mnoho obdivovatelů, měl mnoho žáků a měl jednoho naprosto brilantního žáka Platóna, který o tom napsal dialog Fajdón. A samozřejmě známe o Sokratovi i mnoho už zpráv z jeho života. To znamená, my víme, že už v době popravy byl relativně známý člověk, byť asi nebyl jeden z nejznámějších té slavné doby aténské, ale byl dostatečně známý na to, aby skutečně i ten proces přivolal velkou pozornost.
4: No a kde se tohleto, o čem my se teď bavíme, odehrálo přesně? Kde Sokrates zemřel? Kdo mu podal ten pohár s odvarem z bolehlavu?
9: To jsou zajímavé otázky. Historici si nejsou úplně stoprocentně jistí, ale co je velmi pravděpodobné, je, že to nebylo v žádné temné kopce. Ale pravděpodobně to bylo skutečně v nějaké budově státního soudu na úpatí Partheonu. Pravděpodobně tedy několik vlastně desítek minut od aténské agory, kde Sokrates strávil celý svůj život tím, že se vyptával a vedl své dialogy, které se možná i díky tomu procesu staly nesmrtelné. Možná si to opravdu můžeme představit jako nějakou docela tehdy obyčejnou místnost, v které se nacházel. A když jste se ptal na to, kdo podával ten jed, tak pravděpodobně to byl nějaký státní úředník, který byl tímto úkolem pověřen. zase je o něm zmínka ve Fajdonu, zůstává tedy anonymní, bezejmený, ale ten pán přichází k Sokratovi se obrovským takovým, až jako bych řekla, možná ponížením a dává mu ten pohár a říká mu: Sokrate, ty jsi byl nejvznešenější člověk, kterého jsme tu kdy měli, a podá mu ten pohár, rozpláče se a odejde. Takže není to žádný jako krutý vykonavatel trestu.
4: Ale dá mu pohár a v tom poháru je odvar z bolehlavu a ten odvar ho zabije.
9: Tak, tak.
10: Část druhá. Bolehlav.
2: V případě bolehlavu plamatého jedná se o jednoletou až dvouletou bylinu. Můžeme ji nejčastěji najít na břehu řek, i na krajích cest, či na loukách nebo na polích.
10: Vojenský toxikolog Lukáš Gorecky.
2: V případě bolehlavu je ten název

0: případě té rychlé otravy, tak nejjednodušším protiopatřením je vyvolání rychlého zvracení či výplach žaludku a podobně. Přímé antidotum nebo lék proti tomu není. Na druhou stranu, pokud bychom velmi rychle dostali umělou plicní ventilaci nebo intubaci, tak dokáže nahradit naše dýchání a v tu chvíli nás zachránit.
1: Část třetí. Soud a trest.
2: Sokrates prožil život v Aténách. Prožil celý život v Aténách? Byl to Aténan od začátku do konce?
3: Byl to skutečně městský filozof. Byť, jako když říkám filozof, tak už se trošku pozastavuju, protože ono samozřejmě to pojmenování taky tehdy teprve vzniká, kdo to vlastně bylo. Ono jako je členem nějaké nové intelektuální třídy. A skutečně my víme o Sokratovi to, že pravděpodobně prožil celý svůj život v Aténách, na Agoře, nebyl to žádný samotářský filozof, ale nebyl ani jako přehnaně nějak jako teoretický. Jo? My víme, že se účastnil třeba války, že byl hoplita, to znamená těžko oděnec vojska, že prokázal mimořádnou odvahu v bojích. Pravděpodobně víme i to, že pocházel z řemeslnické třídy, jeho otec pracoval s kamenem a někteří badatelé říkají v této souvislosti, že možná i on se vyučil práci s kamenem, dokonce někdo říká, že možná existovaly nějaké sochy, které on vytvořil, ale rozhodně to nebyl takový jako učitel, kteří tehdy existovali v starověkém Řecku a třeba cestovali z města do města. On byl prostě skutečně v Aténách.
2: Kromě teda těch válek, kterých se přímo účastnil,
3: protože se přímo účastnil.
2: Bavíme se o době Peloponeských válek, že
3: on
2: jo?
3: On se přímo účastnil a skutečně jako v bojích.
2: Jo.
3: Jo, to znamená...
2: Jo, jako hoplita, vy jste říkala, jako, takže jako hoplita, vzal si na sobě prostě ano, zbroj a šel Sokrates v bitvě.
3: Sokrates v bitvě a to znamená skutečně víme, že válku znal ze první ruky.
2: Aha.
3: A víme, že byl také ženatý, měl Xantipu, ke které teda badatelé nebyli příliš jako vstřícný, že Xantipa nám utkvěla v paměti jako ta nesnesitelná osoba. Pravděpodobně to bude docela dost také nevstřícné vůči ní, protože víme, že se také přichází loučit se Sokratem a taky pláče. Víme, že měl děti. Takže víme, že nějakým způsobem skutečně stál v životě se vším všudy, s plným nasazením, ale zároveň tam už vidíme jako různé takové odchylky, řekněme, od té intelektuální třídy. Například odmítal vybírat za výuku peníze. To bylo pro něho jaksi tabu, to znamená, že byl relativně chudý a zdůrazňoval, že vlastně jeho posláním a skutečně božským posláním, on to spojoval s božským posláním, je to, že chodí po obci a ptá se lidí, co vědí.
2: Co vědí, když on sám věděl, že moc nevěděl.
3: Když on sám podle tedy věždby, jeho přítel se začal zeptat věždby, jestli existuje moudřejší člověk a věždba odpověděla, že nikoliv. Ale to neznamená, že je nejmoudřejší. Že? To znamená, že zkrátka dosáhl třeba nějakého poznání, kterého můžeme dosáhnout i my dva. A to, jak vy jste zmínil to, vím, že nic nevím, to se může občas trošku jako přehánět a tak jako karikovat, protože on zároveň také říkal, že ledacos ví, že ví hodně věcí o nejpodstatnějších věcech na světě a to je o smrti, lásce a politice. Ale zároveň zdůrazňoval, že možná skutečně to lidské poznání je zkrátka konečné.
2: Ale filozofem by se nenazval teda v té době ještě. Vy jste říkal, že to vzniká teprve, takže by si Sokrates tak po ulici šel v Aténách a řekl, podívejte, já jsem filozof, přemýšlím nad věcmi a chci se vás zeptat, jak vy o nich přemýšlíte. Takhle to asi nevypadalo.
3: Takhle to asi nevypadalo. On měl vlastně docela takové vůči sobě také ironické označení. On vedl skutečně dialogy. Jo? Musíme si taky říct, že on jako typickým způsobem nevyučoval. Vedl dialogy, nepřednášel, neučil rétoriku jako třeba ostatní, jako třeba Protagoras nebo jako někteří sofisté. Ale on ten svůj výkon srovnával s výkonem porodní báby, to znamená s femininní aktivitou, kdy ten člověk v dialogu rodí to své poznání. A to mi připadá nesmírně zajímavé. Jednak teda ten femininní aspekt v té jinak dneska chápeme filozofii jako velmi mužskou záležitost, ale také to, že pro něho zjevně bylo podstatná ta zkušenost toho dotazovaného, jo, že vy zakoušíte svoje nevědění, ale nejenom, nemusíme to chápat jenom takhle negativně, vy také, když překonáte zkušenost nevědění, která může být velmi ponižující,

0: protože vy třeba si zakládáte na tom, že jste soudce a tudíž víte, co je to spravedlnost, přijde za vámi Sokrates a zeptá se, tak hele, co je ta spravedlnost? A vy najednou začnete koktat, tak vlastně to je velmi ponižující. Ale když tu situaci toho ponížení překonáte, tak třeba spolu na něco opravdu můžete přijít a to už je třeba potom zkušenost skutečně poznávání. A tahle zkušenost si myslím, že pro něho, jak já ho čtu, byla hrozně podstatná, že myšlení není jenom opravdu nějaká jako intelektuální řazení za sebou argumentů nebo překlápění jednoho textu do druhého textu, ale je to něco, co skutečně nás jako proměňuje i osobnostně. Jo, tam je důležitý možná říct, že Sokrates opravdu taky nic nenapsal v době, kdy už se psalo. Několikrát také v Platónově dialozích zaznívá, já se prezentuji jako určitý prototyp člověka. Vy se taky můžete stát takovým člověkem. Jo, vlastně nabízí určitou roli. Ne spis, který byste se mohl naučit a analyzovat.
1: Ale ta osobnost jako taková.
0: Ale nabízím vám osobu.
1: A to je hrozně zajímavé. A to osobou pak ale začal lidi postupem času trošku rozčilovat, ne? Nebo proč není dopadlo to, že s ním byl zahájen soud?
0: To myslím si, že je to zapeklitější a není to jenom dáno tím, že zkrátka, když vy procházíte Aténami a ptáte se nejmocnějších, ale on nemluvil jenom s nejmocnějšími lidmi, on se bavil i s otroky, jo? To znamená, on se bavil se celou skutečně napříč společností. A když se ale bavíte s těmi mocnými lidmi a ukazujete jim, že si myslí, že něco vědí, mají na tom postavenou kariéru, mají na tom postavený svůj život a teďka vy jim ukážete ještě před ostatníma, hleďte, ale teď vy nevíte nic, tak je to samozřejmě jako poníží.
1: Že on se nejenom ptal, ale i konfrontoval ty lidi.
0: Samozřejmě, byla to konfrontace.
1: A to ty lidi prostě naštvalo?
0: To určitě si tím udělal spoustu nepřátel.
1: Ano.
0: Zároveň je to člověk, který se nespokojoval s tradicí a autoritou. A to v situaci, kdy si uvědomíme, že Atény byly skutečně po občanské válce, po tyranidě, byly ve velmi obtížné situaci, kdy se mnohým zdálo, tady se objevují vlastně nějaký prodavači vědění a naše hodnoty se nám rozpadají. A Sokrates, který byl také vlastně skrze své žáky, protože on měl velmi vlivné žáky a někteří z nich se podíleli i na té tyranii 30.
1: Ano, ta nastala po prohře Atén v Peloponeských válkách.
0: Ano, přesně tak. A to znamená, Atény prošly válkou, potom tyranidou, potom občanskými konflikty a ta obec byla podle všeho skutečně, dneska bychom řekli, straumatizovaná.
1: No a do toho chodil bývalý voják po ulici a ptal se lidí a říkal jim, vy nic nevíte.
0: Ale těm, kteří vlastně měli nějakým způsobem vlastně pomoct Aténám, aby se znovu zvedli. To znamená, kdyby byla jiná doba, tak by to třeba tímto způsobem nedopadlo, ale my musíme skutečně vlastně tam došlo k protnutí jedné velmi výrazné osoby a jedné velmi dramatické doby. A ta námitka, že jo, byla, že on zavádí nová božstva a on kazí mládež.
1: Aha, no že kazí mládež, chápu, že to někdo ho mohl nařknout z toho, protože něco tvrdil a to zavádění nových božstev?
0: Zavádění nových božstev souviselo s tím, že on byl často spojován s takzvanými přírodními filozofy, to znamená s tím, že nevěří tradičním aténským božstvům, ale všechno chce odvodit z přírody nebo z přírodovědného pohledu na svět. To nebyla určitě z historického hlediska pravda, ale on zkrátka spadl do skupiny takzvaně presokratických filozofů, kteří skutečně jak si předkládají nové nemytologické vysvětlení světa. A to je možná ještě důležité říct, že přesně toto nařčení se objevuje v Aristofanově komedii Oblaka, kde vystupuje Sokrates jako zesměšňovaná figurka. Jako figurka jako takový plácal, jako člověk, který činí silnější argument slabším a slabší argument silnější, jako někdo, kdo tímto kazí mládež a jako právě někdo, kdo vlastně nabourává. Jo, my si taky musíme říct, že ty božstva tehdy v Řecku, to nebyly jako, oni neměli tradiční, řekněme, intelektuální víru, jo, nebo víru, která by byla odpojena od rituálu. Jo. Ale zkrátka ta božstva byla spjata s rituálním životem obce, která byla extrémně důležitá pro politiku, pro soudržnost té obce. To znamená říct, on ruší božstva, znamená, on narušuje společnost, soudržnost společnosti.
1: No dobře, a jak ten tribunál potom vypadal? Předvolali si ho před nějakou porotu?
0: Předvolali si ho před porotu a bylo to zajímavé, tak byla to demokracie, takže tam nebyli profesionální soudci, tam byli běžní občané, bylo jich 501 a byli tam žalobci, kteří nejprve přednesli svoji žalobu a potom se Sokrates obhajoval. A následně se hlasovalo. A žalobci navrhli tady zároveň i trest, a to trest smrti. Ovšem, podle tehdejších pravidel mohl Sokrates se za A obhájit a za B tedy navrhnout alternativní trest. Jo, a bylo hlasování a to hlasování nebylo úplně těsné podle toho, co víme. My nevíme přesný počty hlasů, bohužel. Spekuluje se možná 280 ku 221, ale nevím, jo, je to historický odhad. Každopádně sám Sokrates je překvapený. Jo, jakože je skutečně společnost rozdělená.
2: Že má šanci ještě.
0: Má šanci. A teďka byla ta situace, kdy on mohl teda se k tomu nějak postavit a navrhnout alternativní trest. A on místo alternativního trestu si navrhl odměnu. Celoživotní stravování v Pritaneju, což je vlastně podsta pro největší reky řeckého světa, pro olympioniky třeba.
1: A Pritaneum to byla nějaká budova, kde se scházeli ti lidé, nebo?
0: Ano, kde se scházeli, kde zkrátka
1: olympionici hodovali do skonání světu.
0: Přesně tak, tak hodovali a on říká, já za to, co jsem jako odevzdal této obci, tak si zasluhuju přesně toto zacházení. Podle všeho je naštval. A pak nastalo skutečně už výraznější odsouzení. A tam je taková jako ironie, jo, že zkrátka Sokrates byl odsouzen ne snad těsně, ale docela těsně, ale k smrti.
1: Jo.
0: Byl odsouzen výrazněji.
1: A tu smrt si mohl vybrat, jakou chtěl, ne, tenkrát? Jakože ten trest vypití odvaru z bolehlavu, to byl jeho nápad, nebo ne?
0: Já si myslím, že to už bylo také tehdy stanoveno, protože...
1: Jo. Tam byly ale přece mnohem horší tresty, které mohly
0: Byly dostat. Mnohé horší tresty. Trestu byla řada v starověkém Řecku. Ať už to bylo vyhnanství, ať už to byla pokuta a mnohé skutečně ty soudy končily. Ne smrtí, ale nějakým alternativním trestem. Ateny nebyly opravdu žádná tyranida. To znamená, hledaly se alternativní tresty a ten bolehlav je už skutečně také výrazem pokusu jakési kultivace trestu smrti, protože skutečně ty alternativy byly jako ubytí, svržení ze skály, ukamenování a ten bolehlav se jevil skutečně jako relativně, řekněme, kultivované vypořádání se s tímto úkolem.
3: Část čtvrtá, epilog.
1: Poslední den před vypitím jedu Sokrates rozmlouval se svými přáteli. Vy jste mluvila o tom, že se svojí ženou taky byl v kontaktu.
0: Byl v kontaktu.
1: Přátelé za ním naposledy přišli. A on říkal, že smrti se nebojí. Tak čím pro něj byla smrt?
0: Tam je zase zajímavý, že vy, když tady čerpáme z Fajdóna, tak on, ten Fajdón je vlastně dialog o nesmrtelnosti duše. A v tom dialogu zaznívají čtyři důkazy nesmrtelnosti duše. V přijímačkách je často studenti z toho zkoušíme.
1: Aha.
0: Ale jsou to argumenty, které jsou tu lepší, tu horší. A je zajímavé, že skutečně Sokrates i o této důležité otázce diskutuje, debatuje, hledá lepší argumenty a vlastně otázka, do jaké míry je jimi sám přesvědčen. Je to pro něho zkrátka otevřená otázka, o níž se vede diskuze. A dokonce v té apologii říká, buď je smrt věčný spánek, anebo je to přechod do jiného stavu. Obojí je pro mě fajn. Nejdůležitější není to, jak dlouho žijeme. Nejdůležitější je to, jak dokážeme se i v situaci smrti k té smrti postavit, protože na tom poznáme, jak dobře jsme žili. A nejdůležitější zkrátka není to, jestli mi někdo ublíží nebo neublíží, nejdůležitější je to prožít spravedlivý život.
1: A truchlil po něm někdo? Na tom se taky často pozná, jestli žil člověk dobrý život, ne?
0: No a podle toho, co víme, no tak helejte, já si myslím, že můžeme říct, že filozofie vznikla z truchlení nad Sokratem. Protože zkrátka v té době on byl nepochybně známý, ale nebyl to jeden z nejznámějších lidí té doby a skutečně tehdy byl známá postava Athén. Po smrti už to byla potom skutečně velmi záhy světová postava nebo postava, která překračovala hranice. Objevily se množství textů, které skutečně byly takzvané sokratovské. Vznikl žánr svého druhu, sokratovské dialogy. Rozvinula se filozofie jako disciplína, jako ta otázka potom, co je X. Jo? A někteří říkají, no možná skutečně Sokrates vymyslel tuto otázku. Jo? Ono je jednoduchý říct, tohle je spravedlivé, tohle není spravedlivé, tohle je krásné, tohle není krásné. Co je krása? Co je spravedlivost? Tam vlastně musíte nějak jinak uvažovat. A tohle všechno se rozvinulo struchlení nad Sokratem. To je hrozně zajímavé.
1: A když se dnes o něm mluví jako o zakladateli tedy západní filozofie, tak to považujete za spravedlivé označení? Za férové? Za správné?
0: Částečně, protože Sokrates je postava, k níž se napříč staletími do dneška vznikají krásné knihy o tom, kdo je pro mě Sokrates od filozofů. Takže tam je ten jako řetězec následovníků úplně neporušený. Zároveň on kdyby neměl toho Platóna.
1: Tak by o něm nikdo nevěděl.
0: Někdo možná jo, ale možná by to byla otázka historiků. To znamená, on měl toho geniálního žáka, ale ten geniální žák už zase dělá filozofii jinak, systematicky v akademii. Filozofie jako akademická disciplína se rozvíjí po smrti Sokrata a z jeho podnětů. To je také zajímavé. Athény už potom jsou politicky nezajímavé, ale intelektuálně se rozvíjejí. Tam se rozvíjí filozofie, poezie, matematika, rétorika. A Sokrates je ten městský filozof. Ten filozof, který se nebojí, že teda bude označován za tlachala a jde do sporů a myslí si, že držet ten dialog s lidmi, kteří mají třeba i hroznou pověst, tu dobrou pověst, tu jsou chudáci, tu jsou hvězdy, se všemi stojí za to mluvit. A je to vlastně skutečně živá filozofie, která nějakým způsobem vytváří určitý typ člověka. A pak máme akademickou filozofii, která vlastně zase stojí na určité tradici, na to, že se bavíte skutečně i v rámci odborných kruhů, kde se můžete stáhnout z toho veřejného života, abyste na to měl taky prostor a přemýšlíte z určitého odstupu. Sokrates rušil odstup.
1: My potřebujeme... Tak byl prapředkem filozofie západní.
0: Pro mě je úplným principem filozofie tou jiskrou, kterou ale někomu ji musel zažehnout. A tady se to podařilo.
1: Tak jo. Tak moc díky, že jste přišla, že jsme mohli o Sokratovi mluvit.
0: Já moc děkuju.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla Tereza Matějčková, filozofka, spisovatelka, taky esejistka, která publikuje například na serveru Echo24. Zakončili jsme společně náš letní speciál Jedy. Skripal, Litviněnko, Juščenko, taky Kim Jong-nam a Sokrates, to byly příběhy, které jste tento týden slyšeli. O látkách, kterými se tito lidé otrávili, detailně mluvil v každém tom jednotlivém díle Lukáš Gorecký, toxikolog z Vojenské lékařské fakulty Univerzity obrany. Moc mu za to děkuju. Jinak všechny jedy ty najdete na našem webu i rozhlas.cz/Vinohradská12. Po víkendu se zase vracíme ke zpravodajskému dění. Naslyšenou v pondělí.

protože 80kový pecky nejsou pro starý. Nalaďte se každé úterý na to nejlepší z 80. let. Retro. Retro na Rádiu Praha.

90. Připomeňte si s námi tu nejlepší muziku z 90. let. Hodina hitů, která baví vás i nás.

0: Kilometry Jiřího Ješka.
1: Krásný pátek, naladili jste si svůj oblíbený pořad o cyklistice a běhání Kilometry Jiřího Ješka. Srpen je obdobím, kdy se oznamují v cyklistice různé přestupy. Možná jste si řekli, když jste slyšeli neznámý hlas, že došlo k něčemu takovému i na radiožurnálu Sport, ale musím vás uklidnit, Martina Charváta ani Karla Janů nám zatím konkurence nepřetáhla, doufejme, že se to nestane ani dál, ale jeden má dovolenou, jeden je na mistrovství Evropy v plavání, tak u mikrofonu záskok Jan Suchan, ale ten nejpodstatnější muž, ten tady s námi je i dnes, jmenuje se Jiří Ježek a je to nejen hvězda radiožurnálu Sport, ale i naše dobrá duše, tak tě tady znovu rád vidím a vítám.
2: Krásné dopoledne a já tě vítám v mém pořadu, mám s tebe velkou radost, že jsi zaskočil za moje kolegy a vlastně do tohohle pořadu patříš, protože ty seš známý tady v celé redakci, že téměř každý den běháš, tak vítám tě a možná proto jsme zvolili i to téma.
1: No, přiznám se, že to bylo tak trochu na objednávku a na přání, protože když jsem věděl, že to na mě lidově řečeno spadne a jsem moc rád, že to na mě spadlo, tak jsem říkal, Jirko, nemohl by si prosím sehnat hosta, který si s námi bude povídat o běhání.
2: No, protože běhání to je vlastně ten nejjednodušší sport, jo, potřebujete jenom boty, potřebujete mít trochu času a chuť vyběhnout, to my oba máme a má to i náš dnešní host a proto bude radost si s ním o běhání povídat. Naším dnešním hostem je trenérka, propagátorka běhání, která se navíc teda věnuje marketingu sportovních značek. Abych ti něco neubral, tak se podílí na pořádání běžeckých akcí a zároveň a lidem a firmám pomáháš s orientací ve světě podcastů a sociálních sítí. Takhle jsem si to tady připravil. Naším hostem je moje kamarádka Veronika Prety.
3: Já moc děkuju za takovýhle ohromný uvítání a přeju dobrý den.
2: Verčo, kdybys měla v krátkosti vystupovat ten začátek tvojí běžecké cesty. Kdy jsi začala běhat?
3: No, tak já jsem běhání potřebovala ke svým všem sportům.
1: Mm-hmm. A jaké jsem, to byly?
3: No, já jsem jako malá hrála tenis. A od tenisu jsem se trošku jako zkoušela k nějakému aerobiku, ale tím, že nejsem úplně jako pohybově nadaná v tom smyslu, jako na ten rytmus, tak mi to nešlo, takže jsem plynule přišla k boxu. A málo kdo to ví, ale já jsem druhá v republice v boxu. A tam se taky běhalo. A teprve pak přišla má běžecká kariéra.
2: Teda v obličeji tě to nepoznamenalo nějak naštěstí.
3: Ale nepoznamenalo. A to je právě to, proč jsem zůstala jako druhá. Já jsem ještě 10 vteřin před tím koncem toho zápasu byla pořád jako první. Pořád jsem vyhrávala. Ale nicméně, já jsem si prostě řekla, že až mi jednou poteče krev z nosu, takže skončím, protože nechci být právě jako nechci o ten nos přijít. No a jak to přišlo, ta blbá rána, přišla ta krev, tak já tam chvíli stála, taková to, a říkám, no já to přeci nezdám, když tam ty kluci, že jo, na mě koukají. No ale prostě byla to rána, která mě stála bod.
2: No ale naštěstí tě přivedla k běhání. Byla to láska vlastně na první, jak se říká, na první kilometr, nebo jsi s tou musela tu cestu hledat díl? Protože boxeři běhají, že jo, pro ten aerobik i pro ten tenis, asi to taky byla součást přípravy.
3: Ten samotný běh, tak to byl paradox, že mi k němu přivedl můj bývalý šéf, který si se mnou šel zaběhat a já jsem tehdy jako úplně... Tehdy to bylo takový, jako že on běžel, povídal si a já jsem se snažila povídat taky. Ale vlastně pak jsem ho i dokonce přeběhala, si myslím.
2: A kolik ti bylo?
3: No, tak to už jsem měla dceru, takže to už bylo nějaký rok 2006 třeba.
2: Tak to já myslím, že běháš od malička úplně.
3: No tak já jsem jako běhala, ale jenom ten běh, tak přišel až později určitě.
1: Jenom mě zajímá, když jste mluvila o té krvi ve souvislosti s boxem, tak v běhání nemáte žádný nějaký takový limit, že až poprvé, ne, že bych to chtěl přivolávat, omdlíte, tak se na to vykašlete a zase si vyberete jiný sport, nebo předpokládám, že nějaká ta krev někdy po nějakém zakupnutí asi taky přišla.
3: Tak já teda moc nepadám. Já se jako přiznám, že jsem padla poprvé letos v červnu a to odnesla ruka. A ještě ji teďka léčím, ale nicméně vlastně v životě jsem si nic takového u toho běhání neřekla, takže ne, já doufám, jako, že budu udržitelně běhat pořád.
2: A co tě na tom běhání nejvíc baví? Jsou to jako ty ranní tréninky, kdy člověk vyběhne si sám do té přírody, nebo jsou to ty akce sportovní, ať to jsou, já nevím, štafetový běhy typu Vltava Run, kde je tam i ta týmová složka, nebo třeba, já nevím, viděli jsme se kolikrát na tom seriálu Běhej lesy, který je hodně v přírodě v běhání.
3: Hele, je tam toho spousta. Je to samozřejmě ta komunita. Ale určitě je to i to, že i v mém věku, tak se pořád jako dokážu nějak posouvat. A je to jedno, jestli jsou to delší kilometry, je to rychlost, nebo je to úplně něco jiného, ale určitě ta komunita je to první, to, co člověka jako napadne. A ty jsi tady zmínil Běhej lesy. A to je seriál, se kterým já už jezdím jako Teta Verča, která dělá rozcvičky. Ano, to je moje přezdívka, jako Teta Verča, tam jezdím a dělám tam rozcvičky. Jezdím s nima už 11. rok.
2: Já jsem tam viděl

0: člověk zaměstná tu hlavu i nějak trochu jinak, anebo poslouchám podcasty. Mm. Pro mě je to prostě ten čas, který já můžu věnovat vlastně, čemu chci, se úplně nedá říct, ale že prostě přitom ještě udělám něco dalšího, že tu pozornost dokážu v tomhle ohledu tříštit, poslouchat našeho pana vedoucího, anebo třeba kilometry si občas pustím, desítku Pavla Horváta a běží se to hned lépe.
1: Je pravda, že já jsem vlastně přesně z tohohle důvodu mít takový ten me time, tak jsem přesně z něho takhle s tím začínala. A jak jste říkal, ty podcasty, tak podcasty, audioknihy, cokoliv. Hmm. A když to nemám, tak mám pocit, že hrozně prokrastinuju.
0: No ale jak to jde dohromady s tou komunitou? Když jste říkala, že tu máte ráda, když vyběhnete s někým, tak to asi nevyběhnete s někým a nedáte si do uší sluchátka.
1: To ne, ale já mám vlastně částečně, já vedu i běžecký kurzy, tak tam vlastně mít ani taky nemůžu. Máme běžeckou skupinu a tam se člověk věnuje těm lidem. Ale pak jsou chvíle, kdy člověk potřebuje být sám. Já si myslím, že jsem takovej introvertní extrovert, kdy potřebuju i nasát sama v sobě energii, ale strašně ráda ji rozdávám. Mě dělá dobře a to jsou přesně ty věci, kdy třeba já jdu na ty firemní tréninky a já miluju to, když tam prostě přijdu, mám ty lidi kolem sebe a můžu těm lidem nějak pomoct, někam je jako dotáhnout. A to jsou prostě ty chvíle, kdy ten člověk jako si říká, jo, tadyhle to má smysl.
2: A kdy jsi tohle v sobě objevila? Protože když běžec začíná, tak má starosti sám se sebou, jako řeší to, jestli se někam bude posouvat, jestli ho ten příští trénink už bude bolet třeba trošku méně, než
0: a jestli ho to vůbec baví.
2: A jestli ho to baví. A pak najednou jako dospěješ do té fáze, že už jsi sama se sebou spokojená a chceš pomáhat ostatním?
1: Tak já si myslím, že to přišlo. Já jsem od roku 2014 začala psát blog Jeden měsíc běžce.
0: A měl to být měsíc a nakonec je z toho 12 let, jo.
1: Ježíš, to je, jako jestli můžu, tak no, já ještě trošičku odbočím. Ono to totiž ten celý blog začalo tak, že přesně. Já, jak jsem jako začínala běhat, tak tehdy jsme jeli na úplně první ročník Vltavaranu. A ještě jak jsi se, Jirko, ježíš, já budu hrozně odbíhat. A ty, Jirko, ještě jak jsi se ptal, co mě to vlastně dává, celý to běhání v té komunitě, tak to jsou přesně lidi, jako jste vy dva. My jsme se taky vlastně poznali v rámci Vltavaranu. A Jirka teda tehdy nám ujel, já mu volala, že bychom s ním potřebovali udělat rozhovor. A on, já už jsem pryč, nebo mi to dokonce možná vzala Soně, jo, to si nepamatuju. Říkám, aha, OK, ty jo. Ale tehdy já jsem začala psát ten blog proto, protože my jsme jeli na úplně první ročník Vltavaranu. Nikdo tady tehdy nevěděl, co to je.
0: No možná nás stále poslouchá někdo, kdo to neví, tak v rychlosti je to vlastně běh skoro od pramene Vltavy až sem do Prahy, do Braníka, štafetový závod, při kterém se vystřídá několik běžců jednoho týmu.
1: Jo, to jsem chtěla říct, že je tam důležitá ta část toho, že je to štafetový, jo, aby si někdo nemyslel, že 360, dneska už 375 kilometrů, tak že běží někdo sám, ale běží už taky, to už je taky jako dneska. No nicméně tehdy to vypadalo, že já v rámci toho tréninku naběhám za rok do toho května úplně nějak jako 1000 kilometrů. Pro mě tehdy nepředstavitelná meta. A nenaběhala jsem to jako do toho Vltavaranu. Ale říkám,
0: někdy v květnu.
1: No a pak jsem si myslela, že to naběhám ještě, že to naběhám o prázdniny. Ale já jsem léta předtím začala podnikat a jako určitě všichni víte, jak to je, že když člověk jako začíná, tak prostě je tam spousta věcí a některé věci jdou na druhou kolej. A já jsem tehdy měla asistentku a říkám, tak to je super, tak já to naběhám přes ty prázdniny. Ale nakonec jsem ty prázdniny věnovala dceři, prostě aby jsme jako měli společný čas a nenaběhala. A po těch prázdninách, tak mě zbývalo 250 kilometrů do té tisícovky. A já jsem věděla, že když to nedám veřejně a neupíšu se prostě ďáblu, že to nedám, říkám, tak jo. A udělala jsem takovou veřejnou výzvu 31.8. 31.8. jsem na základě tadyhle té veřejné výzvy udělala i celý ten blok, všechno kolem něj. A pojďte běhat 250 kilometrů se mnou za měsíc. Mm. Já to tehdy...
0: To je slušná meta.
1: No, jako dneska už to není slušná meta, jo, ale tehdy já to běhala dvoufázově. Já ráno šla 5 kilometrů, odpoledne 5, někdy jsem dala 10 o víkendu, někdy 12, ale to bylo jako neuvěřitelné. A vlastně se ta komunita najednou, jako ty lidi se přidali, najednou mi začali lidi pomáhat s nějakým Google Forms, který pro mě tehdy bylo úplně něco, co prostě nepředstavitelného. A tím vlastně vzniknul ten celý blog a já o tom začala psát. A teď se dostáváme k té Jirkové otázce teprve, že já jsem začala psát o tom běhání a najednou jsem zjišťovala, že to těm lidem jako pomáhá. A začala jsem pomaličku dělat různý srazy.

0: tím to vlastně celý odstartovalo.
1: Takže ty vlastně z té role, kdy vlastně ta komunita pomáhala tobě, se to najednou překlopilo k tomu, že ty si začala pomáhat té komunitě a začala si ji rozšiřovat a tvořit, protože ono je to fajn, lidi rádi sdílej jako trápení někoho jiného nebo jako cestu za nějakým zlepšením u někoho jiného, rádi se na to koukají, rádi fanděj a proto jsou třeba tolik populární podle mě právě tyhle ty štafetové běhy, jako je ten Vltavarán, nebo já dneska právě ze studia odjíždím na Slovensko na běh od Tatěr Dunaju, což je vlastně největší štafetový běh na Slovensku a je to taková obdoba toho
0: ale
1: českého.
0: Ale mimochodem, od Tatěr k Dunaju bylo dřív než Vltava.
1: Jo, no vidíš to.
2: A já se teda přiznám, že já jsem byl srab a že jsem takhle ty veřejně ty výzvy nevyhlašoval, až když se mi povedlo poprvé před pár lety dát tu tisícovku, tak jsem teprv tu dobu jsem to sdílel, protože jsem se bál toho vlastního neúspěchu a selhání a vlastně to možná může být další téma kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Prety, propagátorkou běhání a trenérkou. Vlastně jak to kombinovat časově s rodinou a dalšími povinnostmi, protože já jsem se dostal víc k běhání ve chvíli, kdy už obě děti začaly chodit buď do školy nebo do školky a protože práce sportáka to jsou kolikrát víkendy, večery, odpoledne, ale za to je někdy volno ráno, dopoledne, takže jsem měl víc toho času pro sebe a od té doby jsem se do toho víc vrhnul, ale samozřejmě někdy člověk pracuje i v té normální pracovní době a ne úplně dobře bývá přijímáno, když se člověk vrátí z práce a teď místo, aby se věnoval dětem, tak obuje tenisky, vezme si sluchátka a vyrazí. Tak pokud nám můžete dát nějaký tip, jak na to?
0: Teď tady půjdu trošku na tenký led. Vy jste to sám tady trošku jako řekl i, že člověk musí být trochu sobec. A bohužel pro nás ženy, bohudík pro vás chlapy, tak vy to máte trošičku jednodušší v téhletý roli. Vy opravdu můžete přijít domů na zouty kecky a vyběhnout.
2: A proč žena nemůže?
0: Protože ta žena tak nějak jako automaticky se předpokládá, že se postará o ty děti. Teď i jenom takový to pohlídáš mi děti, tak už je takový jako to. Takže ta žena to takhle úplně nemá. Ta si musí zařídit hlídání pro děti. Ta musí jako zařídit tu večeři, ta musí se postarat o tu domácnost a teprve tehdy mezi tím někde může jít běhat. Já třeba u svých svěřenců tadyhle to dost často řeším, že najít ten čas pro tu ženu je opravdu hrozně těžký. A teď je ještě těžký se mnou jako s trenérem, protože já si myslím, že jsem přísná i na sebe a tím pádem jsem přísná i jako na lidi kolem sebe. Snažím se tadyhle s tím pracovat, spíš jako u těch lidí, než u sebe. A pro mě jako třikrát týdně, když někdo vyběhne, tak je takový jako udržovací. To není jako úplně na trénink, ale chápu, že, nebo snažím se to pochopit, že pro někoho, kdo prostě má rodinu, já už mám velkou dceru, já mám 20-letou dceru, tak pro mě už je to dobrý. My už se jako nestaráme o to, jestli já si jdu zaběhat, manžel si jde zacvičit nebo něco, protože ta dcera už se o sebe postará. Ale s těma malejma dětma je to hrozně těžký. Takže já si myslím, že pak tam jako buď musí zafungovat právě trošičku to sobectví, anebo že máte tolerantního partnera, který dokáže říct OK, tak si to tady jako rozdělíme. Ty půjdeš dvakrát, třikrát a to samý já, ale většinou to dopadá tak, že ten manžel jde, Jirko, na kolo, jde na to běhání, jo, anebo si jde zaplavat, nebo si jinak jako vyčistit hlavu, ale ta žena vždycky má tu větší starost, takže pro tu ženu je to určitě těžší a proto jako já obdivuju všechny a ty ženy hlavně, který si ten čas na to pravidelně vyhradí.
2: A máte na to nějaký recept, jak na to?
0: No, já bych chtěla říct podnikání, ale ono to není tak jako úplně pravda. Nemám na to recept. Opravdu je to jako člověk od člověka a spíš jako si dáváte do diáře nějaký pevný schůzky, jo, typu jako, že třeba i žena jde na kosmetiku nebo na manikúru a tak, tak prostě si to tam pevně dát a říct si, půjdu tadyhle v ten čas. Samozřejmě pak jsou situace, kdy, já nevím, onemocní dítě, nebo se něco stane. Ale co třeba jsem ještě řešila, tak hodně takový to, má napsaný někdo nějaký trénink a je to třeba nějaký těžší trénink, nějaký intervaly, fartlek nebo něco. Ale ve chvíli, kdy se něco stane, může to být i hádka s manželem, tak člověk na to prostě jako nemá. tak je lepší prostě nazvout ty kecky, třeba se i jako na chvíli rozejít a pak to rozklusat, protože ono to pomůže.
2: Já myslím, rozejít s manželem.
0: Tak to funguje, to jako asi jo. Ale ne, jenom se jako rozejít, dát si tu procházku, vyčistit si tu hlavu a on ten běh do toho potom přijde a, nebo se prostě člověk vrátí a řekne si, hele, dneska to fakt nešlo.
1: Ale že je lepší aspoň na ten trénink vyrazit, třeba ho nesplnit jakoby kvalitativně, ale vyrazit na něj,
0: přesně.
1: Protože ta to opakování a ta pravidelnost je důležitější někdy, než jenom prostě jít přesně po těch kvalitách 100%. Toho tréninku, protože když je člověk unavený nebo prostě psychicky rozhozený, tak ten trénink pak stejně nemá tu kvalitu, i kdyby se do něj snažil.
0: A ty to budeš vědět mnohem víc než já. Ty jsi jako profesionální sportovec a ve chvíli, kdy tam ta konzistence není, tak vlastně nepřichází ty výsledky. A pak je frustrovaný ten člověk, ale zároveň i ten trenér, protože i ten trenér chce, aby se někdo posouval.
1: No a dá se nějak trénovat v těch rodinách ta tolerance? Jakože ta manželka se rozhodne, já teda chci začít běhat a teď najednou se poruší takovýto paradigma, ty se budeš starat o děti a já budu vydělávat peníze a najednou jako ten manžel by měl jako ustoupit a říct, jo jasně, já budu rád, když budeš běhat, zase prostě přinese ti to větší psychickou pohodu, budeš jako vyzenovaná a tohle nefunguje, já jsem docela překvapený, že to slyším.
0: Já můžu mluvit z vlastní zkušenosti, ty znáš i mýho manžela. A my jsme jako jeden čas strašně tadyhle v tom bojovali, protože jakýkoliv sport, který chceš dělat jako na nějaký úrovni, nebo se mu věnovat aspoň...
2: Jsou to hodiny času.
0: Přesně, tak vlastně můj manžel to ze začátku nechápal. A trvalo nám roky, než jsme si našli ten balanc mezi tím, že já od něj neutíkám. Já jako nejdu z té domácnosti, ale já potřebuju ten čas jako přesně pro sebe. A ve chvíli, kdy ho dostanu, tak pak přijdu domů v dobrý náladě. A třeba i dost často řeším s klientama, protože teď si pojďme říct, že pro spoustu lidí je ohromný cíl uběhnout maraton. Jo.
2: Hlásím se tady.
0: Jo, ať na to fyzicky mají nebo nemají, ale je to jejich cíl. Ale trénink na maraton obnáší spoustu a spoustu času a tím, jak se to blíží, tak je tam fyzická, psychická únava, tréninky jsou náročnější a je to vlastně náročný pro celou tu rodinu. A můj manžel, i když ví, jak to chodí, už to má za ty léta prostě jako se mnou projitý, tak přesně 3 týdny před tím maratonem už začne nadávat. Moc času, moc tamhleto, moc tadyhleto a už se začneme dohadovat.
1: Já pro naše posluchače dodám, že manžel Veroniky Pretty, Marko, je Ital a takový ten pravý Ital. Tak tam to paradigma té rodiny, že manželka se stará o děti a vaří, tam je ještě větší, ne?
0: Ne.
2: Létají talíře?
0: Hele, létali z jeho strany. Já jsem si to jednou taky vyzkoušela. A rozbila jsem jeden talíř a nic. Tak jsem zkusila druhé. Když jsem rozbila třetí a vlastně ten vztek nepřicházel, říkám, vlastně už to nikdy neudělám, protože to vůbec nemá smysl. Jako jo. No, takže, ale ne, u nás jako nevládne tadyhle to, jakože já si myslím, že teď už jako je u nás jako klid, muselo si to všechno samozřejmě sednout. Ale opravdu jako ve chvíli, kdy ten člověk jako, já mám jako práci a vlastně spoustu koníčků. Já prostě miluju lidi kolem sebe, ale jak jsem říkala, potřebuju i ten svůj klid. A vlastně ten klid si nacházím v té práci. No a tím, jak on si jako myslí, že jsem strašně rozlítaná, protože samozřejmě všechny ty akce padají na ten čas, kdy on je třeba jako doma, ale když on pracuje, tak zase třeba já taky pracuji a pak prostě se míjíme. Tak samozřejmě chápu, že on by chtěl taky ten čas pro sebe. A on vidí, že já tu energii dávám těm lidem kolem něj a pak jako ubírám o ten čas jeho.
2: Běžecká trenérka Veronika Pretty je hostem Kilometrů Jiřího Ježka.
3: Kilometry Jiřího Ježka.
2: Můžeme se dostat zase trochu dál, když se bavíme o tom, že vy připravujete spoustu nadšených amatérských běžců, jako jsem třeba já, Jirka to je profík, to je úplně jiný případ, ale co děláme špatně my, hobíci?
0: Tak jako jeden z nejzásadnějších problémů je to, že na začátku to ty hobíci chtějí urvat. Že běhají strašně rychle a velký vzdálenosti. A místo toho, aby se připravovali na kratší závody, tak většinou jdou rovnou jako z nuly na ten maraton právě.
2: Je to nějaká psychologická hranice, prostě ten maraton, že to tak zní, že to prostě není jen tak, že člověk nazuje kecky a uběhne si nějakou pětku, desítku?
0: Určitě. Hlavně u toho maratonu, tak vlastně člověk, řeknu to jako blbě, pokud chce nějaký čas, tak jako musí rychle běžet. Ale u toho maratonu vlastně je to taková vzdálenost, kterou ne každý úplně dá, ale vlastně ji nemusí úplně uběhnout. Jo, měl by, to jako by měl, ale spousta těch lidí do toho jde, že jako Zátopek, že jo, prostě Zátopek běhal maratony, takže když já jsem jako ten Zátopek, uběhnu ho taky, tak pro ty lidi je to ohromná motivace.
1: A snažíš se jim to rozmluvit, když vidíš, když poznáš, že ten člověk na to jako aktuálně nemá a možná na to nebude mít nikdy a bylo by pro něj lepší běhat jenom pro radost nebo si zaběhnout třeba desítku, maximálně ten půlmaraton, snažíš se jim to rozmluvit a poslechnout je?
0: Snažím se s nima o tom mluvit. Mám třeba svěřence, zdravím Vaška, který je mladý a jako on neskutečně rozvíjí rychlost. On nikdy jako nesportoval, teďka se mnou podle mě trénuje takový 2 roky a on asi za rok a půl šel z nuly na maraton za 1,29.
2: Půl maraton.
0: 1,26, myslím, že nakonec.
2: A to je super výkon.
0: Což je jako skvělý. Jo, a pro něj je taky meta ten maraton. A já jsem ho teda jako přesvědčila, aby jsme ještě tenhle ten rok aspoň jako budovali tu rychlost a do toho maratonu jdeme až příští rok. Mám tam svěřence, který taky, to už je teda jako starší pán, a já trénu teda víc ženský, ale zrovna tadyhle ty 2 mě napadají. A to už je starší pán a taky je pro něj hrozná meta ten maraton. A teď jsme řešili, jestli půjdeme znova do toho maratonu, anebo jenom do půlmaratonu. A já mu říkám, hele, zkus jako přemýšlet. Jo, prostě víš, jaký zdravotní problémy tam byly, co se stalo. A hlavně on stával v těch 50 letech. Tak pojď radši trénovat na nějaký pro tebe rychlejší půlmaraton, než jako se tady jako trápit na tom maratonu. Maraton se běhá nohama, ale vlastně trénuje se na něj celý život.
1: A jaký chyby, když se budeme bavit o těch už zkušených běžcích, jaký chyby dělají ty zkušení běžci, který běhají dlouhodobě, ale přesto jako na nich máš pocit, že nějakým způsobem si jako škodí.
0: Já si myslím, že dost často a takhle u těch zkušených už si nemyslím, že se tam škodí, ale myslím si, že dost často všichni jako podceňujeme stravu, podceňujeme výživu přímo u toho, u té aktivity, u toho maratonu, hydrataci, no a úplně nejpodceňovanější věc je regenerace. Tam jako je spousta těch, prostě všichni trénujeme do zblbnutí, vlastně do vyčerpání všech sil a na tu regeneraci nám nezbývá čas.
1: K tomu tak, se hlásím.
2: No tak to se myslím, že můžeme přihlásit vlastně skoro snad všichni, kdo běháme, kromě tedy pár vzorných. Já taky vlastně regeneraci, pokud se nepočítá spánek, tak skoro neznám. Tak pokud byste mě nebo i ostatním mohla poradit, Veronika Pretty je určitě na to povolaná, tak co bychom měli a jak často dělat tak, abychom tomu tělu dopřáli to, co potřebuje?
0: Tak já se vždycky jako ptám i na tom Běhej lesy, jako kdo se protahuje, jo? Buď jako i před, anebo po. Tak Jirko, co ty?
1: No, já se protahuju tak jednou za 3 běhy po běhu.
2: Já jsem 3 roky.
1: Ne, jednou za 3 běhy, protože vím samozřejmě z té cyklistické kariéry, jak je ten stretching důležitý a jak je vlastně důležitý start té správné regenerace hned potom se protáhnout. Ale nedělám to vždycky, protože zase samozřejmě všichni máme málo času, já doběhnu a většinou s jazykem na vestě skočím do auta a jedu někam, kam mám, jenom abych si zaškrtnul ten běh, že už ho mám splněný. A místo toho, abych radši třeba ubral 1 kilometr z toho běhu a věnovalo té regeneraci, tak radši doběhnu tu svoji desítku, pak skočím do auta a někam jedu a pak večer zjistím, že mě strašně bolej nohy. Že?
0: Aha, Honza, předpokládám, že vy taky.
2: Jo, já jako občas si zacvičím, protože já jsem měl před pár lety problém s vazem v koleni, takže jsem od té doby docházel na fyzioterapii, takže mám nějaké jako cviky, koleno naštěstí teď teda drží, ale měl jsem pro změnu zase trable s třísly, což souvisí s fotbalem, ale tak mám nějaké cviky, tak se snažím aspoň jednou za čas nějaké to cvičení zařadit do toho tréninkového programu, ale není to tak často, jak by to mělo být.
0: Takže já bych určitě zařadila protahování, doplnění, zároveň jako i v rámci té regenerace, tak po doběhu, tak doplnění sacharidů, částečně teda i nějakých bílkovin, ale ty sacharidy jsou tam primární, protože musíte doplnit ty glykogenové zásoby, které jste v rámci té aktivity vyčerpal. Skvělý by byly masáže, přesně, pravidelná fyzioterapie, spánek je důležitý, je toho spoustu, ale vlastně to protažení by tam aspoň mělo být, aby tam vlastně se zvýšila pořád ta pružnost toho celého těla, těch šlách.
2: Jak moc důležitá je třeba taková běžecká abeceda, aby člověk zařadil do tréninku?
0: Tak záleží, co běžíte. Pokud si jdete vyklusat, pokud jdete na nějaký jako volný běh, tak vlastně to ani není třeba, ale potom u těch jako rychlejších tréninků, kde jdete do rychlosti, tak samozřejmě to zahřátí v rámci té běžecké abecedy nějakého dynamického stretchingu, protože je dynamický a statický stretching. Dynamický je právě, tam zařazujeme i tu abecedu, a ten statický, tak to je právě to protažení po tom běhu, kdy už jako natahujete všechny ty svaly a ty šlachy. Mm-hmm. Takže ve chvíli, kdy jdete na rychlej trénink, tak je to důležitý v rámci prevence zranění.
1: Tak a teď se budeme bavit o tom, co trápí právě třeba ty zkušený běžce, a nebo ty, který už běhají dlouho. A je to rozdíl od těch, kteří začínají. Protože ti, kteří začínají, ty mají problém s motivací, že jim chybí ta motivace. Že prostě jako někdy si řeknou, že ten trénink bolí tolik a ještě nejsou v tom zaběhnutým vlastně koloběhu, že prostě tu motivaci potřebuju. Tak těm tak motivace chybí, ale ti zkušení, jako jsem třeba už dneska já, tak my máme tý motivace až moc. Tak kde se dá najít ten balanc, jako aby nás ta motivace nezabíjela, jakože musím jít, a i když jsem unavený, i když to tělo, i ta hlava vlastně ví, že dneska bych si měl dát volno, tak stejně půjdu.
0: Hele Jirko, já bych ti na tuto otázku strašně ráda odpověděla, ale vidím kolem sebe spoustu lidí, kteří se extrémně přetěžujou a myslím si, že i třeba, a právě, já jenom jako nechci, aby to vyznělo, já se jako nepřipadám stará, jo, já si myslím, že je mi pořád jako 20, ale myslím si, že fakt jako i my ženy, tadyhle v tom věku, a jako samozřejmě to máte i vy pánové, ale vidím kolem sebe spoustu žen, který v mém věku, nebo o něco mladší, o něco starší, tak najednou se utrhnou ze řetězu. A teď jako se bavím i třeba o zkušenějších, mají trenéry, všechno. A ten trenér je možná ta brzda, která by tě měla zabrzdit, která by měla říct, že se podívá na ty výsledky a řekne, hele, teď už tady máš prostě tadyhle ty hodnoty a měl by si třeba dávat jako pozor, jo, nebo prostě tady by si opravdu měl mít den volna. A je to strašně těžký. Já mám svěřenkyni, mladou holku, která běhá celý život. Je to úžasná běžkyně, prostě základy atletický. Takže je to tam i jako vidět. Ale ona je nezastavitelná. Jo, má partnera, který taky trénuje, je to ultramaratonec, jezdí spolu na kole. A teď prostě na kole dálky, v běhu dálky. A teď jako jí udržet. A přesně já jí chápu, jo, prostě je to super. A neudržíš. Neudržíš, prostě můžeš jako doporučovat, můžeš jako říct, hele, tady už by to chtělo jako nějaký aspoň jako regenerační běh, nebo prostě na den se zastav, ale šup, ona si tam šoupne posilovnu. Hele, já si myslím, že a teďka ještě přesně, chlapi kolem 50, jo, já to vidím i třeba, já mám taky trenéra, protože já zase nad sebou potřebuju přesně ten bič. Já jako sama bych se jako takhle nevyhecovala k nějakým tempům, protože člověk je z podstaty línej. A on má taky svěřence. A ty kluci, přesně jak se dostanou do toho tempa, tak prostě jdou. Jo, a tím, že říkám, oni to mají jednodušší, že prostě řeknou doma, mámo, já jdu běhat. Jo, ahoj.
1: Tak ještě s tím, jako obdivujte mě, jdu
0: přesně,
1: běhat.
0: Přesně, ano. Tak je to nezastavitelný. Jirko, jako řekni mi, zastavil by tě někdo?
1: No nezastavil právě, ale cítím, že to je problém. A jako já jsem třeba měl trenéra, jako mýho trenéra, zdravím Viktora Zapletala, který mě trénoval vlastně tu druhou polovinu mý cyklistické kariéry a s ním jsem zažil ty největší úspěchy. Tak on vždycky říkal, že jeho největší práce je mě jako sundavat z toho kola.
0: Hele, buď máš lidi, který hledají výmluvy, a pak máš lidi, kteří prostě je nehledají a jdou jenom prostě za tím cílem. Ale většinou teda ono je potom zastaví nějaká bolest někde.
1: No, ano.
0: A to potom, takhle, bolest je nepřenositelná. A dokud si člověk tu nějakou bolest jako nezažije, že se mu něco stane, tak do té doby je nepoučitelný. A můžu já ty zkušenosti mít, můžu jim to předávat, ale dokud se opravdu něco nestane, tak na sebe nedají pozor. A vrátím se, vím, že jsme se bavili o těch sportovcích, který už něco mají za sebou, ale dost často se mi stává, že právě u těch lidí, který začínají v pozdějším věku, a teď jako prostě bavím se 40, 45, 50, tak my celoživotní sportovci známe tu bolest. Víš, kdy tě bolí něco prostě jenom jako, že jsi přetížený, ale kdy už se něco děje v tom těle, což tadyhle ty lidi nemají. Takže oni opravdu tím, že jako v 50 začnou a prostě teď jako ze sebe dostanou úplně maximum a teď ze mě bude právě ten zátopek, tak oni jedou i přes tu bolest. Jo? A pak právě měla jsem svěřence, on se přestěhoval a on šel prostě přes bolest holení. A neřek mi o tom, jo, protože prostě jako jsem chlap a asi jako ne to. No a on už si nemohl ani stoupnout, jo, na tož běhat. Ale on to s náma šel rozběhat na kopce a to bylo poslední, co udělal na 3/4 roku.
2: No, mám podobný příběh. Mým kamarádem je vodič těch událostí půlmaratonu a maratonu Tomáš Burda, třeba nás poslouchá, tak ahoj Tomáši.
0: Taky zdravím, Buryho.
2: No, vy se vlastně znáte z Běhej lesy. Tak my spolu hrajeme fotbal a Tomáš si prostě uhnal únavovou zlomeninu holení, protože přesně on každý den, kromě pondělku, kdy hrajeme ten fotbal, tak běhá a měl před sebou bostonský maraton poprvé ve své kariéře, tak se na něj prostě připravoval a nedbal toho, že ho něco bolí, až to dopadlo tak, že on uběhl ten bostonský maraton prostě s únavou, zlomeninou, holení kosti a pak teprve s tím začal něco dělat. A tím mimochodem skončila asi po 13 letech jeho série, kdy nevynechal jediný zápas fotbalu.
0: Přesně. No. A on si to vlastně, to poslední, co zaběh relativně tak nějak, tak byly právě Běhej lesy na Karlštejně.
2: No, tam si to možná i trochu...
0: Tam to skončilo, no.
2: Tam si to možná trochu i udělal.
1: No tak teď jsme trošku pokárali zkušené běžce. A když se vrátím na začátek té otázky, ti běžci, kteří začínají a častokrát se stane, že po tom, co najednou přijde ta první vlna té únavy nebo první nějaká třeba komplikace v práci, která je zastaví a trošku jim naruší ten pravidelný trénink, tak s tím běháním skončí. Prostě najednou si řeknou, hele, tak to asi není pro mě. Tak co by si poradila, nebo co radíš jim, jak si udržet tu motivaci na tom začátku, kdy je to vlastně nejtěžší? Kdy se člověk teprve rozhoduje, jestli jako se tomu běhání bude věnovat?
0: Hele, samozřejmě motivace může být, když uběhnu tadyhle to něco si koupím. Ale za mě je důležitý právě přesně najít jako takový ten balanc mezi tím, kdy tomu budu věnovat ten čas, protože je hloupost. Vlastně na začátku říct, budu běhat 5x týdně. Ale na začátku fakt stačí, když jako vyběhnu 2x týdně. A nemusí to být ze začátku ani běh, ale opravdu to může být indiánský běh. Takže začít jako opravdu pomalu. A u těch začátečníků je hrozný kouzlo v tom, že oni strašně rychle dělají ty pokroky. Naopak právě u těch lidí, kteří už běhají dlouho, tak vlastně ty vteřiny jsou strašně těžký potom dosáhnout. Takže já bych jako začala pomalu, aby jako i pomalejš přicházely ty úspěchy. A když ten člověk, když si třeba i najdou toho trenéra a ten člověk jim dokáže postupně tadyhle to jako dávkovat, tak vlastně oni tu motivaci nestratějí, protože půjdou jako postupně. Když na začátku udělají nějaký rychlej pokrok, tak vlastně dobrý a pak jako už to bolí. Protože pojďme si říct, že jakýkoliv sport, který vy chcete dělat, tak bolí pořád, když ho chcete dělat líp a líp. Jo, pořád budete běhat rychlejší intervaly, pořád budete jako běhat, třeba budete chtít běhat kousek dál, jo, ne, jako do nekonečna, ale já bych si jako, pak bych si našla parťáka nějakýho, se kterým to můžu sdílet, klidně i nějakou facebookovou skupinu, dost často je probíraná facebooková skupina běžci, kde prostě se spousta lidí tomu směje, ale pro ty lidi je to motivace. Tam dát opravdu jako tu fotku, hele, já jsem uběh 5 kilometrů, já jsem uběh 10. Jo, pro spoustu lidí je opravdu ta meta, i třeba u toho maratonu potom, jo, fakt mít tu medaili na tom krku. A mně se loni stalo, já jsem loni nemohla běhat Běhej lesy, protože byla jako blbej časový harmonogram a já jsem se nedostala na start. Díky tomu, že jsem teda ta teta Verča. A já jsem pozorovala, jsem si sedla po té rozcvičce, jsem si sedla do toho cíle a pozorovala jsem ty lidi. A mi se zrovna jako, znova se mi valí slzy jako do očí, protože tam dobíhají lidi a oni opravdu vypadají, nebo jako tam na nich vidíte v tom obliči, oni si myslejí, že běžejí tu olympiádu, že jí doběhli a dobíhají s manželama, s dětma, s kamarádama. Opravdu mají ty ruce nad hlavou. A ať si o tom může někdo myslet cokoliv, že prostě a co, oni se vystavují z medailí. Tak prostě ta emoce, kterou oni tam mají, tak to je to, co ty lidi motivuje v tom pokračovat.
2: Musím říct, že mě vlastně málo co štve víc, když se někdo vysmívá vlastně komukoliv za jakoukoliv vzdálenost, za jakýkoliv běžecký výkon, protože prostě je super to, že se kdokoliv dokope, i když jsou to v uvozovkách, pardon, blbé 2 kilometry, 5 kilometrů v tempu 6:30 na kilometr, jako klidně, ať každý dělá aspoň něco pro svoje zdraví a jestli zvládne půlmaraton za 2,5 hodiny, ať ho zvládne za 2,5 hodiny, je to lepší, než sedět doma na gauči a dívat se na televizi.
1: Je běhání pro každého?
0: Já myslím, že jo.
1: Já si totiž myslím taky a já teďko, jak jsem skončil s tou cyklistikou, jako s tou závodní, ale pořád na kole jezdím a mluvím s těma ostatníma cyklistama, tak hodně velká část těch cyklistů nebo lidí, kteří celý život jezdí na kole a třeba na něj najednou nemají čas nebo z nějakého důvodu třeba se bojejí jako na silnicích a říkají, ale já už tolik nesportuju, já už tolik nejezdím, protože třeba přesně bojím se v provozu, nemám tolik času, abych jezdil 3 hodiny na kole a já říkám, tak začni běhat, jo, podívej se, stačí já běhám, stačí míň času. No, stačí i půl hodina, já jsem dneska třeba ráno fakt nestíhal, protože jsem si balil na ten běh od tatě Dunaju, tak jsem běžel 6 kiláků, ale jako co, jako v pohodě, jako běžel jsem. A tak říkám, běhání pro každýho. A většina z těch lidí, kteří neběhají, tak říkají, mě běhání nebaví a já bych prostě, já běhat, já na to nemám tělo postavený, já právě si říkám, že to tělo mám všichni stejný. Jo, že...
0: Hele, mě do kurzu vždycky přijde jeden člověk, který řekne, nenávidím běhání a proto jsem tady. Jo. Vždycky tam je, jako někdo je a jestli mě poslouchají lidi, kteří tam byli nebo kteří se tam chystají, tak to fakt uslyšej. Ale tak vždycky tam přijde a většinou to jako zlomíme a je tam právě ten faktor toho týmu. Tý komunity těch lidí, kteří se tam navzájem podporují. Jeden napíše do skupiny, mám vždycky WhatsAppovou skupinu k tomu, jeden do skupiny napíše, mám odběháno. A všichni jako to pak jako následujou. Ale jako já vždycky říkám, já tady nejsem proto, abych vás učila mít běhání ráda. Já jsem proto, abych vám ukázala, jak to můžete dělat. Ale já jsem pro, aby jako každý nemusí běhat. Ale ať dělají sport, protože ho mají rádi. Jo, já dokavať budu moc dělat jakýkoliv sport, budu ráda. Dokavať budu moc běhat jako tak super, ale když nemůžu, tak mám brusle, mám beach volejval. Já jako bych si našla vždycky nějaký sport, který bych jako dělala. Ale jde o to, že pojďme dělat věci, které nás baví.
2: Povídáme si v kilometrech Jiřího Ješka s Veronikou Prety, což je trenérka, propagátorka běhání a těch funkcí bychom našli ještě celou řadu.
3: Kilometry Jiřího Ješka.
2: Nevím, jestli nepíchnu trochu do vosího hnízda s touhle otázkou, když jste běžeckou trenérkou, ale co říkáte a co si myslíte o těch vlastně aplikacích spojených s hodinkami, které už nabízejí dneska na základě umělé inteligence různé tréninkové plány. Mně musím říct, že se to celkem osvědčilo, nebo že jsem s tím byl spokojený minimálně vlastně v tom úvodu, kdy jsem se poprvé nějak systematičtěji chystal na půlmaraton a vlastně přečilo to moje očekávání vzhledem k tempu, které jsem byl schopný běžet a vlastně teda přečilo to mé očekávání v úvodu s tím, kolikrát musím týdně běžet, protože já přesně byl ten, kdo chodil třeba 3x týdně, klidně 10-15 kilometrů, s tím jsem neměl nějaký zásadní problém, ale bylo to v podstatě pořád to samé, což nejenom vy jako trenéři, ale i tihle umělí trenéři dokáží vymyslet tak, že se právě střídají tempa, že se střídá vzdálenost a tak dále. Tak co vy na to?
0: Tak já jsem kdysi dávno jako zkoušela trenéra přes Garmin. Musím teda jakože říct, že dneska už je to trošku někde jinde. Smáli jsme se, máme tady, má kamarádka zkušenost s trenérem Gregem na Garminu. Vždycky se tomu smějeme, jaký jako přesně zadával tempa, jaký tam pěkně dával za uši, peskoval. A já si jako myslím, že v dnešní době AI, tak vlastně se to strašně posunulo a není to vůbec špatně. Jo, každý nemusí mít osobního trenéra. Já dokonce už teďka vidím právě, jak spoustu lidí kolem mě má osobního trenéra a já si říkám, jako na co? šlapu si trošku jako do svýho písečku, do svýho biznesu, ale na druhou stranu jako třikrát týdně vyběhnout není přeci nic špatného, ale v těch aplikacích už je to dneska jako vymakaný. Znám lidi, kteří běhají s aplikací jako Rana, což je vlastně ve Stravě, jsou strašně spokojený, takže jako za mě proč ne, proč to nevyužít, když ta možnost tady je. Znám lidi, kteří svý tréninkový plány konzultujou s AI a vlastně je to taky jako dobře, protože je to zase jiný pohled a ve chvíli, kdy tomu člověkovi to dá nový impuls k tomu běhat jinak, najít v tom právě zase to potěšení, když se dostane právě do toho, kdy ho to přestává bavit, tak já si myslím, že je to úplně skvělý.
1: A teďko ty aplikace, které sdílí ty tréninky, ať je to Strava nebo Garmin, nebo právě i třeba některé ty facebookové skupiny, i vlastně tvoje WhatsAppová skupina. Není to trošku dvousečný v tom, že to lidi nutí se přetěžovat, protože když tam vidí, jak všichni ostatní byli dneska, já nevím, objeli 60 kilometrů na kole, nebo každý má desítku odběhanou a já ještě nic, tak mě to donutí prostě se zmáčknout. Tak pro někoho to může být dobrá motivace, ale pro někoho to může být i cesta k tomu přetížení.
0: K tomu peklu. Já s tebou souhlasím a to je právě to možná, proč je dneska takový rozmach toho, chci uběhnout ten maraton. Protože vlastně ten kluk tamhle vedle z kanceláře, tak on ten maraton uběh a proč bych nemohl já? Jo, akorát, že nevidíme, že i ten kluk, který třeba může mít jako nadváhu, tak celý život nějakým způsobem sportoval a teďka se něco stalo, proč tadyhle to má. A já, který jsem celý život nesportoval, tak já prostě to musím uběhnout, když mám o 30 kilo méně než on. Je to dvousečný, na druhou stranu, jako je to se vším. Jo, prostě
1: je to
0: člověk...
1: jak ty sociální sítě obecně, že jo, že někoho můžou k něčemu motivovat, ale víc lidí spíš z toho má deprese, protože mají pocit méně cennosti, když vidí, jo, že já nemám ještě tady auto za 10 milionů a vilu na pobřeží ve Španělsku.
0: Musíš si najít tu svoji bublinu. A já třeba se neumím porovnávat s těma lidma. A nikdy jsem nevzhlížela, jasně, když jsem byla malá, milovala jsem Andrého Agassiho, Štefy Gráfovou, měla jsem jejich plakáty, ale vlastně, jak jsem dospěla, tak já nemám idoly v těch lidech, se kterýma se nemůžu srovnávat. Takže já se třeba strašně ráda srovnávám s holkama, který mají rodiny, který jsou na tom jako třeba i sociálně stejně jako já. Tadyhle s těma lidma já se jako srovnávám a tam je bohužel to, že spousta lidí tadyhle to nemá a sledujou to taky. Mám kamarádku, která neustále na tom visí. A proč tadyhle ta holka, která když začala běhat stejně jako já, běhá rychlejc? Jo, a to nikdy jako člověk jako nemůže jako vědět, co zatím je. A pak z toho mají fakt jako ty deprese, stejně jako z těch sociálních sítích jako obecně. A srovnávej se s tím, jako z toho, jako s těma lidma, který máš ty jako...
1: Takovýhle deprese má polovina profesionálního pelotonu, který chodí za svýma trenérama. Proč nejezdím tak rychle jako tady Pogačar?
0: Dobře, ale vy jste jako v jiný situaci. Jo, my jsme běžní lidi, běžná populace.
1: Já už jsem taky běžný člověk.
2: No, nejseš, Jirko.
0: No, ty už ale vždycky za sebou budeš mít tu kariéru, ty už za sebou budeš mít ten trénink a ty už se nemůžeš srovnávat s těma lidma. Jako to je to samé, jako když si Schumacher říkal, že nerad jezdí na normální silnici, protože ty lidi neumí řídit.
1: A tebe to motivuje, Honzo, tyhle ty věci, nebo máš tak silný sebevědomí, že to nesleduješ?
2: Já musím říct, že mě samozřejmě potěší, pokud já teda nejsem na Stravě, ale třeba na Garminu, a pokud třeba nějaký trénink se mi povede a vidím, byť samozřejmě ty lidi, ty kamarády mám rád, ale když se mi povede třeba o něco lépe než jim ve stejný nebo podobný den, něco takového srovnatelného, tak mě to samozřejmě potěší a naopak, když jsem ne tedy oproti Tomáši Burdovi, ale jinému spoluhráči z Hanspolky zaostal v půlmaratonu o 14 sekund, ale nebylo to, že bychom běželi vlastně vedle sebe, ale já jsem startoval o 2 minuty dřív, takže jsem ho ani nikde kolem sebe neviděl a pak jsem zjistil 14 sekund, tak to mě jako naštvalo, ale jsem dalek tomu, abych z toho měl deprese, to tady jako rozhodně nemám. No.
0: Víte, co mě baví sledovat vlastně tady na těch jako běžeckých sociálních nebo sportovních sociálních sítí? Jsou tam mezi nima lidi, který umějí perfektně ty svý tréninky okomentovat. Hmm. A vlastně už názvy tomu dávají takový vtipný. A to je vlastně super. To je to, co mě na tom, jako se říká, Ježíš, kéž bych já uměla taky takhle tohleto. Jo, a spíš jako radši sleduju něco vtipného, něco takovýhle, než abych se trápila tím, no tak jako, dobrý. Ježíš, a můžu říct taky ještě historku, co mě třeba co mě teďka jako napadla právě tadyhle s tím srovnáváním a s tím, jako že člověk jako se honí za něčím, jo. Tak nemyslím si, že bych jako byla tlustá, ale každá ženská má, že potřebuje schodit, potřebuje schodit 5 kilo. Má to každá, jo. A teďka jako kolem mě, tím, že já už jako mám dávno těhotenství jako za sebou a je kolem mě jako spoustu mladých, jako těhotných, relativně, a potom už i po porodu ženských. Tak já si vždycky říkám, tak já do té diety půjdu s nima, protože oni teďka to. No a oni normálně to dokážou to schodit a já jsem furt na tom svým. Jo, takže tam se jako srovnávám, ale jako prostě můžu se srovnávat pořád a nejde to tak.
2: Ještě bychom mohli na, teď už musíme říct závěr kilometru Jiřího Ješka s Veronikou Pretty, zmínit jednu možnou motivaci pro někoho, třeba někdo neví, kudy by mohl běhat a mě zaujalo na vašich stránkách jeden měsíc běžce, že tam máte i opravdu řadu těch různých tras po celé České republice, máte to rozdělené hezky po jednotlivých krajích, tak jaká trasa je tou vaší nejoblíbenější?
0: Záleží. Jako fakt záleží. Já mám jako takový ten na ty běžní tréninky, tak jako tam je jako dobrý. Já mám jako ráda, když vím, jako kolik to měří, přesně jak Jirka má tu desítku, tak přesně vím, tady je kilometr, tady druhý, jo, tak to je to. Ale já miluju hory. Já opravdu miluju kopce, i když je to jako složitější, jako je to těžší, ale taky se dají naučit, taky se dá jako je vyběhat. A já prostě, i když jdeme jako do hor na nějaký hike, tak já, mně přijde ta chůze zbytečná, že je to moc dlouhý. A nejkrásnější jako je, když běžíte někam do kopců a vyběhnete a máte ten výhled.
2: Takže to je jaký, odměna prostě.
0: To je
2: taková.
0: Odměna, přesně. A proto ty trasy, které já na těch stránkách mám, tak jsem je začínala, nebo jsme je začínali dělat s mým tehdejším běžeckým parťákem Davidem, tak aby jednak jako byly v těch kopcích, aby to bylo trošičku jako náročný, ale zároveň, aby se člověk někam jako podíval. Já třeba miluju u nás Bečno. Mm-hmm. Jo, to je kousek jako od nás, Zbečno. Ona i ta Šárka jako tady v Praze, tak je jako nádherná. Takže těch běžeckých tras, jako který jako je spousta. Svatojánský proudy.
2: Ale pokud se někdo bojí kopců, tak musím uklidnit, že jsou tam i rovinaté. Mě třeba zaujala, protože jsem ze Zbraslavy, tak je tam ze Smíchovského nádraží na Karlštejn. Samozřejmě závěr už úplně rovina není, ale valná většina je v podstatě podél vody, takže kdo není takový kamzík jako Veronika Pretty, tak si určitě taky vybere.
1: A máš tam takový ten pocit, jak vyběhneš na ten kopec, takový toho Rockyho, jako roztáhneš ty ruce a podíváš se do toho kraje. Přesně. A seš na sebe pyšná. Že jsi to, že
0: přesně,
1: jsi
0: to zvládla. Jo. A to jsi mi teďka připomněl, to je další věc. Já když zbíhám k nám jako zpátky tam, kde bydlím, tak tam je takový, jako je to z kopeček dolů, takže už jako, je to, já nevím, 800 metrů před tím, než doběhnu domů. A po pravé straně je křoví. A já dost často běžím a s tím křovem si plácám.
1: A to já taky dělám.
2: Já jsem se teda odlekl, k čemu to křoví.
1: Ne, ale já to taky dělám, že si někdy jakhle plácnu s větvičkou nebo s něčím. Ale to je vlastně daný tím, že běžím sám většinou,
0: ano.
1: Protože to vyhledávám, ten běh sám, ale jako najednou má člověk pocit, že by to chtěl s někým sdílet.
2: No mimochodem, Jirko, když jsme u tohohle tématu, tak pro mě vždycky obrovskou motivací a mám dojem, nekontroluji to na hodinkách, ale myslím, že bych to dokázal vypozorovat, že když proti mě někdo běží a pozdravíme se, já prostě zrychlím. Sice třeba nepatrně, ale zrychlím a udělá mi to velkou radost. A naopak teda, když někdo dělá, že mě nevidí, tak to teda někdy v duchu a někdy i nahlas zakleju.
1: No.
0: Já teda ještě tady k tomu zrychlení. Jak my běháme ženský sami, tak občas se stane, že prostě přesně jdeme nebo běžíme kolem někoho, kdo nám není sympatický, tak mám takovou jako radu. Těsně než ho doběhneme, tak si před ním jako zpomalit a kolem něj jako zrychlit. Jo, že člověk jako nabere síly a pak jako ho obíhá už s tím, že zase běží o trošičku rychleji.
1: Střihneš prostě.
0: Přesně.
2: Tak to je vlastně jako aspekt, který my muži asi přece jenom neřešíme, viď, Jirko?
1: Ne, to ne, tohle neřeším. Ale naopak jako zase třeba mám radost na těch běžeckých akcích, ať to jsou závody, i ty štafetový, ale nebo třeba jednorázový závod, kolik běhá holek a jak je, a pro mě, pro chlapa je hrozně hezký, jak je nádherný to oblečení. Ne, není to nic sexistického, ale naopak, je to prostě, je to strašně slušivý. A já si myslím, že pro ty holky to musí být jako skvělá motivace i třeba si koupit něco hezkého na sebe.
0: Já teď řeším jedno jako vlastní reelsko. A vlastně závěr v něm bude, že nemůžeme každý být olympionik, ani Emil Zátopek, ale všem nám to může slušet.
2: No. A já mám obrovskou radost, když se člověk vydá v takovém tom ideálním počasí, to znamená, že nesmí být ty třicítky, ale zase ne chladno, deš a tak dále. Když se člověk vydá třeba po té vltavské cyklostezce, takže tam vidí, jak já říkám, starý, mladý, tlustý, tenký, že prostě lidi se hýbou a to je, myslím, to nejcennější.
0: Mě tohle to strašně bavilo za covidu. Že najednou ty lidi, kteří byli zvyklí bejt doma, já vím, že spoustu lidí to iritovalo, ale mě ne, ale najednou se zaplnili cyklostezky, najednou lidi byli venku, protože nemohli do obchoďáků a tohle to bylo úplně úžasný.
1: Pomáhá to, když spolupracuješ třeba s těma sportovníma firmama, tak právě ty komunity a vlastně ta sdílená radost toho sportu a z pohybu a vůbec nemusí jít o výsledky, fakt jenom z toho, že každý den nebo obden prostě se zvednu a něco jdu dělat. Je tohle dneska vlastně největší gro toho sportovního marketingu pro ty sportovní firmy?
0: 100%, když se podíváš jenom tady po Praze, tak vzniká spoustu jako social runů, kde je to dneska i jako seznamka. A já jako na jednu stranu já už bych se jako nechtěla vrátit do těch jako mladých let, protože si myslím, že teď se mám fakt jako dobře. Ale na druhou stranu, dneska ten sport i pro ty mladý lidi je úplně něco jiného, než jsme měli my za nás. A to si pojďme říct, že za nás se o mezi dopoledním a odpoledním vyučováním šlo do hospody. Jo, prostě bylo to úplně jiný. Ale dneska opravdu tadyhle to, tak ty lidi jdou sportovat, mají úplně jiný ambice a vidějí svět úplně jinak. Takže za mě jo.
1: Je to pro ně vlastně součást nějakého fyzického prožitku, kterých je dneska strašně málo a při kterým se vlastně mají šanci potkat.
0: Ano.
2: Blíží se nám k závěru kilometr Jiřího Ješka dnes s běžeckou trenérkou Veronikou Prety, tak máme šanci na zhruba minutové poselství, které byste dala ať už běžcům, anebo těm, kteří o tom, že začnou se hýbat, teprve uvažují.
0: Já jsem to tady říkala několikrát a chci, aby to padlo jednou, aby to padlo na úrodnou půdu. Nemusíte běhat, ale fakt sportujte. Najděte si sport, který vám bude dělat radost, ve kterém se budete cítit dobře a hlavně se budete cítit dobře po něm. A to je asi všechno.
1: Tak já se budu těšit, že se budu cítit dobře o víkendu na Odtaťar k Dunaju s naším týmem Otobok. Zdravím kluky, kteří už tam jedou, já tam vyrazím za malou chvíli a Veroniko, tobě strašně děkuju za pozitivní dávku motivace a radosti ze sportu, protože to je to, co my tady všichni potřebujeme.
0: Já děkuju za pozvání a tobě držím palce.
2: Veronika Prety byla hostem kilometru Jiřího Ješka a tu pozitivní nejenom motivaci, ale i energii nám přinesl do studia tak jako každý pátek Jiří Ježek, šestinásobný paralympijský vítěz. Tak i tobě, Jirko, moc krát děkuju a těšíme se zase příště naslyšenou, naviděnou.
1: A já děkuju tobě, našemu novému parťáku v týmu kilometru.
3: Poslouchali jste reprízu pořadu Kilometry Jiřího Ježka na Rádiu Praha.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.